piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

cesty zpátky a jsou cesty tam.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

míchám jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

zabalený mlhou spím. Rád tě potěším.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náručí, pod kůží tiše praská.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Havík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluhoře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

Denice do všech stran, v nesnázích se bez milosti ptám, proč vypřát.

lásku třeba umřel. Za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času, svou lásku jedné noci opustil.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

že je prázdno v těle. Prodlouží den a třeba někde u vína pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli ji mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak co bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co
1: ano,
0: to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrat, tak byl podezřel.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. Co kreso?
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano,
3: a je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, no. Prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady,
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: To je takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu, Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no, to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě, takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tluč Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme Dobrý zapsáno, mě. Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory a zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: A Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, jo, ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je, je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší.
8: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje. No. Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No, to je pravda.
8: Aby jsme daleko nedošli.
7: No, no, nechme toho, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje? Co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden. K druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh. Hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky. A tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili-li byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho! Slouho!
4: Slouha! Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
3: A! Au!
5: Co se? Vždyť odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš co, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to! Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej?
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No. No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, no, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej. No,
1: tak já tady mám oba teď, i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hořčická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hořčic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak dobře. Zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lirické verše Jiřího Žáčka, potěrko půjdeme si sednout. Lirické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí.
8: Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Ja neviem.
1: Obrovi sa to líbí, ten sa mu to strašne líbí, zvlášť to rozpletu teda.
0: Áno, tak prý už máte 800 dílů, si myslím?
1: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
0: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem vlastně prvé rožila, já jsem to dneska nějak zaspala.
0: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
2: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
0: Pana Lábuse.
2: Je, tak já ho pozdravuju moc krát, mě děti. Mám vás hodně ráda, je to sranda.
1: Ano.
0: Že jo?
2: Tak
0: jo.
2: Tak vydrží. Uh-huh.
0: A zvolíte si smutné...
2: Ano. Má hodně zdraví a pevné nervy.
1: Ano.
2: Dneska potřebujeme.
0: Ano.
2: No a dejte mě tam pana Lábuse.
0: Pane Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
1: Můžete si vybrat.
0: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano. Anebo Miloslava Šimka.
2: Tak toho Šimka.
0: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
3: Dobrý den, tady František Jalubi nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
0: Zdravíme.
3: A toho pana Šimka tam šupněte.
0: No,
3: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
0: Všechno mu jde.
3: Nemá to chybu.
1: Tak vám děkuji.
3: Mějte se. A stále zdraví stehu. Díky.
1: Ano, naschledanou, naschledanou.
0: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
0: Zdravíme.
4: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
1: Dobře.
0: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
4: Zbytek dne, naschle.
0: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Vítíče z Valaška. Zdravím Jiřího.
1: Ano.
5: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
1: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
0: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
5: Ačko.
0: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
1: Dobrý den.
6: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
1: Cože?
0: Kačka za kačku?
1: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
0: Napovězte indici další, prosím.
6: Malý televizní kabaret.
1: Je telet.
0: Jo, frkačka za kačku.
1: Frkačky za kačku.
0: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
1: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
0: Jitkou
1: Moravcovou a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
0: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
1: To by se odehlo v LDNC. No,
0: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
7: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí, jo? To je takový to velký černý.
8: Ona je tady, ta bude?
7: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
8: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvojče, tak to nos...
7: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
8: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To... Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
7: Slavku.
8: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to,
7: to
8: používat.
7: To jsou tvoji žáci,
8: jo, ne, to...
7: tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
8: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
7: Vem to, jak
8: máte
7: chceš.
8: Zvoneček?
7: Ježišmarie.
8: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
7: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
8: Prosím vás, já jsem myslel, že jste...

0: bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy. Crrrr. Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
1: Srnec.
0: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
2: Maťová.
0: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
2: Matějová.
0: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale
3: co? Matějová. No.
0: To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
2: Zuzanka.
0: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
2: Zuzanka Matějová.
0: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
4: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
5: Mějte se hezky taky, naschledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okne...

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích pokračuje kastrační program toulavých koček. V České Třebové by na Robově kopci mohla vzniknout nová vyhlídka. Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE a dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně zatažený, teploty až 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice na podzim obnovují hromadný odchyt toulavých koček kvůli kastraci. Na jaře a v létě ho město přerušilo, protože byla velká pravděpodobnost, že jsou zvířata březí. Podle průzkumu žijí ve městě bezdomova tisíce koček. Jejich počet bez regulace dál roste a řada z nich potřebuje veterinární péči.
2: Odchycená zvířata kromě kastrace dostanou potřebné ošetření a po zákroku zůstávají nějaký čas v útulku. Divoké kočky se potom zpravidla vracejí do svého teritoria. Ty zvyklé na člověka mohou mířit do adopce. Pardubice na kastrační program letos stejně jako loni vyčlenili 100 000 korun. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na Robově kopci v České Třebové by mohla vzniknout nová vyhlídka. Ve studentské soutěži, kterou vyhlásila radnice, zvítězil projekt s názvem Křižovatka. Tvar vyhlídky připomíná křížení železničních tratí v České Třebové. Návrh posoudí městská komise architekta. Krajská knihovna v Pardubicích obnovila schůzky seniorského klubu Sensen. O jeho program byl už v minulosti velký zájem, přestože město nabízí seniorům řadu dalších aktivit. Proč má právě Sensen stále své příznivce, vysvětluje ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.
3: Celé je to vlastně o tom, že bychom chtěli aktivně sdružovat aktivní seniory, kteří nechtějí být jenom konzumenti, ale vlastně chtějí participovat na tom, že si sami budou vytvářet, jak budou plnit aktivně svůj volný čas. To znamená, že zároveň vlastně využíváme jejich potenciál, kdo co umí, tak to vlastně může naučit ty další.
0: Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D11 z Prahy přes Hradec k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, středeční teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dejte si ale pozor na možnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, ve středu 7. října oblastní nemocnice v Náchodě začala v běžném provozu využívat nový robotický operační systém za desítky milionů korun. Při kterých typech operací lékařům pomáhá a v čem je výhoda pro pacienty, tak to uslyšíte za chvíli. A nabídneme i písničky, které nestárnou, třeba od Elánu nebo od Hany Zagorové, případně Věry Martinové. Vám všem přejeme pěkný poslech, hezké vstávání, případně klidný doběh, noční služby, ať se vám daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 16:15, posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 7. října. Kyjevem dnes v noci znovu otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další masivní raketový a dronový útok. Svědci mluví o 10 explozích nebo možná i desítkách explozí. Úřady mimo jiné o zasažených skladech napsal web deníku The Kyiv Independent. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský prezident Vladimír Putin. Z jeho rozkazu ruští vojáci zahájili v roce 2022 invazi na Ukrajinu. Další zprávy pro vás budeme mít o 17:30. Oblastní nemocnice Náchod zařadila do svého vybavení nejmodernější systém pro roboticky asistované operace. Lékaři zdejších oddělení tak získali technologii, která zvyšuje přesnost zákroků a zároveň šetří pacienty. Nový robotický systém pomáhá hlavně v chirurgii, urologii a gynekologii. Reportér Václav Plecháček se o robotický operační systém zajímal podrobněji.
1: Tohleto, co vidíme před sebou, je multiportální robotický systém.
2: Operační sál číslo 5 nemocnice v Náchodě. Stojím před novým multiportálovým robotickým systémem se 4 rameny. Ten ovládají lékaři pomocí speciální konzole. Nesedí přímo u pacienta, ale kousek od něj.
1: Operatér sedí tady na ty židli a dívá se do toho zobrazovacího systému. Musí mít oči přímo tady na těch okulárech a pomocí těchto joysticků ovládá celý ten systém.
2: Popisuje novou technologii primář operačních sálů Karel Dohnal. Pro práci s robotem se zatím proškolila necelá 20 lékařů Náchodské nemocnice.
1: Robotický tým, co se týká lékařů, tak vždycky vytvářejí dva. Jeden je ten, který ovládá toho robota přímo a jeden, který ovládá asistenční port. Ten je u toho spícího pacienta a vlastně přes ten pomocný port pomáhá s různými úkony, které nejsou možný provádět roboticky.
2: Pro lékaře znamená přechod na robotický systém výraznou změnu. I přes moderní technologii, ale klíčovou roli stále hrají ruce a zkušenosti samotného lékaře. Zdůrazňuje primář chirurgie Jaroslav Vokůrka.
3: Taková obecná představa laická je ta, že vlastně operuje ten robot, jako, nebo že vlastně ten do toho vnáší nějakou svoji činnost, jo, ale to tak vůbec jako není. Ten robot je plně ovládaný operatérem a on sám nedělá absolutně nic.
2: Hlavní výhody nové technologie pociťují samotní pacienti. Podle primáře urologického oddělení Petra Prošvice přináší přesnější zákrok, šetrnější průběh operací i lepší hojení ran.
4: Ta zručnost toho robota a ta jeho přesnost je výrazně lepší než při laparoskopické operativě. A ač já jsem jako spíš ještě stará škola, to znamená, že rád operuji i otevřenou cestou, tak ty robotické operace jsou pro mě příjemným překvapením.
2: V oblastní nemocnici v Náchodě zatím pomocí robotického systému provádí 4 až 5 operací týdně, postupně jich bude přibývat. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice,

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, 6:02, středa 7. října. Kosovský parlament dnes po půlnoci zvolil novou prezidentku země, kterou se stane 73-letá Justýna Širokajová-Pulaová. Těsně se tím podařilo zabránit čtvrtým parlamentním volbám za méně než 2 roky, napsali agentura AFP a Reuters. Profesorka ekonomie byla předsedkyní Kosovské akademie věd a umění a mezi lety 2008 až 2011 ministryní hospodářství. Další zprávy vás čekají o 17:30, jinak v našem kraji budeme sledovat jednání rady Pardubic. Na programu je třeba projekt Základní škola TGM anebo cenová analýza energií a predikce nákladů na rok 2027. Bude i tisková konference Litomyšle, dozvíme se víc o 100 let městské galerie Litomyšl, rekonstrukci městské knihovny a nebo připravované výstavě se jménem Stalin zvítězíme kolektivizace v okrese Litomyšl v regionálním muzeu. Tak to byla Litomyšl, teď ještě pohled do části Tuněchod na Chrudimsku, tam právě dnes nepůjde elektřina, plánovaná odstávka začne o 7:30 ráno, potrvá až do 18:30. Bez proudu budou po tuto dobu některé domy a další odběrná místa. Jejich přesný přehled, včetně čísel popisných, zveřejnila obec na svých webových stránkách. A na Chrudimsku čekají komplikace i řidiče kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Po Vrbatově Kostelci a Chrasti má být ode dneška zavřená cesta přes koleje taky v Prosetíně.
1: Počasí.
0: Přechodně víc oblačnosti a odpoledne teplo, naměříme až 21 stupňů Celsia, na horách to bude 16. Na obloze oblačno až polojasno, může být ale přechodně až zataženo. Teď po ránu ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jihozápadu oblačností ubývat. I dnešek se obejde beze srážek, vítr bude slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní s rychlostí do 30 km za hodinu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy dobré.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice vstává s vámi do středy 7. října, za 7 minut bude 17:30 a právě dnes si připomínáme sté výročí narození herečky Jany Dítětové. Tu si můžete pamatovat třeba z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku anebo Z čerty nejsou žerty. Vědí předškoláci, kdo je herec a co dělá? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, kdo to je herec?
2: Herec je, když třeba hraje nějakou pohádku, nebo nějaký cirkus, nebo nějakou, nevím.
1: A jak hraje?
2: Třeba hraje na kytaru, nebo na piano.
3: Na buben.
4: Mám třeba na tabletu.
5: Na housle.
1: Víte, kde herec hraje?
5: Na podiu.
1: A co tam dělá?
5: Bývá a pak tam hraje na ty nástroje.
3: Třeba hraje doma.
4: Třeba hraje na mobil. Třeba hraje v pohádce.
5: Ne.
4: Třeba hraje to venku.
1: A co herecké hraní potřebuje?
4: Třeba divadlo a může hrát i venku na zahradě.
5: Třeba u babičky.
4: Třeba počenáky větší stalýma může hrát. A třeba s houslama nebo s pianem.
5: Musí to umět zpívat a musí umět tancovat a musí umět hrát na nástroje.
4: Třeba může hrát na fotbala.
3: Třeba může hrát ping-pong.
6: Improvizovat může třeba.
4: Třeba může hrát na hokeji.

0: Paul Simon a Art Garfunkel ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď už zprávy s Otto Gutwirtem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudimi začala platit nová pravidla pro parkování. Spoplatněné je stání v oblasti pod nádražím a taky pod širokými schody. Změny mají zajistit dostatečnou kapacitu míst pro rezidenty. Bez poplatku tam bude možné jen krátkodobé zastavení na 15 minut. V Lanškrouně dokončují stavbu nové sportovní haly s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Otevření plánuje město v lednu. Za výstavbu dá 93 milionů, což je kvůli víceprací asi o 5 milionů víc, než je vysoutěžená cena zakázky. Na Robově kopci v České Třebové by mohla vzniknout nová vyhlídka. Ve studentské soutěži, kterou vyhlásila radnice, zvítězil projekt s názvem Křižovatka. Tvar vyhlídky připomíná křížení železničních tratí v České Třebové. Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. V chorvatském Splitu dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED 9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodněji zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení v Chocni, zavřená ulice Příční.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kde se narodil dědeček Francesca Kinského dal Borgo? I to se dozvíte v dnešním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka ještě do 6. hodiny. Teď Josef Wagner a Lucie Vondráčková.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut před 6:15 je středa 7. října. S Otou Gutwirtem se zaměříme teď na dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Obyvatelé Anenské Studánky na pomezí Českotřebovská Svitavská dostanou na podzim od investora peníze za plánované větrné elektrárny. První zálohu 12 500 korun jim pošle na účty ještě před jejich spuštěním, které je plánované na rok 2028. Místní si zdejší starší větrné elektrárny pochvalují a odsouhlasili si proto i nový projekt. Další informace přináší dnešní vydání Orlického deníku.
1: Dálnice D35 bude rozestavěná celá. Ministerstvo dopravy vybralo dodavatele největšího dálničního PPP projektu. Ten tak vstoupil do samotného finále. Konzorcium během následujících 6 let postaví víc než 35 kilometrů dlouhou trasu mezi Svitavami a Mohelnicí. Cílem je stavbu rozjet ještě letos. Vítěz tendru kromě výstavby, financování a údržby, včetně skoro 4-kilometrového tunelu Dětřichov a přibližně kilometr dlouhého tunelu Maletín, bude mít na starosti taky údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyští a Opatovcem, napsala Mladá fronta dnes.
0: Do zoologické zahrady, některého z muzeí, galerií a nebo hvězdáren zřizovaných Královéhradeckým krajem zavítalo od začátku letošního roku do konce srpna přes 706 tisíc návštěvníků. Je to necelých 7 tisíc lidí méně než ve stejném období loňského roku. Nejvíc lidí tradičně zamířilo do safari parku Dvůr Králové, tam přišlo přes 538 tisíc návštěvníků. Loni to za stejnou dobu bylo přes 554 tisíc lidí. Naopak větší zájem eviduje Galerie moderního umění a nebo Muzeum východních Čech. Obě zařízení sídlí v Hradci Králové. Vzhledem k mimořádně vysokým teplotám o prázdninách hodně lidí vyměnilo návštěvy zoo, muzeí a nebo galerií za pobyt u vody. Vedra tak ubrala návštěvníky, informuje deník Právo.

0: Tak první dešťové kapky by měly dorazit do Pardubického kraje zítra k večeru, abychom ještě doplnili tuhle písničku ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Na počasí v krátkosti se zaměříme za malou chvíli a podrobně o něm budeme mluvit taky s meteorology, a to bude okolo 7:45. Teď se blížíme ke 6:45, tento čas tady bude za 2 minuty a můžeme se stavit v městské knihovně v Žamberku, kde se od 17 hodin seznámíte s principy kognitivně behaviorální terapie a jím využití v každodenním životě. Co to vůbec je, jaké jsou principy, jak spolu souvisejí naše myšlenky, emoce a chování, jak s nimi můžeme pracovat v běžném životě. Praktické příklady, poznatky a jednoduché techniky pro zvládání každodenních situací představí Kristýna Plundrová z krizového centra Žamberk. Vstup je tam zdarma. A ještě rychle do Litomyšle, Lidový dům zázemí dobrovolnického centra v 17 hodin. Neseď doma, vyjeď do zahraničí. Můžete si přijít poslechnout příběhy mladých cestovatelů, kteří díky programu Erasmus Plus vyrazili na výměnu mládeže do zahraničí anebo projeli Evropu vlakem z Discover EU. Začátek tedy v 17 hodin v Litomyšli v zázemí dobrovolnického centra v Lidovém domě.
1: Počasí.
0: Pojďme na to slíbené. Počasí dnešního dne bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jihozápadu oblačností ubývat. Dnešek se ještě obejde tedy bez srážek, maximální teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky se budou odpoledne místy vylepšovat, po ránu jsou mírně nepříznivé, vítr bude foukat slabý proměnlivý, přes den lehce zesílí na rychlost do 30 km za hodinu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Večer.

0: To byla hvězda české populární hudby Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 7. října 3 minuty po 6:15. Těch hvězd tady ale máme víc. Do 6. hodiny Marcela Holanová Ráno anebo Lucie Šrouby do hlavy. A co uslyšíte po 13. hodině, tak to bude pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou a taky potomkem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, což je Francesco Kinský dal Borgo. Od něj uslyšíte i o tom, kdy poprvé on slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Celý rozhovor s Francescem Kinským dal Borgo si poslechněte dnes po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Opatovicích nad Labem skončí na konci roku dosavadní zubní lékařka. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. Čeští fotbalisté v Lize národů znovu prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. A dnešek bude převážně oblačný, teploty až 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Opatovicích nad Labem chtějí rozšířit ordinaci zubního lékaře. Souvisí to s plánovaným ukončením praxe dosavadní zubařky koncem letošního roku a s příchodem dvou nových lékařek, které stomatologickou péči po ní převezmou. Změna si podle radnice vyžádá úpravy stávajících prostor ordinace.
3: Stavební práce potrvají až 4 měsíce. Pro pacienty to znamená, že se budou muset dočasně obejít bez zubní péče v obci. Ordinace bude po úpravách znovu v provozu nejpozději od 1. května. Podle informací radnice stoupne její kapacita na až 2000 pacientů, včetně stávajících. Z Opatovic nad Labem Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Řidiči cestující z Hradce Králové směrem na Jaroměř můžou aktuálně využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jich slouží jako bezplatná objízdná trasa kvůli opravě mostu na silnici 1/33 v Černožicích a taky stavbě protihlukové stěny u Smiřic.
4: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměřích bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Smiřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám registrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, kteří chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ve výtahu v moskevském domě, kde žila, zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě ostře vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápasu v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
5: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ty jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor si dejte ale na četnou tvorbu lokálních mlh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je středa 7. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 6. hodině. My se ještě vrátíme k fotbalu, tedy k zápasu Anglie-Česko, který skončil včera 3-0 vítězstvím domácí reprezentace v londýnském Wembley, tak nabídneme další ohlasy. No a hokejový útočník Jiří Kulich, ten v NHL asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si druhý bod v sezóně. A od sportu ještě odbočíme, za moment se podíváme na gymnázium v Chrudimi, které testuje inspiraci osobnostmi. Žáci se tam mohli setkat s úspěšnými absolventy, kterým škola pomohla nasměrovat kariéru. I tam jsme byli a nabídneme reportáž. muziky vás čeká Petr Spálený, taky Iva Frýlingová, Meky Žbirka, skupina Olympic a nebo Leona Machálková. Tak přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jedna aktualita, policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Rodinné vazby má hledaný 27-letý muž na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to oznámila na webu. Podle policistů není hledaný muž nebezpečný, ve vězení skončil za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Další zprávy pro vás budeme mít o 6:30, respektive o 6:30. Každopádně, pokud hledaného muže uvidíte, anebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci s jeho vypátráním, nebo víte, kde by se mohl teď zdržovat, ozvěte se prosím policistům na linku 158. Hledaný je asi 170 cm vysoký, hubené postavy, má hnědé vlasy, modré oči a výrazná tetování na obou stranách krku, obou rukách i nohách a na hrudníku. Teď další aktuální informace, která se týká Chrudimi. Na jeden den vyměnit klasickou výuku za setkání s jaderným fyzikem, odborníky na digitalizaci, vědci anebo farmáři. Chrudimské gymnázium se žáky snaží inspirovat osobnostmi, kterým se podařilo ve svých oborech nejenom uspět, ale i vyniknout a ukázat třeba i to, že ze školy může vést cesta klidně i k vítězství v televizní cukrářské soutěži. V reportáži Josefa Kopeckého uslyšíte víc.
1: V krabicích jsem přivezla takové mini entremety, což jsou malé dortíky, které mají více rozložek, aby jsme koukli něco, jak vypadá taková ta vyšší moderní cukrařina. Uvidíme, jak to bude vypadat po cestě.
2: Eliška Hlaváčová, vítězka televizní cukrářské soutěže, také farmářské, jestli to říkám správně, Eliško. Napadlo vás, když jste chodila sem do školy, že skončíte na tomto místě znovu trošku v jiné roli?
1: Vůbec jsem to netušila. Vůbec. Absolutně ne.
2: Jak je ten pocit?
1: Úplně úžasný. Já už teda po cestě, už vlastně přesně moje cesta sem do Chrudimi, vlastně z mého rodného města Střemošnice, tak je to hrozně nostalgické. No. A teď vlastně vidím ty profesory a všechno to vidím z té druhé strany než jako žák, ale trošku z jiné roviny a je to hrozně příjemný. Hrozně hezký vzpomínky.
3: Ráda, že jste si vybrali mě. Nevím, jak s ostatníma, ale určitě tady na vás něco čeká na závěr.
2: Kromě pečení a farmaření si ale mohli studenti vybrat třeba setkání z oblasti chemie, justice nebo jaderné fyziky.
4: A možná se nedostanete k těm lidem, co jsou na ITHčku v Curychu, nebo na Oxfordu, na Cambridge, ale možná se dostanete k někomu, kde je třeba v Plzni, nebo v Olomouci, nebo v Brně, nebo v Praze. Ale musíte to prostě zkoušet, jako asi jako hlavní rada v té počáteční fázi.
5: Hlavní smysl pro studenty vidíme v tom, že mají šanci se setkat se úspěšnými absolventy, s lidmi, kteří něco dokázali ve své vlastní praxi a jsou tam úspěšní díky tomu, jakou cestu si nastavili a chceme je s touto jejich cestou seznámit. Myslíme si, že díky tomu budou mít větší přehled a i možná trošku více píle do toho studia.
2: Říká ředitel gymnázia Josef Areslav Chrudimi Daniel Rob.
6: Vedle tvého názoru nejdůležitější vlastností zeměpisce.
7: Dívat se okolo sebe a to pořád. Jděte na výlet s kýmkoliv, klidně i sami. Dívejte se okolo sebe, vnímejte, co se děje ve světě. A to je to, co vám dá ten tolik potřebný přesah.
2: A jako inspirace může sloužit i předání poháru soutěže Eurorebus, ve které gymnázium letos zvítězilo. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Středa 7. října, 7:02, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Na Pardubickém zámku, tedy ve Východočeském muzeu, začíná cyklus historických přednášek Habsburkové v českých dějinách 16. století. K tomu se ještě ve vysílání určitě vrátíme. Taky pokračuje muzejní akademie v 9:15 prohlídka technického zázemí muzea a stavby výstav. Je to speciální program pro aktivní seniory, tak můžete zkusit i tuhle atrakci v uvozovkách v Pardubicích. A ještě se můžeme podívat dál, třeba to, co pro vás nachystali v galerii Univerzity Pardubice, vypadá zajímavě. V 17:30 vernisáž výstavy Tomáš Predka Osa zlomu. Univerzita Pardubice láká do své galerie přímo v kampusu. Je to moderní prostor připravený vystavovat kvalitní umělce z České republiky i ze zahraničí. Další tip máme z krajské knihovny v Pardubicích. V 17:00 Karla Jara představí Marii Terezi jako českou a uherskou královnu a rakouskou arcivévodkyni, ženu a matku, která se musela vyrovnat s náročnými počátky vlády, složitou situací v Evropě i nutností reform. Když vládne žena, tak se ten program jmenuje. A ještě třeba Gampa, galerie města Pardubic v automatických mlýnech, tam bude letošní výstava prací žáků 4. třídy základní školy Waldorfská, stavba obydlí. Zavítat na ní můžete až do 31. října, vernisáž ta bude dnes o 16:30 odpoledne a dál bude otevřeno vždy v úterý, respektive od úterý do neděle v čase 13:00 až 17:00. Počasí. Bude polojasno až oblačno, od jihozápadu přechodně zataženo, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, později odpoledne a večer začne od jihozápadu oblačností ubývat. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 7 minut po čtvrt na 7, středa 7. října roku 2026. Čeká nás Petr Spálený a píseň Plakalo baby a ještě předtím spotřebitelský servis. Jestli máte nějaký dotaz na našeho experta Josefa Černého, klidně pište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Odpovědi se dočkáte vždy v tomto raním čase, tedy kolem 6. hodiny 20. minuty. Ta dnešní otázka by se dala shrnout jako opakované vady a vyzvedávání výrobku z opravy. Tak k vašemu dalšímu dotazu se už teď vyjádří zmíněný Josef Černý.
1: Pan Tomáš po třetí reklamoval mobilní telefon. Reklamace byla uznána a bylo mu sděleno, že závada byla odstraněna. Po převzetí ale problém přetrvával a proto telefon předal znovu do reklamace. Nyní se blíží termín vyzvednutí a pan Tomáš se obává, že závada nebude ani tentokrát odstraněna, takže by rád věděl, jak se má zachovat. Pane posluchači, než podepíšete převzetí telefonu z reklamace, je potřeba si ho řádně vyzkoušet, na to máte právo. V případě, že závada bude trvat, nepřebírejte ho, protože potom prodejci poběží původní lhůta k vyřízení reklamace a je velice pravděpodobné, že ji nestihne.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme pěkné ráno ve středu 7. října. Ota Gutwirt ve studiu, před námi další zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za víc než 100 milionů korun. Vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun. Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Podnik vypsal zakázku na opravu spádových stupňů, které zajišťují stabilitu koryta. Jsou narušené trhlinami a nálety. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou víc než 4 miliony korun. Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na registračním úřadu. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit, navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci poražených byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffett. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V chovatelském areálu v Holicích chystají významnou akci. Základní organizace Českého svazu chovatelů slaví své páté narozeniny a při té příležitosti pořádá jubilejní 20. krajskou výstavu drobného zvířectva se soutěží okresu. Tak vás nalákáme a představíme holická želízka v ohni, která se týkají chovu drůbeže, králíků a holubů. To bude v dnešní radioporadně, začínáme po 11. hodině. Teď skupina Katapult, přejeme pěknou středu s datem 7. října.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Za 5:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 7. října. Útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body s bilancí 2+2. Pomohl Vegas k výhře 6-2 na startu sezony NHL je nejproduktivnějším Čechem. Tak tolik jedna hokejová aktualita, budeme pokračovat čtením z novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Dneska ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Bagry, traktory i další stavební techniku si vytipovala trojice, která podle kriminalistů řádila v Pardubickém kraji a taky na Vysočině. Ukradené stroje pak upravovala tak, aby jejich původní majitelé nepoznali a prodávala je v Česku a na Slovensku. Policisté podezřelé zadrželi během akce s krycím názvem Béďa. Mezi zadrženými je jeden Čech a 2 cizinci. Kriminalisté jim kladou za vinu celkem 10 ukradených a následně upravených pracovních strojů. Celková škoda dosahuje 4 milionů korun, informuje Chrudimský deník.
0: Rok 1526 změnil české dějiny. Na český trůn nastoupil Ferdinand I. a s ním Habsburkové. Ti českým zemím pak vládli skoro

0: Specialista na Blízký východ Jakub Záhora z deníku N poukazuje na dramatický nárůst antisemitských incidentů, útoků na synagogy a napadání lidí židovského původu, což vyvolává oprávněný strach o jejich bezpečnost. Zároveň varuje před nebezpečným trendem, kdy je jakákoliv kritika kroků izraelské vlády nebo armády automaticky označovaná za antisemitismus.
1: Rozhlas Pardubice.

minuta po 6:45, tak vypadá aktuální ranní čas ve středu 7. října. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jestli vás baví historie, tak můžeme nalákat do městské knihovny v Ústí nad Orlicí v 18 hodin. Tam bude přednáška z cyklu Akademie volného času Marie Macková, guberniální nařízení z roku 1836 a jeho následky aneb kronikáři a kroniky. Další tip přidáme z Městského muzea a galerie ve Svitavách. Tam bude v 17:30 přednáška Špencer, Punt a Sotůrek o lidovém kroji na Hřebečsku. Co je to lidový kroj, kdo ho oblékal a při jakých příležitostech, jak vznikl a vypadal právě ten hřebečský kroj a jaké měl varianty, jak se během času proměňoval, jaké doplňky se ke kroji nosily a jak se nazývaly. To všechno se dozvíte na přednášce Lucie Žákové z Městského muzea v Moravské Třebové. Ta přednáška tedy bude dnes v 17.

0: 20:30 v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.
1: Počasí.
0: Na obzoru už je změna počasí, ale dnes to ještě úplně nepoznáme. Minimálně teploty zůstanou podobné jako v minulých dnech, 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Přechodně ale může být zvětšená oblačnost, teď po ránu se ojediněle taky objeví mlhy. Vítr ten bude po ránu slabý proměnlivý, přes den mírný jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky zatím místy mírně nepříznivé, postupně dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Hokejisté Pardubice v pátém kole Ligy mistrů představí dnes večer v Bordo a můžou potvrdit postup do osmifinále. Po úterním zápase pátého kola jim patří páté místo. Ve Francii se začne hrát ve 20:15. S výpravou Dynama do Bordo neodletěli Jakub Lauko ani odpočívající kapitán Roman Červenka. 4 zápasy, 4 prohry. Čeští fotbalisté i dál pod vedením nového kouče Santiho Dini čekají na úvodní body. Ve srovnání se světovou špičkou z Evropy výsledkově neobstáli. Naposledy včera prohráli v Anglii 0:3. Teď o tom uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Reportér Karel Schamberger byl přímo na místě.
1: My nejsme spokojeni, my jsme prohráli 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajeme, ale pořád jako chceme vyhrávat.
2: Říkal reprezentační obránce Martin Vítík po čtvrté prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0:3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
3: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
2: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Deniou mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundiálech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
3: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
2: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
4: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní 11, některé hráče vyměnil. Určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
2: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Nová sportovní hala v Lanškrouně začne fungovat v lednu. Vyostřené vztahy ve sněmovně se můžou podle předsedy poslanců ODS Bendy propsat do projednávání zákonů. Čeští fotbalisté v Lize národů i po čtvrté prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. A dnešek bude převážně oblačný, teploty 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Lanškrouně dokončují stavbu nové sportovní haly s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Otevření plánuje město v lednu. Za výstavbu dá 93 milionů korun, což je kvůli vícepracem asi o 5 milionů víc než vysoutěžená cena zakázky. Hala splňuje podmínky pro volejbal, florbal, basketbal nebo házenou. Pojme asi 500 diváků a poslouží i místním školám.
5: Zdražení zakázky způsobily dodatečné úpravy interiéru foaje, technických instalací, ochozů nebo dřevěné fasády. Měnily se také basketbalové koše a nabíjecí stanice pro elektromobily. Dominantou sportovní haly je právě dřevěná fasáda z modřínového dřeva. Prolamovaná konstrukce vytváří na hlavní části budovy plastický trojúhelníkový vzor. Z Lanškrouna Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Centrum duševní rovnováhy v Pardubicích dnes od 9 hodin pořádá program pro veřejnost. Návštěvníkům přiblíží pomoc lidem s duševním onemocněním, ale také péči po cévní mozkové příhodě nebo úrazu mozku. Návštěvníci si vyzkoušejí například trénink paměti nebo relaxační cvičení. Program potrvá do 16 hodin a vstup je volný. Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší než dosud, naznačil to předseda klubu motoristů Boris Šťastný. Řekl, že připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy při projednávání zákonů, pokud by se jednání natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit.
6: Já pokládám usnesení za v tuto chvíli nemožná, protože jsme novelu jednacího řádu přijali, takže věci, které tehdy měly být původně případně v usneseních, jsou dneska v jednacím řádu. Představa toho, že přinesou nějakou novelu, která má jako brutálně osekat opozici a že jim to projde za týden, je opravdu naprosto nereálná.
4: Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli dva lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička střely zasáhly například neobydlenou oblast ve čtvrti Obolon a sklady poblíž centra. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se dvakrát trefil kanonýr Kane. Domácí soupeři ve Wembley nepovolili žádnou střelu na bránu. Kvalitu Angličanů ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
7: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a to šlo vidět. Chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože střídáme i sestavu, takže si zvykáme prostě i na nějaké součinnosti. Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde. Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ty jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubice od Chrudimi a taky ve směru od Rybitví po silnici 211, potom silnice 36.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Fotbalista Lionel Messi završil reprezentační kariéru s tým 26. gólem v dresu argentinského národního týmu. Z penalty pečetil výhru 3-0 nad Beninem. Tak tolik ještě doplněk ke zprávám, které jste slyšeli v 7 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 7. října. Blíží se taky volby, proto je čas si připomenout to, kde bývají volební místnosti. A víte, co všechno si k volbám vzít sebou? Jestli váháte, poslechněte si už za chvíli další díl našeho volebního průvodce. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Třeba Nezmaři, Bodláky ve vlasech, taky skupina Smoky, Václav Neckář, Má něco s jedním pánem a na začátku hodiny Reddy Kirken, Zítra vám.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: Když volby začínají až pozítří. Zítra

0: 4 minuty zbývají do 7:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 7. října. Kampaně před komunálními volbami se výrazně soustředí na konkrétní kandidáty a osobní kontakt s voliči. Politické strany zároveň po konci placené politické reklamy na Facebooku a Instagramu víc spoléhají na organický dosah příspěvků. Proto taky snaha zaujmout na sociálních sítích může přispívat i ke vzniku výrazných anebo bizarních videí na zmíněných platformách. Shodují se na tom odborníci na politický marketing, které oslovila agentura ČTK. Máte platný občanský průkaz anebo cestovní pas? Radši si je před volbami zkontrolujte, bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat třeba kvůli schodům, tak s tím vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce. Chystají ho Anna Millerová a Marek Sedláček.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pojďme vrchu cestovat ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s pozvánkami, které pro vás máme minutu po 7:15. Ta první se týká dvouhodinového videofilmu. Ten se bude promítat jako součást podzimního cyklu projekcí klubu českých turistů Synthesia Pardubice v Kašparově sále krajského úřadu, a to dnes od 17 hodin. Vstup je zdarma. Poznáte kanárský ostrov Tenerife od A do Z. Další tip máme ze senior klubu Archa v Pardubicích. Cestopisná přednáška Josefa Soukupa, taky od 17 hodin, na téma Irsko, příroda a majáky. Ve Slatiněnech ve Společenském domě v 18 hodin poznáte nejzáhadnější místa planety Austrálie. To je start nového přednáškového cyklu cestovatele Pavla Kunce, který vás provede místy napříč kontinenty, která ukrývají velká tajemství a záhady. A ještě regionální muzeum ve Skutči, tam bude v 17 hodin Reunion, pěšky a natěžko od severu k jihu. Taky jste o tomto ostrůvku ještě neslyšeli, Martin s Vláďou taky ne, a když se dozvěděli, že tam údajně jeden z nejkrásnějších světových treků, tak to byl ten impuls se tam podívat. Víc tedy v 17 hodin v regionálním muzeu ve Skutči.
1: Počasí.
0: Středa v Pardubickém kraji má být polojasná až oblačná, od jihozápadu přechodně až zatažená, ale beze srážek. Teď ráno ojediněle mlhy, později odpoledne a večer začne od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 21, na horách mezi 13 a 16 stupni Celsia.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut po čtvrt na 8, středa 7. října ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď budeme soutěžit. V tomto týdnu rozdáváme po dvou vstupenkách na koncert skupiny Pirate Swing Band do kongresového centra Aldi z Hradec Králové. Vystoupení bude 4. listopadu od 19 hodin. Bleskovka. Ten gala večer připomene hned 4 zásadní hudební milníky. 80 let od narození Freddieho Mercuryho, 55 let od založení Queenu, 40 let od legendárního koncertu ve Wembley a taky 15 let od chvíle, kdy český Pirate Swing Band poprvé vystoupil přímo pro skupinu Queen ve švýcarském Montré. Kromě 19členného big bandu Jiřího Ševčíka vystoupí filharmonické smyčce a speciální hosté zpěvák Michal Kluch a legendární showmaster Peter Freestone. Akce má i charitativní rozměr a nebude chybět ani exkluzivní výstava v předsálí, kde vůbec poprvé budete moci obdivovat na české expozici raritní artefakty Queenu a autentické kostýmy Freddieho Mercuryho. Jestli máte zájem, připravte si telefon a poslechněte si taky soutěžní otázku. Emil Holub se narodil 7. října 1847, toužil objevit nová území v Africe a založit pro své etnografické sbírky muzeum. A i když se mu ani jedno z toho nepodařilo, stal se nejslavnějším českým cestovatelem a jeho výzkumy budili respekt po celé Evropě. Holub zanechal své vlasti tisíce cenných exponátů a řadu odborných publikací i populárních cestopisů. Rodák z Holic studoval na Pražské univerzitě a my se ptáme, co tam studoval. Věděli byste? Tak volejte na telefonní číslo 726 46 48 48. Zopakujeme 726 46 48 48 a jak jsme říkali, dnes hrajete o vstupenky do Hradce Králové, do kongresového centra Aldis na koncert skupiny Pirate Swing Band, který bude připomínat skupinu Queen a Freddieho Mercuryho. Tak dívám se na telefon, vypadá to, že už tam je první zájemce o výhru, první soutěžící, tak koho zdravíme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, já bych se chtěla pokusit, ale nemáte nápovědy?
0: Nápovědy nemáme, tak zkuste tipnout, co by mohl studovat Emil Holub na univerzitě?
1: Já si myslím, že přírodní vědy.
0: Tak, bohužel ne, on je chtěl studovat, ale nakonec na přání otce to bylo něco jiného. Tak dáme šanci někomu dalšímu. Mějte se naslyšenou. 726 46 48 48, kromě těch přírodních věd, to měla být i archeologie. No ale nakonec promoval a získal titul někde jinde. Tak uvidíme, jestli se to povede někomu dalšímu správně odpovědět na tu dnešní bleskovkovou otázku. Kdo pak to zkouší teď? Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tady Monika Pardubice.
0: Tak paní Moniko, znáte odpověď?
2: Já si myslím, že to byl lékař, doktor medicíny.
0: Přesně tak, Lékařská fakulta Karlo Ferdinandovy univerzity, kde získal Emil Holub titul doktor medicíny. Tak gratulujeme, odpověď byla správná.
2: Děkuju.
0: A vás tedy čeká koncert v Hradci Králové. Blahopřejme. Naslyšenou. Soutěž znovu zítra kolem 7 hodiny 20. minuty. Teď opět Aradeček a Maria Čírová. Hezké ráno.

0: Otak Utvirt nabízí zprávy.
1: 8.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrudimi začala platit nová pravidla pro parkování. Spoplatněné je stání v oblasti pod nádražím a taky pod širokými schody. Změny mají zajistit dostatečnou kapacitu míst pro rezidenty. Bez poplatku tam bude možné jen krátkodobé zastavení na 15 minut. V Lanškrouně dokončují stavbu nové sportovní haly s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Otevření plánuje město v lednu. Za výstavbu dá 93 milionů, to je o 5 milionů kvůli více pracím víc. Na Robově kopci v České Třebové by mohla vzniknout nová vyhlídka. Ve studentské soutěži, kterou vyhlásila radnice, zvítězil projekt s názvem Křižovatka. Tvar vyhlídky připomíná křížení železničních tratí v České Třebové. Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. V chorvatském Splitu začne dnes dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED 9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta, taky na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi a Přelouče.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: jsme se zblížili s Helenou Vondráčkovou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 5 minut zbývá do 7:45, je středa 7. října. Jdeme se podívat na noviny s Otou Gutwirtem. Krásné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Noví lékaři na Přeloučsku brzy otevřou ordinace. Předregistrace už běží na webu ordinacebřehy.cz, hlásí Pardubický deník. Proměna bývalé restaurace Cikánka právě v Břehách, moderní zdravotnické zařízení se blíží ke konci. Na adrese Obránců míru 53 vznikají konkrétně nové ordinace praktického a zubního lékaře. Za jejich vznikem stojí taky osobní příběh obou doktorů. Hana Černá a Ondřej Henneberg se poznali už během studií medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
1: Mladá fronta dnes popisuje alianční cvičení Mocné slovo 2026. V Libavé se ho zúčastnilo 300 vojáků ze třetiny zemí NATO. Scénář reagoval na simulovaný útok Ruska a zaměřil se na moderní hybridní válku a takzvané multidoménové operace. Těžiště cvičení spočívalo ve válce o mysl a informačním boji, kde slova a dezinformace hrají stejně destruktivní roli jako fyzické zbraně. Cílem bylo získat zkušenost s tím, že moderní konflikt se nerozhoduje jenom na fyzickém bojišti, ale právě hlavně v digitálním prostoru a v myslích obyvatel.
0: A jestli pak se ještě pamatujete, Ramba, představitel akčního hrdiny Sylvester Stallone, vydal knihu o sobě. Ne první, ale v právu píší, že nejosobnější. V autobiografii Schody, která už má i český překlad, se rozepsal víc o příkořích, která musel dnešní osmdesátník kdysi překonávat. Třeba to, že ho otec přesvědčoval o zbytečnosti jeho existence, což ve Stallonovi vzbudilo energii mu dokázat, že se mýlí. Matka se mu zase vysmála, když jí zavolal, že získal hlavní úlohu ve filmu Rocky, a pak ani nepřišla na jeho Oscary.

0: Právě teď je 7:45, můžete si seřídit hodinky podle rozhlasu, konkrétně podle Českého rozhlasu Pardubice ve středu 7. října. A my se můžeme taky podívat na hrad Kunětická hora, kde bude Kunětická devítka od 17. hodiny. 11. letošní poslední bodovaný závod na klasických tratích dnešního běžeckého poháru v cross country běhu. Jak říkají organizátoři, kdo nepoběží, jako by nebyl. Tradičně už Kunětická devítka od září přechází na podzimní režim, tak dnes bude start o hodinu dřív. Oba okruhy budou startovat po sobě, dlouhý okruh v 17, krátký v 17.03. Prezence od 16 hodin do 16.50. Víc najdete na webu kunetická9.cz.
1: Počasí.
0: Ve vzduchu už je cítit lehká změna počasí. Dnes to poznáme v oblačnosti a zítra možná už i v podobě srážek, ale víc už nám řekne meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dnes asi ještě teploty podobné jako v minulých dnech, zatím v tomhle žádná změna.
2: Dneska i zítra ještě teploty budou celkem příjemné, sice oblačnost k nám přináší výšková tlaková níže, ale ta se vyplňuje, takže během večerní hodiny už zase budou oblačnost ubývat a dneska bude jako to pojasné až oblačno, od jeho západu může být přechodně až zataženo, ale stále to bude jako ta průsvitná oblačnost. No a později odpoledne večer začne zase oblačnost od jeho západu opět ubývat. Teploty dneska budou většinou mezi 18 až 21 stupni a vítr bude fukat od jihovýchodu východu od 3 do 6 metrů. V noci začneme pojasném, skoro jasném, ale až nad ránem zase začne od západu přibývat oblačnost a to vypadá hlavně spíš na východě kraje, by se velmi ojediněle mohly vytvořit i mlhy. Teploty klesnou na 11 až 8 a vítr bude fukat od jihovýchodu východu 2 až 6 metrů. No a během noci se nám zhorší rostulé podmínky nemírně nepříznivé. No a zítra už oblačno zataženo až k večeru a večer se od západu začne rozšiřovat déšť. Tady u nás to vypadá, že se sem dostane někdy až po 7 hodině večerní. Teploty zítra ještě před frontou 19 až 22 stupňů a vítr bude foukat v počátku jeho východu 300 metrů. No a s tím, až se bude fronta blížit, tak se bude zesilovat na čerství 5 až 10. A k večeru a večer za frontou se potom začne měnit na jihozápadní, později večer na severozápadní a tam se mohou objevit při přechodu fronty nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
0: Pátek a víkend už budou podzimní?
2: Zatím to tak vypadá. V pátek

0: pátek už se moc srážek moc vyskytovat nebude. Teploty by se nám pohybovaly, ale kolem těch 15 stupňů maximálně. No a sobotu, jak to vypadá, tam po většinu období by pršelo. A teploty zase maximálně kolem těch 15-16 stupňů. V neděli už by během dopoledne srážky slábly a k večeru ustávaly, ale teplotně by to bylo pořád kolem těch 15 stupňů maximálně.
1: Tak to byly informace o počasí pro Pardubický kraj z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a Tomáš Popelka. Děkujeme a přejeme vám pěknou středu. Naslyšenou.
0: Díky nápodobně.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte slávu! Tři dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Svitavy dokončují projekt Mnichovova stezka. Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Hokejista Liberce v Lize mistrů porazili obhájce titulu ze švédské Frölundy a dnešek bude převážně oblačný, teploty až 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Projekt Mnichovova stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách je před dokončením. Některé prvky si už návštěvníci můžou vyzkoušet. Vyznačená turistická trasa je dlouhá 2,5 kilometru. Město dalo za úpravy 6,5 milionu, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Mnichovova stezka přirozeně navazuje na proměnu celého areálu Brand a revitalizaci Rosničky. Jejím cílem je nabídnout další možnost, jak si užít okolní přírodu. V této lokalitě najdou návštěvníci ale i další lákadla. Populární je Sváťova zážitková cesta, oblíbená je ale také naučná stezka k pramenům řeky Svitavy.
2: Chrudim zdražuje některé sociální služby. Pod městské středisko patří domy s pečovatelskou službou, stacionáře i práce s klienty v terénu. Radnice schválila navýšení plateb za obědy nebo praní a žehlení prádla. V obou případech se sazby zvedají řádově o několik korun. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření kvůli k tomu zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
4: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
2: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech.
1: Sport.
2: Hokejisté Liberce udělali další krok k postupu do osmifinále Ligy mistrů. V pátém kole základní části doma porazili obhájce titulu ze švédské Frölundy 3-2 v prodloužení a v elitní evropské soutěži vyhráli po třetí za sebou. Gólem a asistencí zazářil bek Tomáš Galvas, který je v dresu bílých tigrů, se prosadil poprvé po návratu ze zámoří. Reprezentační obránce ale se svým výkonem spokojený nebyl.
5: Ty moje výkony jsou takový, na houpač se mi přišlo, nechci hrát průměrně, chci hrát pořád nejlíp. Takže ve třetině v prodloužení jsem už se cítil trochu líp. Doufám, že už od pátku navážu na nejlepší své výkony. Je to trošku zase něco jiného oproti lize. Přišlo mi, že bylo daleko více šancí než třeba v extralize. Jinak je to vlastně podobný, že necítil jsem nějaký velký rozdíl.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na příjezdu do Ústí nad Orlicí ve směru od České Třebové, ve směru od Vysokého Mýta se zdržíte na příjezdu do Litomyšle a kolona je na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pardubické vodárny dodržely slib a prověřují stav a zabezpečení kanalizačních poklopů. Reagují tím na nedávný případ pádu malého dítěte do kanalizační šachty v Holicích, kterému jsme se v našem vysílání věnovali před letními prázdninami. K tématu se vrátíme podrobně za malou chvíli. Teď je krátce po 8. hodině středa 7. října a z muziky jsme nachystali třeba Kino Gloria v podání Petra Reska, bude i Petr Kolář, Marta Kubišová a nebo teď skupina Buty. Tak pěkný poslech vám všem.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 7. října. Pardubické vodárny pokračují v plošných kontrolách bezpečnosti kanalizačních poklopů na celém svém území. Reagují tak na nedávný pád 3letého dítěte do kanalizační jímky v Holicích přes poškozený poklop. Holčičce se nic nestalo, na případ upozornil Český rozhlas v červnu. Vodárny od té doby zkontrolovaly několik tisíc poklopů, celkem jich na svém území mají až 30 tisíc. Podrobnosti teď doplní reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde všude zatím vodárny prověřily bezpečnost těchto zařízení?
1: Tak pardubický VAK spravuje síť na Holicku, Pardubicku a Přelučsku. V červenci a srpnu zkontrolovali jeho pracovníci plus 2 brigádníci přes 3000 poklopů zatím na Holicku, říká mluvčí vodáren Vendula Horáková.
2: Kontrola postupně probíhala například v Horním Jelení, Dašicích, Kostěnicích, Zminém, v Holicích, Sezemicích, Kuněticích nebo Počáplech. Celkem se podařilo provést pasportizaci 3163 kanalizačních poklopů, přičemž přibližně 2800 z nich je ve vlastnictví vodovodu a kanalizací Pardubice.
1: Podle Horákové zjistili závady v desítkách případů vyžadujících okamžitý zásah. Někde museli vyměnit celý poklop, někde jen jeho vrchní víko anebo například těsnění. Dalších 15 kanalizačních poklopů umístěných v komunikacích opravila v letošním roce specializovaná firma.
0: A jak dopadly kontroly kanálu na Pardubicku a Přeloučsku?
1: No, plošné kontroly stavu a zabezpečení poklopů teď pokračují na Přeloučsku, na Pardubicko se ale zatím nedostalo, potvrzuje Horáková.
2: Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých vodovody a kanalizace Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané.
0: Říká mluvčí vodáren Vendula Horáková. Je vůbec v silách vodáren zkontrolovat všech 30 tisíc kanalizačních poklopů?
1: Určitě nejde takové množství prozkoumat naráz, i proto se společnost VAK obrací s prosbou na občané, by v případě, že někde zjistí poškozený poklop kanálu, volali na non-stop linku 466 310 357. Vodárny podnět ověří a v případě potřeby zajistí opravu. K poškození nebo posunutí víka na komunikaci může podle vodáren dojít prakticky kdykoliv.
0: Od poklopu ku poklopu jsme teď čili s Ondřejem Wolfem. Tak dík za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět je středa 7. října, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jestli pak víte, že někteří lidé mají o žebro navíc, detaily za chvíli odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Je to anatomická anomálie, kterou má v průměru jeden člověk ze 200. Tak těžko říct, jestli je to třeba Jitka Slezáková.
1: Zaplať vám ne. Mám všechna žebra na svém místě.
0: Všechno správně, ve správném počtu. Tak pojďme se teď podívat na počasí a pak se mrkneme na tvé dopoledne.
1: Dobře.
2: Počasí.
0: Dnešek nabízí polojasné až oblačné počasí, od jihozápadu může být přechodně až zataženo, ale zatím bez srážek, teď po ránu ojediněle mlhy, později odpoledne a večer začne od jihozápadu oblačností ubývat. Teploty dnes vystoupí znovu na 18 až 21, na horách to bude 13 až 16 stupňů Celsia. Jitko, zpátky k tobě, k dopolednímu vysílání po 9. hodině, co uslyšíme?
1: Já začnu třeba rubrikou Jak nenaletět, tentokrát se bude týkat jídla. Nabídka potravin je opravdu široká a pro spotřebitele je někdy těžké rozeznat mezi tím, jestli jde o zdraví prospěšné potraviny nebo jen o reklamní triky. Tak to bude naše téma hned po 9. hodině a také se podíváme do Centra sociálních služeb v České Třebové. Město konkrétně v Bezděkově otevírá nové centrum sociálních služeb, které nahradí stoletý pavilon domova pro seniory. Tak to bude něco pro Českotřebováky. No a chovatelé, poslouchejte po 11., protože tady budeme mít holického organizátora a známého chovatele, který připravuje už teď velkou krajskou výstavu, na kterou nabízíme i vstupenky. A když jsem u těch vstupenek, tak budou ještě jedny, a to na MIG 21, na tuhle kapelu po 10. hodině.
0: A kdyby vám to nevyšlo dopoledne se skupinou MIG 21, tak další možnost budete mít i zítra ráno. Poslouchejte asi tak ve 6:45, doporučujeme.
1: To jsme štědří.
0: Tak, napovídáme vám hodně, určitě poslouchejte dál a zdravíme Jitku Slezákovou, která bude vysílat po 9. hodině.
1: A já zdravím Jakuba Malého, který vás provází dobrým ránem.
3: Proudy. Řeky táhnou k nám, tvou nedávnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Paul Young ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď už o tagu Tvirta zprávy.
1: Půl deváté. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za víc než 100 milionů korun. Vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun. Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Podnik vypsal zakázku na opravu spádových stupňů, které zajišťují stabilitu koryta. Jsou narušené trhlinami a nálety. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou víc než 4 miliony. Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na registračním úřadu. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit. Navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Nejlepšími střelci byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffett. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice 2. třídy číslo 312 Úlišnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým. Mám

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal. Před probuzením a já spát chtěla dál zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 7. října, za 7 minut bude 8:45. Pardubice vyhlížejí podzimní městské slavnosti, letos s tiším ohňostrojem a taky s připomínkou 170 let závodiště, kde se v neděli pojede 136. velká pardubická. A my si o tom povíme víc našimi hosty. Ve studiu jsou vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu z pardubického magistrátu Jana Fidlerová. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: A taky ředitel dostihového závodiště Pardubice Jaroslav Miller. Pěkné ráno.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak bude to víkend, kdy toho ve městě zažijeme opravdu hodně. Kdybychom měli ty podzimní městské slavnosti popsat někomu, kdo je nikdy nezažil, jak by se dali charakterizovat?
1: No, je to prostě dvoudenní nabitý intenzivní program pro každého, kde si každý vybere své, a myslím, že ty pardubické městské slavnosti jsou charakteristické takovou jako opravdu atmosférou, kde se snažíme do těch kulis historického města přivést kulturu i ty koně ze závodiště, protože ta městské slavnosti jsou historicky spjaté s Velkou Pardubickou, takže i ten program je laděný, aby tam to téma koně už zaznívalo, abychom lidi pozvali nejen na závodiště v neděli, ale i do toho centra města.
0: Tak to by nám pan Jaroslav Miller mohl říct, jak se dostanou koně konkrétně do toho programu slavností.
2: Tak my začínáme slavnosti a asi i zahajujeme už v pátek kočárovou jízdou, kde přijedeme s panem primátorem a ještě s nějakými dalšími hosty na Perštinské náměstí, kde slavnostně zahájíme slavnosti a samozřejmě vstoupíme i do toho dostihového víkendu, který bude končit vrcholem, a to už je 136. velká pardubická se Slavia pojišťovnou.
0: Tam je ten tradiční termín, tady 2. říjnová neděle, tam se nic nemění.
2: Tam se nic nemění, ten scénář je stejný. Letos je to 170 let od založení pardubické dostihové dráhy, takže je to dlouhý kus historie a velká tradice a zůstáváme v těch zajetých kolejích, takže začínáme v neděli 10. října v 10:30 slavnostním zahájením na pardubickém závodišti.
0: Tak ten program slavností, když se k ním vrátíme, znovu velmi pestrý, koncerty, historická vozidla, kočáry, program pro děti, zmínění koně, kaskadéři. Je těžší takový program vymyslet nebo potom dostat všechny ty akce do ulic a sladit to?
1: Tak on ten základ vlastně je takový stabilní, ale každý rok se snažíme obměňovat tematicky. Koně jsou základ, ale to máme třeba další téma, film a muzikály. Takže k tomu pak většinou ten další program je laděný každý rok trošku jinak. A je to, ano, je to velká koordinace, nám slavnosti zajišťuje agentura Máš Agency, která spolupracuje se všemi institucemi ve městě, takže ten program opravdu je po celém širokém centru města. Skoordinovat to není jednoduché, ale myslím, že pak je fajn, když návštěvníci přijedou do centra a mohou si užít program jak na Perštinském náměstí, tak na zámku, tak ve Mlýnech, tak v ulici u stadionu, a že vlastně lidi celé 2 dny vlastně mohou kurzovat a tu se odehrává něco, a v tom je právě to kouzlo, že nestojíme u jednoho pódia a nekoukáme na koncerty, ale že právě je tam program pro každého a na různých částech města, takže to město se může ukázat v plné kráse.
0: Velkou pozornost letos poutá pyro, muzikální show. Ohňostroj bude tiší s menším množstvím klasické pyrotechniky a nově se přidá 3D světelná show. Tak kdy to bude a jak to bude tedy vypadat?
1: Mm-hmm. Ano, to jste řekl správně, my se po 3 letech vracíme tím, že máme opravený vonkův most, tak se vracíme s odpalištěm na břeh Labe a ten ohňostroj, letos jsme zvolili šetrnější formu, to znamená, že nebudeme používat ty výškové kule 100-metrové, které způsobují ten největší hluk a vlastně i ten spad, ale ten ohňostroj vlastně bude do nějakých 50 metrů výšky, doplněný o hudbu, o ohňovou show a o speciální LED technologii, nebudu prozrazovat více, lidé uvidí, ať se nechají překvapit, s tím, že samozřejmě je to specifické v tom, že nebude viditelný z větší dálky, protože dříve lidi mohli ten ohňostroj vidět třeba z Kunědické hory nebo od Zdymadla, fakt jako z většího rádiusu města. Tento

0: kdo bude pak v klidu si chtít ještě tam užít tu atmosféru, vyfotit si třeba nějaké ty prvky, tak ještě do 9 hodin bude mít možnost.
1: No a další den v neděli tady už je zmiňovaná Velká Pardubická. Lidé často vidí jenom několik minut toho samotného dostihu, případně to slyší v našem přímém přenosu, ale vy se na to připravujete dlouhé týdny. Co všechno se musí vyřešit, aby Velká Pardubická byla taková, jaký známe?
2: Musí se samozřejmě vyřešit úplně všechno. Začíná to dostihovou dráhou, která musí být perfektně připravena, samozřejmě zázemí pro návštěvníky, pro diváky, souvisí s tím doprava, parkování, samozřejmě ten mediální výstup a výtlak je veliký, takže to jsou všechno takové kapitoly, které musíme obsáhnout, abychom měli pocit, že jsme vše dobře zajistili, jak říká Pepa Váňa, připravený není překvapený, takže doufám, že jediné překvapení, které nás v neděli bude čekat, bude vítěz, na to se těšíme a věřím, že si to všichni náležitě užijeme.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je ředitel dostihového závodiště Pardubice Jaroslav Miller a společně s ním taky vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu Jana Fidlerová a za chvíli budeme ještě pokračovat.

Český rozhlas Pardubice, blíží se podzimní městské slavnosti v Pardubicích s vrcholem v podobě nejtěžšího kontinentálního překážkového dostihu, tak zjišťujeme, jaký bude ten multižánrový festival v ulicích města. Zároveň lákáme na neděli, kdy bude 136. velká Pardubická. V našem studiu je i ředitel dostihového závodiště Pardubice Jaroslav Miller. Už jsme tady zmiňovali, že se letos slaví

0: 170 let samotného závodiště. A když bychom se podívali na ty úplné začátky, tak dostihová dráha byla úplně jiná než dnes. Podle historických záznamů se dřív stávalo, že koně běželi přes oranici se zbytky nesklizené řepy anebo brambor. Je to pravda?
1: Je to pravda, já to ještě jako malý kluk pamatuju, že tam skutečně byly takové ty agrotechnické lhůty. Jako malý kluk jsem tam ještě se svým tatínkem sklízel seno, takže skutečně ta dráha neplnila jenom tu funkci jako dostihového závodiště, ale sklidilo se tam spousta sena a dalších plodin, takže tak to bylo, taková byla doba, ale to už je dneska v podstatě nemyslitelné. Už jsme sportoviště, které má ty nejlepší parametry, a na seno a na brambory už musíme zapomenout.
0: Na starce letos postaví 10 koní, méně účastníků měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Čím to je?
1: Tak určitě to je odraz toho hrázu počasí, které jsme zaznamenali v těch letních měsících. Bylo skutečně sucho, bylo velmi tvrdo. Ta Velká Pardubická není o tom jenom jí odběhnout, ale ty koně se na ní samozřejmě musí dobře připravit, a proto, aby se na ní připravili, tak musí mít dobré podmínky. Ten letošní rok nebyl úplně příznivý, takže se to odrazilo na počtu startujících koní. To, co pro nás jako pro pořadatele je důležité, je počet kvalifikovaných koní, protože těch kvalifikovaných koní bylo dost, 26, respektive 27 s loňským vítězem Stumptownem, který se nemusí kvalifikovat. Takže to pole nebude tak početné, ale když se podívám na ta jména, na ty dvojice, tak jsou to všechno vynikající koně, vynikající jezdci, takže se máme na co těšit, a ten dostih zcela určitě nebude méně atraktivní, než byly ty předchozí.
0: No možná to bude i větší drama v tom komornějším počtu, co myslíte?
1: No, jsem na to sám zvědavý, jaký bude průběh dostihu. Může se stát, že těch 10 dvojic pojede trochu opatrněji, že pojedou, jak se říká, na jistotu a rozjedou to až v tom finále, ale na druhou stranu je tam vynikající irský zástupce, je tam vynikající francouzský zástupce a samozřejmě naše česká překážková špička, takže jak se lidově říká, urvat to může každý, třeba někdo zvolí jinou taktiku, nasadí si tempo, bude chtít ujet, takže uvidíme, jaký bude vývoj. Důležité je, že tam máme 10 opravdu špičkových koní, takže se máme na co těšit.
0: A ještě před tou Velkou Pardubickou budou celé podzimní městské slavnosti v Pardubicích. K tomu tady máme vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu Janu Fidlerovou. Když jsem se díval na plakát, tak mě tam zaujala Eva Burešová, že bude vystupovat. Platí to i vystoupení? Bude v Pardubicích?
2: Ano, platí. V sobotu bude vrchol na Peršnickém náměstí, hudební vystoupení Evy Burešové s kapelou. A já bych teda hrozně ráda návštěvníky pozvala také na páteční koncert v 18 hodin, kdy se nám představí naše pardubická komorní filharmonie s šanzon Trio Kuku. Budou hrát francouzské šanzony a české, takže to určitě bude moc pěkný zážitek po 2 letech filharmonie, open air koncert na Pernštinském náměstí, tak na to bych chtěla návštěvníky speciálně pozvat.
0: Tak ten program, jak jsme říkali, je hodně nabitý, nemůžeme tady říct všechno, co ještě bychom mohli vypíchnout, než odkážeme na web naše posluchače.
2: Jak jsem zmínila, tak ten program letos, kromě toho, že povinně koňský, protože jsme spojeni s Velkou Pardubickou, tak je laděný trochu do filmu, takže v sobotu odpoledne v ulici U stadionu budem ve spolupráci s kaskadérskou skupinou Štvanci, budou ukázky přípravy vlastně koní a dravců na filmové natáčení, takže si myslím, že to pro lidi může být velmi zajímavé, jak vlastně se zvířata připravují do filmu a jak taková drezura vypadá. Takže to bych určitě chtěla pozvat. A takové speciální vystoupení v sobotu po srazu historických vozidel, kdy nám historická vozidla, což je taky mimochodem velmi oblíbená součást programu, tentokrát máme nahlášeno 120 historických vozidel, maximální kapacita byla naplněna, tak jakmile nám opustí třídu míru veteráni, tak nastoupí 350 tanečníků z taneční školy Hroch, kteří slaví 40. výročí vzniku. Takže uvidíte ojedinělou společnou choreografii na třídě míru 350 tanečníků. Tak to jsou takové perličky, které chci vypíchnout. A samozřejmě nejlepší je si stáhnout program na webu nebo si dojít do infocentra pro programovou skládačku, protože bych nerada na něco důležitého zapomněla, protože Myslím, že program je moc pěkný, že se mají lidé na co těšit.
0: Tak to říká Jana Fidlerová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu. Společně s ní byl ve studiu i ředitel dostihového závodiště Pardubice Jaroslav Miller. Tak díky za tu pozvánku, ať se všechno vydaří, včetně počasí, na to asi myslíte, protože má dojít ke změně, tak snad to všechno klapne. Díky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanuslatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Opatovicích nad Labem skončí na konci roku dosavadní zubní lékařka. Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čeští fotbalisté v Lize národů i po čtvrté prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. A dnešek bude převážně oblačný, místy polojasný, teploty až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Opatovicích nad Labem chtějí rozšířit ordinaci zubního lékaře. Souvisí to s plánovaným ukončením praxe dosavadní zubařky koncem letošního roku a s příchodem dvou nových lékařek, které stomatologickou péči po ní převezmou. Změna si podle radnice vyžádá úpravy stávajících prostor ordinace.
3: Stavební práce potrvají až 4 měsíce. Pro pacienty to znamená, že se budou muset dočasně obejít bez zubní péče v obci. Ordinace bude po úpravách znovu v provozu nejpozději od 1. května. Podle informací radnice stoupne její kapacita na až 2000 pacientů, včetně stávajících. Z Opatovic nad Labem Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Řidiči cestující z Hradce Králové směrem na Jaroměř můžou aktuálně využít dálnici D11 zdarma, bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objízdná trasa kvůli opravě mostu na silnici 1/33 v Černožicích a stavbě protihlukové stěny u Smiřic.
4: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Smiřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla hodnoty 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3, vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se dvakrát trefil kanonýr Kane. Domácí soupeři ve Wembley nepovolili žádnou střelu na bránu. Kvalitu Angličanů ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
5: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a to šlo vidět. Chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože střídáme i sestavu, takže si zvykáme prostě i na nějaké součinnosti. Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 322 u AZ Gardenu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 9:04. No a startuje dobré dopoledne. S datem 7. října máme středu, zdravíme svátečnice Justýny. No a podíváme se až do nebe s Anouká za malou chvíli. A nebo si přivoníme k majoránce s Karlem Zichem, ale hlavně uslyšíme třeba naši reportérku Anu Svobodovou, která vyrazila do České Třebové, kde otevřeli nové centrum sociálních služeb. A už za pár minut nás přivítá také na našich vlnách Jiří Vimr. Tak dobrý poslech vám všem, kdo posloucháte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jestli máte chuť, můžeme právě teď zamířit na Kanárské ostrovy, kam se kdysi na dovolenou vydal i herec a bavič Jiří Wimr. A měl s sebou tehdy i čepici, která pro něj měla velkou hodnotu. Kdysi ji dostal od jednoho Angličana.
1: Tak jsem si ji zamiloval a vzal jsem ji tam a samozřejmě jako vždycky někde něco zapomenu. V autobuse, který nás vez z letiště do těch apartmánů, já jsem ji nechal v tom autobuse. Já když takovýhle věci, které mám věnovaný a jsou trošku jako památeční, tak jsem hořekoval a tý naší průvodkyni, Španělce, která umí česky, hrozně roztomile jako žvatlala v tom autobuse, jak ještě, víte, já mám musím říci, že ještě s tým mým sklonovaný to není slavný. A já jsem se na ní obrátil, protože byla naše taková, jak si, když se něco, tak za ní. A já jsem říkal, prosím vás, slečno Fernandez, mně se o nic nejde. A teď jsem jí namaloval, protože jsem tam měl, beru vždycky něco, si namaluju, tak jsem tam měl takový ty verzatelky různobarevný a krásně jsem tu čepici takhle vyvedl. Až je zavolá tomu řidiči, ale že to bude asi marný, protože oni celý týden už ten autobus zase vozí různý jiný lidi. Tak jsem už se z té čepice vzdával tohle. A on se neozval, asi bude pryč, víte. A my při odjezdu tím autobusem zase na zpáteční cestu na letiště, já jen tak tam si dávali ty... Já jsem to takhle prošel a ona tam byla, člověče. Na mě čekala, měla takovou radost. Já vždycky mám větší radost, než bych našel něco cizího a samozřejmě to skonfiskoval. Tak já mám větší radost z věcí, které někdy zapomínám, zase je najdu. Ještě větší, než bych to koupil v obchodě. A já jsem jí říkal, Ježíšmarja, víte, že tady, slyšu v nás, podívejte. A ona, vidíte u nás, že se nekrádá. U nás, že se nekrádá. A to by nebyl Čech, aby v tom autobuse někdo lakonicky nepoznamenal. Nebo neuklízí.
2: Rozhlas Pardubice, rádio

0: Teď už tady pro vás máme aktuální informace z Českotřebovska. Péče o seniory v České Třebové se přesouvá do modernějších prostor. Město otevřelo v Bezděkově nové centrum sociálních služeb, které nahradí stoletý pavilon domova pro seniory. Stavba stála 280 milionů korun. A více už nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Co bude pro klienty v novém pavilonu jiné?
1: Tak hlavně budou mít větší pohodlí a soukromí. Domov doteď využíval dvě budovy. Ta starší byla postavená v roce 1910 a současným nárokům na péči už nevyhovuje. Na pokojích například chybí vlastní sprchy a toalety, klienti tam taky nemají dostatek soukromí. Málo místa je tam taky pro imobilní seniory. Nové centrum má dvě křídla a tři podlaží. Vzniklo hned vedle současného areálu a je přímo propojené s jeho novější budovou, která zůstává dál v provozu. Většina klientů se bude stěhovat v následujících dnech.
0: A jaké služby bude domov poskytovat?
1: Kromě klasického domova pro seniory, tam bude také 25 lůžek pro klienty s demencí. Tato služba začne fungovat od ledna příštího roku. Dalších 10 míst bude v odlehčovací službě. Tu můžou využívat rodiny, které se starají o svého blízkého doma a potřebují si od každodenní péče na nějakou dobu odpočinout. V novém centru bude celkem 62 lůžek a celková kapacita domova se tak zvýší o 25 míst.
0: Stavba vyšla na 280 milionů korun, jaký město financovalo?
1: Část nákladů pokryla evropská dotace. Město z ní získalo 80 milionů korun, zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu. Část vybavení už byla zahrnutá v ceně stavby. Pro Českou Třebovou šlo o jednu z největších městských investic. Více nákladů vynaložila jen na výstavbu dopravního terminálu.
0: A právě o tom nás informovala Anna Svobodová. Děkujeme a naslyšenou. Pěkný
1: krásný den.
0: Krásný den,
1: naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: brzy čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina
0: Tučková. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Pokud zůstáváte naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, tak děláte dobře, protože budeme hrát taky o vstupenky na kapelu MIG 21. Řekneme vám včas, kdy a kde vystoupí. No, můžu říct teď už, že to bude a že to bude v Pardubicích v ABC klubu. Po 10. hodině tady pro vás budeme mít dvě vstupenky na tuhle kapelu. No a teď už si řekneme, jak vzniklo slovo orudí. Dagmar Magincová nám řekne, co to vlastně je.
1: Nářeční výraz orudí znamená řemeslnické nářadí. A tento význam si nesl už ze staré češtiny. Tam ovšem mělo tohle slovo i spoustu dalších významů. Nejen nářadí, nástroje, ale vůbec věci k něčemu potřebné. Dále vybavení, zařízení a taky zavazadla, případně ozdoby nebo i nádobí, respektive nádoby na tekutiny. A ještě to mohla být zbraň, ale tenhle význam zastaral nejdřív, rozhodně už pro Jungmana. Původ slova je poněkud nejasný a zřejmě souvisel s praslovanským základem s významem pořádek, uspořádání. V dalších slovanských jazycích bylo orudí obvyklé, tak jako v našich nářečích, právě tím nářadím.
0: A zítra se zaměříme na slovo rajnice. Je 9 hodin 28 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Johoho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Johoho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Joho, joho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já.

Den er imod det der. Det er noget. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vývedu hrabem.

třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hlucovský šípy najmou.

0: Jestli se chcete dozvědět něco víc o vlcích, tak zavítejte zítra v 18 hodin do vodních zdrojů v Chrudimi. Bude tam přednáška věnovaná právě vlkům, kteří se po několika staletích vracejí do české krajiny, a to i na východ Čech. Máme se jich bát, anebo jejich návrat přijmout? Vypouští je někdo záměrně, nebo jde o přirozený vývoj? Co mají vlci s lidmi společného? Na všechno odpoví přírodovědec Hynek Skořepa. Ještě jednou, bude to ve vodních zdrojích Chrudim, a to zítra v 18 hodin.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Snažíte se jíst zdravě? Tak pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která znějí velmi lákavě. Po knedlíku z biomouky ale rozhodně nezubneme. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptá redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky. Například fitness, proteinový, farmářský anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky, a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv, a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No a zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Velmi oblíbená písnička Karla Gotta, také žádaná v našich písničkách od srdce, třeba o víkendu si ji často přejete. No a my se teď přemístíme do základní umělecké školy, o tom je náš seriál. U bicích nástrojů to na první pohled může vypadat jednoduše. Vezmete paličky a boucháte do bubnu. Jenže, aby z toho byla hudba, musí dítě zvládnout rytmus, koordinovat obě ruce i nohy a postupně se naučit, jak jednotlivé části soupravy používat. Jak tedy vypadá proces učení u malého muzikanta v rytmické sekci, na to se podíváme v dalším díle našeho seriálu. Natáčela Milena Vápeníková.
1: My jsme na hodině bicích, kterou vede František Jančura. Co je z vašeho pohledu nejdůležitější, aby váš žák splňoval? Jaká kritéria?
2: No především, aby měl určitý rytmický talent, protože se specializuju na soupravu bicích nástrojů, tedy soupravu složenou z bubnů a činelu, tak a samozřejmě kladu důraz na rytmiku, jo, na schopnost vyjádření se rytmicky.
1: Dá se rytmus naučit v případě, že to člověk nemá úplně v krvi?
2: Částečně ano. Dá, ale pochopitelně ten človíček zůstane vždycky jenom v určitých hranicích, jo, že třeba nemá schopnost prostě pokročit. Samozřejmě čím větší jakoby talent, tak tím lépe. Jak se tak říká, něco se zabubnovat snad naučí každý, ale je to jenom tak v rámci určitých hranic.
1: Jak staré děti k vám mohou přijít na hodinu vlastně poprvé? V kolika letech se začíná?
2: No abych byl upřímný, radši by, kdyby přišly starší děti, to už kdysi říká profesor Miloš Veselý, který vydal řadu různých publikací, cvičebnic, tak ten optimální věk považoval 10 až 12 let, ale samozřejmě doba se nám posouvá, tak pochopitelně, že chodí zájemci nebo děti ve věku třeba 6 let. Nejsem ten, kdo by odmítal, takže pokud aspoň trochu splní nějaká kritéria, především co se týče tedy chápání rytmu, samozřejmě jako je vezmu na hodinu.
1: Je pro vás přínosem nebo pro to dítě přínosem, když předtím hraje na nějaký jiný nástroj?
2: To je výhoda, protože samozřejmě to dítě, když přijde a předtím hraje aspoň třeba na vzobcovou flétnu, tak pochopitelně tam očekávám právě schopnost toho rytmického vyjádření lepší než úplného nováčka. A samozřejmě další výhoda, že takové dítě většinou zná už noty, takže tím se nám zkrátí práce.
1: My tady máme na hodině Jonáše, tak můžete nám tady společně ukázat, jak začínáte každou hodinu?
2: Může si dát nějaké cvičení, Jonášku klidně, nebo jestli zvládneš rovnou tohle. Přidej osmičky a šestnáctiny.
1: Jonáši, proč ty jsi vybral bicí?
3: Baví mě ten rytmus u toho a

0: a že všechna práce je právě rukama a nohama, takže to není jako ostatní nástroje.
1: Co ti přijde na tom nejtěžší?
0: Určitě nejtěžší mě přijde rytmus a jinak ruce a jinak nohy je hrozně těžký ovládat koordinovaně.
1: Jak dlouho hraješ?
0: 7 let hraju na bicí. Určitě mě to hrozně baví, takže to je to hlavní.
2: Možná, že taky máte v rodině nějakého školáka, který chodí do základní umělecké školy. No někdy to trénování doma, které by mělo probíhat, není úplně ideální, nechce se, ale vydržet je to důležité i pro ty naše děti, které se tím učí mnohem více trpělivosti. My si teď dáme kapelu Kabát. Za 10 minut bude 10 hodin, Otaku Tvět už pro nás chystá aktuální zpravodajství. No a hned po 10. budeme soutěžit o vstupenky na kapelu MIK 21.

0: večer v České televizi. ČT1. Cukrás Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Nová sportovní hala v Lanškrouně začne fungovat v lednu. Předseda poslanců motoristů Šťastných chce začít připravovat nový jednací řád sněmovny. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii, v Lize národů jsou tak bez bodu. A dnešek bude oblačný až polojasný, teploty až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Lanškrouně dokončují stavbu nové sportovní haly s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Otevření plánuje město v lednu. Za výstavbu dá 93 milionů, což je kvůli více pracím asi o 5 milionů korun víc než vysoutěžená cena zakázky. Hala splňuje podmínky pro volejbal, florbal, basketbal nebo házenou. Pojme asi 500 diváků a poslouží i místním školám.
5: Zdražení zakázky způsobily dodatečné úpravy interiéru foaje, technických instalací, ochozů nebo dřevěné fasády. Měnily se také basketbalové koše a nabíjecí stanice pro elektromobily. Dominantou sportovní haly je právě dřevěná fasáda z modřínového dřeva. Prolamovaná konstrukce vytváří na hlavní části budovy plastický trojúhelníkový vzor. Z Lanškrouna Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V Chrudimi začala platit nová pravidla pro parkování. Spoplatněné je stání v oblasti pod nádražím a taky pod širokými schody. Změny mají zajistit dostatečnou kapacitu míst pro rezidenty. Bez poplatku tam bude možné jen krátkodobé zastavení na 15 minut. Jednací řád poslanecké sněmovny by se mohl opět změnit. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný chce připravit úplně novou podobu pravidel jednání dolní komory parlamentu. Podle něj není možné, aby schůze byly blokovány v takové míře menšinou, jako se to děje teď.
6: Musíme skutečně se dostat v českém parlamentu na úroveň běžných západních evropských demokracií. Například bychom měli z mého pohledu nastavit pevný hlasovací den, kdy se hlasuje o jednotlivých návrzích už bez rozpravy a kdy není možné tedy tu sněmovnu vlastně zablokovat.
3: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadu, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, kteří chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat.
7: Sport.
3: Čeští fotbalisté padli i ve čtvrtém utkání Ligy národů. V Anglii prohráli 0-3 a v tabulce jsou bez bodu poslední. V brance národního týmu nastoupil Lukáš Horníček, který jako jediný z gólmanů měl příležitost chytat ve dvou zápasech. Horníček si ale nemyslí, že to z něj dělá reprezentační brankářskou jedničku.
8: Je to pro mě velký. Já jsem hrozně rád za tady tu možnost, že jsem mohl chytat dva zápasy proti takovým týmům. Jsem na to neskutečně rád, protože přece jenom hrát na Wembley, hrát s Českou Fedemu je krásný zážitek a bylo to něco, co mi v mém životopisu chybělo. Ale nemyslím si, že to ukazuje, kdo bude v budoucnosti jednička.
7: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 322 na úrovni Černé Zabory u Azer Gardenu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A co je dále na programu Českého rozhlasu Pardubice? Posloucháte Dobré dopoledne a my zamíříme za historií Svitavské pošty. Poštovní známky sice nebudou tak úplně v hlavní roli, za to staré obálky, dokumenty a příběhy určitě ano. Podrobnosti o výstavě ve Svitavském divadle Trám přidáme už za chvíli, ale ještě předtím nabízíme soutěž o vstupenky na kapelu MIK 21. V Pardubicích se tahle kapela objeví v rámci svého podzimního tour. Bude to v sobotu 10. října od 20 hodin v ABC klubu. Tak pokud máte zájem o dvě vstupenky, zůstaňte nastraženi.
9: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Malotraktorem snadné je žít, kalhotky si sundej, tančím, člun, Budapešť, diskobůh, hie, hej kámo. Tak to všechno jsou písničky kapely MIG21, která je už takovou stálicí české hudební scény, velmi žádaná na festivaly například. Každoročně s oblibou těhle muzikanti vyrážejí i na klubové turné a letošní rok není výjimkou a v rámci Tour Podzim 26 zavítají MIG21 do 9 měst napříč republikou. Startují v Ostravě, a to už 9. října, a budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Karlovy Vary, Brno, Valašské Meziříčí, Olomouc a skončí to 3 koncerty v pražském Lucerna Music Baru. A to bude až na konci listopadu. Ale nás zajímá teď naše krajské město, to znamená Pardubice. Máme tady pro vás 2 vstupenky na koncert téhle kapely MIG21, která vystoupí v Pardubicích v ABC klubu a bude to už tuto sobotu, 10. října od 20 hodin. Kdo by měl zájem o 2 vstupenky, zkuste rychle teď hned vyťukat telefonní číslo 726 46 48 48. A první už jste vy na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo volá?
1: Posluchačka Iveta od České Třebové.
0: Iveto, doufám, že nebude pro vás soutěžní otázka moc složitá. Co to je MIG21?
1: Tryskáč.
0: I tak by se to dalo možná říct. Slavný nadzvukový stíhací sovětský letoun MIG21. A frontman téhle kapely Jiří Macháček vysvětluje význam tohoto názvu tak, že je sice staré a z dnešního pohledu už nepoužitelné letadlo, ale kdysi budilo strach a velkou hruzu a přesně taková má podle něj být i jeho hudební formace. No jeho vtip se nezapře. Nádherně si to užijte a vydržte na telefonu. Naslyšenou.
1: Taky naschledanou.
0: Další soutěž bude ještě zítra, ráno po 6.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Tak určitě i tahle písnička zazní 10.10. v ABC klubu v Pardubicích. A pokud byste chtěli tedy ještě získat další dvě vstupenky, teď už opravdu nemá smysl telefonovat, teď už je tady u nás v dopolední po soutěži, ale zítra mezi 6. a 7. ještě budete mít šanci. My tady máme další téma, jak se ve Svitavách rodila pošta a jak vypadala korespondence před desítkami či stovkami let. Odpovědi nabízí výstava v divadle Trám. Nechybí na ní staré obálky, známky ani historické dokumenty. Výstavu připravil předseda svitavských filatelistů Petr Třeštík. Prošla si ji i reportérka Věra Pavlasová společně s kurátorkou Evou Kolářovou.
1: Tak tady v tom prvním patře vidíme historii svitavské pošty, jak vznikala, kdy tady zasáhla do toho rodina Wernerů.
2: Tak tady vidíme historické fotografie budov a tamhle nějaké náčrty, to je co?
1: Ty náčrty, to je vlastně plán bývalé historické budovy té první pošty tady ve Svitavách.
2: A my se dostáváme do druhé poloviny prvního patra a tam vidíme nějaké dopisy.
1: Jsou tady dopisy, které jsou odrazítkované. Někdy ty razítka teprve začínají, takže jsou ještě popsané vlastně ručně. Vidíme tam i vlastně přepočty, výpočty toho poplatku.
2: Takže kolik zaplatili lidé v polovině 19. století za odeslání dopisů?
1: Takže tady vidím na obrázku 3 dopisy, které byly zaslány ze Svitav do Poličky a výše poštovného byla 2 krejcary.
2: A vy máte něco i ve druhém patře?
1: Ano, je to tak, tam ta výstava pokračuje. Tam už je to trošku modernější, jsou tam už razítka a vlastně známky.
2: Pojďme se tam podívat.
1: Takže zatímco v prvním patře jsme viděli dopisy z 19. století, tak tady už v druhém patře pokračujeme do toho 20. století, do toho modernějšího, kde teda už vidíme ty známky a razítka.
2: Tady ta razítka na těch dopisech jsou všechna pošty Svitavy?
1: Ano, sběratel se soustředí převážně na dopisy poslané ze Svitav.
2: Kam všude ty dopisy posílali? Tady vidíme Moravskou Třebovou.
1: Ano, většina dopisů je právě v okolí Svitav, třeba do okolních vesnic, ale vidíme tady třeba i do Krumlova, anebo potom ještě dál, také i do Německa, nebo do Polska.
2: Tady se díváme na nějaký seznam.
1: Ano, je to německé označení právě těch dopisů. Potom se na ně dávaly ještě speciální razítka, tady vidíme to německé označení, jak zhruba vypadaly.
2: Tady vidíme dopisy z druhé poloviny 20. století.
1: Tady byla vyhlášena měnová reforma, ty dopisy jsou velice zajímavé, protože jsme jí polepené obě dvě strany známkama. Jich tam doopravdy je hrozně moc. Je to takový unikum. Tady právě doporučený dopis ze Svitav odeslaný v roku 1953. Výplatné bylo ve výši 60 KČS a v nové měně už odeslatel zaplatil korunu 20.
2: Výstava historické pošty potrvá v divadle Trám do konce letošního roku. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: To byly Mandraže, ještě nás čeká Modré nebe nad hlavou s Daliborem Jandou. Mimochodem včera měl koncert v Jihlavě a prý se to velmi vyvedlo. No a pak ještě bude jedna Tereza v podání Valdemara Matušky a potom už naše soutěž. Věřte, nevěřte, máme pro vás chňapku kuchyňskou s logem Českého rozhlasu Pardubice. A pokud byste chtěli, ještě stále tady máme rodinné vstupenky k té chňapce, přidáváme v soutěži Věřte, nevěřte na holickou výstavu, která bude krajská, jubilejní 20. chovatelská, takže tam budou stovky zvířat, určitě stovky. A jestli přesný počet bude už znát organizátor celé téhle akce, to se dozvíme v naší radioporadně dnes, protože naším hostem bude Ladislav Kašpar, který to tam má celé na triku, jak se říká, možná, že přivede sebou ještě nějakého mladého nebo mladou chovatelku. A teď si řekneme, co přesně obnáší profese arboristy. I na to jsem se před časem ptala Jaroslava Zavřela, který se tímto oborem zabývá. Napovím jen, že stromy jsou jeho srdeční záležitostí.
1: Arborista se věnuje převážnou většinu času stromům rostoucím mimo les. To je taková základní dělící čára, kdy lidé si řeknou, pracujete se stromy, tak s jakými stromy? Většinou to jsou nějaké stromy, které rostou v nějaké aglomeraci měst, buď solitérně, nebo v parcích, nebo v alejích, a to je právě to dělítko. A pak je ještě vlastně odnož lidé, kteří se starají o stromy, které rostou vlastně v lesích. To je lesní zákon, to je trošku jiná paralela. To znamená hospodaření se dřevem a my ve stromě vidíme kulturní dědictví, a když to oni vidí zase ve stromech jako hospodaření, to znamená prkna, dřevo, trámy.
0: No a teď, když vidíme na některých náměstích, jak živoří ty stromečky nově zasazené v tom betonu, také si toho jistě všímáte. Co tedy děláme špatně?
1: Tak v první řadě je potřeba si uvědomit, že jako někdo věří a někdo nevěří v to, že existuje nějaká změna teplot v republice a na světě. My si myslíme, že ta změna je neúprosná a věříme těm stromům, snažíme se je vlastně vysazovat, podporovat, a ne každý strom se v dnešní době jako udrží, i když ho vysadíte.
0: Je potřeba i když ho
1: zaléváte, protože to město je přetvořené spousty let k tomu, aby sloužil lidem k různým způsobům, ale zapomíná se vlastně na tuhletu věc, že stromy potřebují mít nějaký prokořenitelný prostor. A ten se jim uzurpuje častokrát, takže vidíte, že vlastně vybudují novou silnici, novou stezku, ale při té příležitosti tomu stromu vezmou řadu kořenů, nechají mu tam jenom takový když metr na metr, a myslí si, že ten strom obrovský, třeba 15-metrový, stále dál bude plnit tu svoji funkci, a vy najednou vidíte, jak chřadne a zjistíte, že prostě to bylo vinou té výstavy, která byla taková ne pro stromy, prostě ideální. Takže v tomhle tom se potřeba dál a dál vzdělávat a učit novou generaci projektantů, aby pochopili, že i ty stromy v té naší krajině civilizované ve městech, v intravilánech, potřebují prostě svoje specifické místo a hlavně ty kořeny.
0: No a dá se to vymyslet?
1: Dá se to vymyslet, existuje už i určitá modrozelená infrastruktura, která se teďka začíná projevovat, pracují na tom odborníci i v Praze a snaží se vymyslet jakýsi standard, tak aby to bylo od začátku s nějakou myšlenkou. To znamená, aby se vlastně vymyslela struktura, aby jsme mohli ty stromy nechat žít volně, ale přitom měli i tu ostatní infrastrukturu, kabely, kanály.
0: Ano, a to, co takže myslet už životu. Při té práci
1: ano, technické. Vymyslet technicky už od začátku, aby ty stromy to svoje místo obhájily.

0: Tak já už se tady uvelebuju v křesle, aby to bylo co nejvíc pohodlné, abych byla na vás nachystaná.
1: Věřte, nevěřte.
0: Je tady soutěž Věřte, nevěřte. O co hrajeme, už víte, pokud jste před chvílí poslouchali. Pro vás, kdo jste si nás naladili teprve teď, tak mohu zopakovat, že ve hře je kuchyňská chňapka s logem Českého rozhlasu Pardubice a také rodinná vstupenka na úžasnou, bude jistě úžasná, krajskou chovatelskou výstavu v Holicích, která se koná v sobotu a v neděli 17. a 18. října. Pro veřejnost budou tam stovky domácích zvířat a tak u nich zůstaneme. Jestli pak si tipnete, které hospodářské zvíře vydává nejhlasitější zvuk, které by to mohlo být. Já tvrdím, že je to osel. Jeho hýkání může dosáhnout intenzity 130 až 136 decibelů. Pustíme si ho, ještě pro zajímavost. Máme tady osla, který vyjadřuje radost, tak schválně. No, tak co tomu říkáte? Tvrdím, že to, co jste slyšeli, byl osel, který vyjadřuje radost a že toto hospodářské zvíře vydává z těch všech nejhlasitější zvuk. Intenzita 130 až 136 decibelů. 726, 46, 48, 48. Anna Lince je, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anna a já vám nevěřím.
0: Nevěříte, paní Ano, tomu hlasovému projevu nebo celkově té hlasitosti?
2: To nevydává osel, já si myslím, že to je kohout.
0: To, co jste slyšela teď, že by to bylo...
2: Ne, to vím, že to je osel, ale myslím, ta intenzita toho...
0: aha, takže myslíte si, že hlasitější zvuk vydává kohout?
2: Já si myslím, že jo, to je hra, je hra, je sranda.
0: Ano, ale vy vždycky máte takové velmi zajímavé logické uvažování a většinou je dobré, tak uvidíme dneska, jestli se to podařilo. Mějte se pěkně, zdravím do svita.
2: Jo, nashledanou. Vy taky, Tuško, naschle.
0: Zkoušíme dalšího posluchače. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Slezáková, taky nevěřím.
0: Taky ne.
3: Jsou jinčí horší zvuky.
0: Například?
3: Já bych řekla například třeba i kráva, když nedostane nažerat, tak to je mazec.
0: Že
3: nebo
0: to,
3: bík.
0: Jo, tam, no, že klidně by to mohlo být ještě víc.
3: Klidně hospodářské zvíře, ještě víc.
0: Dobře, jo. Takže jste přidala bíka. Dobře, Ilono, díky. Hezký den.
3: Nashledanou.
0: A třetí volající, uvidíme, jestli tady bude nebo nebude věřit. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Daniel.
0: Dobrý den.
4: Já zdravím.
0: Napodobně.
4: Já si myslím, že osel to asi nebude, byť teda byl dost veselý. Já si myslím třeba kráva nebo bejk, že by to mohly být.
0: Aha.
4: I když kučej hodně nahlas, tak je to slyšet opravdu třeba u nás přes celou vesnici to bylo.
0: Tak to jste, máte stejný názor jako paní Ilona, která volala před chvílí, že přeci jenom toho osla upozadíme. Nebudete mi věřit. Dobře.
4: Dneska nebudu.
0: A vzpomínáte na to rád, na ten život ve vesnici, nebo ty zvuky připomínají vám to pěkné?
4: Já bydlím teda na vesnici pořád, kravin už tam nemáme, ale ještě když jsem chodil na základku a na gympl, tak jsem tam chodil na brigádu dojít krávy a stájničit a tak starat se o ně. Aha. A bylo to děsně fajn.
0: Věřím. Tak moc děkuju za zavolání a pěkný den.
4: Já taky.
0: Já si stejně stojím za svým jako vždycky. Tvrdím vám dneska, že osel vydává nejhlasitější zvuk z hospodářských zvířat, tedy jeho hýkání může dosáhnout intenzity až 136 decibelů. Ještě jednou si pro zajímavost můžeme pustit zase trošku jiného oslíka. Tady máme k dispozici. A do toho už pomaličku pouštím písničku. Můžete věřit, nemusíte. Můžete si tipnout i jiné zvíře. studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě můžete napsat.

0: osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Tak kdo pak je nejhlasitější z hospodářských zvířat? Píšete o 106, děkuju za to. Paní Lenka třeba, no, je to opeřená potvora nejhlasitější, která nás po ránu budí a nenechá nikoho spát. Kohout Emil. Tak, paní Lenka si myslí, že nejhlasitější je kohout. Paní Eva třeba, nevěřím vám. Takový páv je taky slyšet hodně daleko. A mnozí další prasata jsou hlučná, píše tady paní Jana. A poslední vzkaz, který teď ještě dorazil, nevěřím vám, píše Monika. Byla jsem kdysi poučena od synovce, který chová prasata, a ten mi říkal, že řvou nejhlasitější.

chtějí, hlavně když se jim něco nelíbí nebo jsou ve stresu. Takže Monika mi taky nevěří a já si ji tady zapíšu k ostatním nevěřícím, abych ji tam mohla také zařadit, včetně paní Jany, protože skutečně osel to je jenom slabý odvar, i když to hýkání je taky slyšet široko daleko, když se ozve. Ale nejhlasitější zvuk z hospodářských zvířat vydává kohout domácí. Jeho kokrání může dosáhnout intenzity skutečně až těch 136 decibelů. Někdo z posluchačů ještě telefonoval, říkal, že někde četl nebo sám se zúčastnil, teď nevím přesně, takového srovnávání se zvukem z pistole a právě kokrháním kohouta. Představte si, ten kohout kokrhá tak strašně nahlas, že by sám sebe připravil o sluch. A vědci z Univerzity of Antwerp zjistili, že kohouti mají v hlavě úžasný anatomický mechanismus. Když kohout plně otevře zobák a zakloní hlavu, speciální měkká tkáň mu zcela uzavře zvukovody. Funguje to jako dokonale vestavěné špunty do uší, které ho před vlastním řevem ochrání. Takhle to příroda úžasně zařídila. Co se týká páva, to máte pravdu, že ten taky teda velice hlasitě řve, ale jeho hlasitost je přece jenom, když jsme přímo u něj, o něco slabší, je srovnatelná s motorovou pilou nebo s bíječkou. Kdo dnes nevěřil, tak dobře udělal. Ale základem bylo, že jsme se docela dobře pobavili, aspoň doufám. Můžeme si tady vítězného kohouta taky ještě poslechnout. A tohle je takový jako z dálky zvuk vesnice, aby nás tady příliš nerušil. A kdo vyhrává kuchyňskou chňapku a k tomu ještě vstupenky na chovatelskou výstavu do Holic, je to paní Monika. Moc gratulujeme, Moniko. Se domluvíme na převzetí výhry. Chovatelé přijdou do studia po 11. hodině, už se na ně moc těším. Budeme si povídat nejenom o krajské výstavě, která se v Holicích koná, ale i o hospodářských zvířatech, o tom, jestli chovatelství se opět trošku aspoň rozjíždí, nebo naopak, jak je to s počtem mladých chovatelů, co je nejvíc baví, co naopak ne, jak je to s holuby v Holicích. A teď už je tady Helena Vondráčková. To tehdy padal déšť. Za 8 minut bude 11 hodin.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Svitavách dokončují projekt Mechová stezka. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. Úroková sazba hypoték dál roste, v říjnu stoupla na skoro 5,8%. A dnešek bude oblačný až polojasný, místy zatažený, teploty až 21 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Projekt Mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách je před dokončením. Některé prvky si už návštěvníci můžou vyzkoušet. Vyznačená turistická trasa je dlouhá 2,5 kilometru. Město dalo za úpravy 6,5 milionu korun, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Mechová stezka přirozeně navazuje na proměnu celého areálu Brand a revitalizaci Rosničky. Jejím cílem je nabídnout další možnost, jak si užít okolní přírodu. V této lokalitě najdou návštěvníci ale i další lákadla. Populární je Sváťova zážitková cesta, oblíbená je ale také naučná stezka k pramenům řeky Svitavy.
1: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za víc než 100 milionů korun. Vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun. Řidiči cestující z Hradce Králové směrem na Jaroměř můžou aktuálně využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměřích slouží jako bezplatná objízdná trasa kvůli opravě mostu na silnici 1/33 v Černožicích a stavbě protihlukové stěny u Smiřic.
4: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměřích bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Smiřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 2. třídy číslo 360 u Lanšperka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak už od nás víte, třetí týden v říjnu se v chovatelském areálu v Holicích koná významná akce. Základní organizace Českého svazu chovatelů slaví 105. narozeniny a při té příležitosti pořádá jubilejní 20. krajskou výstavu drobného zvířectva se soutěží okresů. Pozveme vás, představíme holická želízka v ohni, která se týkají chovu drůbeže, králíků i holubů. Tak vám přejeme dobrý poslech.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupeň.

0: Radioporadna.
1: Už jsme opět v éteru Českého rozhlasu Pardubice. Našimi hosty jsou chovatel Ladislav Kašpar. Pěkný den, Láďo, vítám vás tady u nás.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: A mladá chovatelka Veronika Zavadilová, taktéž z Holic. Pěkný den, Veru.
3: Dobrý den.
1: Také z Holic.
3: Ano.
1: Ano. No proč z Holic? Protože to je opravdu bašta chovatelská a hlavně s obrovskou tradicí. Už jsem tady hlásila našim posluchačům, že slavíte narozeniny a to 105. Takže tam už žádný pamětník, který to pamatuje, není, že?
2: No, slavíme 105. narozeniny a při té příležitosti jsme požádali, aby jsme mohli pořádat tu krajskou výstavu. Je to 20. jubilejní krajská výstava. První byla v Holicích, kdysi před 20 lety, pak jsme pořádali 8. 15. a teď pořádáme 20. ročník této výstavy.
1: A to jste museli požádat? Nebo jak ono to funguje? Se střídáte ty okresy, jsou 4 okresy,
2: ano.
1: Že?
2: Ano, střídáme se okresy. Vlastně okres Svítavý, Ústí nad Orlicí, Chrudim a Pardubice a pravidelně se vlastně ty výstavy střídají v tom regionu. Mm-hmm. No a vlastně teď by byl na řadě, tuším, okres Ústí nad Orlicí a takže vlastně jsme si prohodili
1: jo,
2: to pořadí.
1: Takhle kvůli těm narozeninám polokulatým. Verunko, ty jsi chovatelka, kolik tě je roku, jestli se můžu zeptat?
3: Je mi 15 let.
1: 15 let. A už od malička chováš králíky?
3: Králíkama, tak to jsem začala okolo 7 let. Aha. Dostala jsem se k tomu vlastně, že jsem je vyjídala u prarodičů a potom časem nějaký jsme si vzali i k nám domů a postupně se to rozrostlo.
1: Mhm. Už jsi byla účastníkem některé té chovatelské výstavy přímo se svými zvířaty, že jsi vystavovala?
3: Už párkrát, ano.
1: Aha. Dokážeš to popsat laicky, jak to tam vypadá, aby si posluchači, kteří nikdy nebyli na takové výstavě, to dokázali představit?
3: Tak nejprve se králíci odvezou na posuzování, pak vlastně den předem a později se můžeme přijet podívat na výstavu, kde už králíci jsou vlastně zaklecované v klecích a je to jako zajímavá podívaná.
1: Mm-hmm. A pro tebe je to napínavé, když tam dáváš toho svého králíka, říkáš si tak, jak ho ohodnotí, jestli ho chovám správně, jestli je všechno tak, jak má být?
3: Tak primárně je to pro mě taková zpětná vazba, ale hlavně nedělám to kvůli bodům, ale kvůli tomu, že je to pro mě takový únik z reality a užívám si vlastně to, že k těm králíkům vůbec můžu jako chodit a starat se o ně.
1: Ty říkáš únik z reality, možná, že to je právě ta realita. A ty utíkáš z té virtuální reality. Co se týká plemen, které chováš, ještě abychom to upřesnili.
3: Chovám králíky moravské modré a české černopesíkaté. Moravští modří jsou vedení na mě a český černopesíkatí na moji sestru Kláru a chováme je společně.
1: Mm-hmm. Hezky se vám to, Láďo, poslouchá jistě, když máte takovou mladou generaci, která bude pokračovat v tom chovatelství.
2: No je to nostalgie, no. Dost mě teď udělala.
1: Tak si pustíme písničku. Jo.

0: Jsme tady pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s Ladislavem Kašparem a také Veronikou Zavadilovou, což jsou chovatelé z Holic, jeden starší, jedna mladička, a povídáme si tady o chovatelství králíků teď momentálně, potom se přesuneme zase k nějaké další variantě, ať je to drůbež nebo holuby v Holicích, ale u těch králíků se zastavím, protože ten český černopesíkatý, jak si říkala Veroniko, tak ten je vyšlechtěný v Holicích. Na toto plemeno jste pyšní a možná necháme nejdřív Láďu promluvit o jeho přednostech.
1: No, je to krásný králík malého plemene, který vyšlechtil náš bývalý člen, pan František Provazník, a králík se líbí, proto se ujmul i v Evropě. Mm-hmm. Po celé Evropě chovatelé toto plemeno chovají, když přijedeme někde do Německa, do Lipska a podobně, tak tam je třeba na výstavě 300-400 králíků tohoto plemena.
0: Ano, tak to je právě to, že se líbí i v Evropě, to už je známka kvality. Veroniko, jak vypadá český černopesíkatý?
2: Tak český černopesíkatý králík je světlé barvy, je vlastně laicky řečeno bílý a má černé pesíky. A je teda, jak již pan Kašpar zmínil, menšího vzrůstu.
0: A ty černé pesíky, to je na konci těch bílých chloupků takové?
1: Nebo... Ano, je to probarvení vlastně těch bílých, té bílé srsti, a jsou tam vlastně ty černé pesíky.
0: Já si pamatuju, když jsem u vás byla, už je to delší dobu, že jsme si hladili právě toho králíka, že je to i na omak takové, že?
1: No, příjemné. Je to jemné na omak, a vlastně, když se do té srsti foukne, tak vlastně tam je vidět krásně ta bílá podsada nádherná.
0: No a ten druhý, moravský modrý, patří také mezi kvalitní plemena jistě?
2: Je to také národní plemeno, ale už vyššího data, je starší, ale v aktuální době se, bych řekla, potýká s problémy, že je málo chovatelů v České republice, bych řekla odhadem tak 50, a je větší problém s obnovou chovu a v rámci vlastně nových generací, a je vlastně do budoucna takový komplikovanější ten jeho chov.
0: A proč? Protože přináší nějaké nemoci?
2: Nemoci určitě ne, ale je tam problém v tom, že ti králíci může se nastat situace, kdy se začnou křížit mezi sebou příbuzenské linie, ale jsou s tím trochu komplikace. Aha.
1: Prostě degenerují.
0: Jo, a to se právě chci zeptat, takový běžný chovatel králíků, který nechová králíky na výstavy nebo se s tím nezaobírá, jak vypadá králík, jde mu o to maso zkrátka, tak to se potom, jako jsou u slepic hybridy, tak to jsou kříženci, nebo jak se říká?
1: Ano, jsou králíky? To kříženci vlastně na potřebu na stůl, protože my chovatelé se zabýváme čistokrevnými plemeny. No a prostě, když někdo chce chovat ty králíky vyloženě na maso, tak kříží různá plemena a tím vlastně i dosahuje někdy rychlejší hmotnosti v raném věku.
0: Takže třeba i na té výstavě, když prodáváte, protože je i prodejní, tak si vybere takového králíka, který by se mu hodil do chovu a nemusí ho skřížit zrovna se stejným plemenem.
2: Ano, je to tak.
0: Není ti to líto potom, když třeba ten moravský modrý přijde takhle do takového chovu, a nebo tam se nedostanou asi ti značkoví v uvozovkách,
2: tak většinou do takových chovů jdou králíci, kteří už mají nějaký vrozený vady, ať už je to třeba spadlý ouško nebo něco takového, a ty lepší králíci, ti se nadále, bych řekla, že často vyskytují v dalších chovech jako těch plemených.
0: A musím se zeptat i na různá onemocnění, která trápí české chovatele. Je to stále stejně těžká ta situace, hodně králíkářů skončilo ty chovy právě kvůli tomu, že museli vybít potom celé, teď nechci říct stádo, jak se říká.
1: Nejhorší, co nás potýká, tak jsou nemocí, které vlastně se nedají léčit. To bych řekl v současné době, že je rýma králíků, takže vlastně tam je jediná možnost trouba na 180, ale vlastně jsou nemocí, které my dovedeme odstranit vlastně očkováním, a tak, to znamená mor, myxematóza králíků, s tím si už dovedeme poradit, částečně enterokolitída, na to jsou zas vyloženě vitamín nebo vitamíny, no, léčení, kde se vlastně ta enterokolitída potlačuje. Odkyselování, krmení a tak, vody a
0: podobně. Takže jsou už recepty na to, jak udržet ten chov v dobrém zdravotním stavu.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude Francesco Kinský dal Borgo, potomek šlechtického rodu Kinských.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: A čas, když se koná nějaká taková akce, strašně rychle utíká. Já jsem se byla podívat v chovatelském areálu v Holicích, to už je před 14 dny, a povídali jsme si s panem Kašparem, který je teď ve studiu Českého rozhlasu Pardubice společně s mladou chovatelkou Veronikou. Povídali jsme si o tom, že už se všechno musí nachystat dopředu, klece jste tam dávali dokupy, vás jsem zastihla na štaflích, jak jste tam něco montoval. Už víte teď přesný počet zvířat, která budou vystavována?
1: Ano, víme, venku bude vodní a hrabavá drůbež, necelých 300 kusů. V přízemí haly bude 360 kusů holubů, všech plemena barevných rázů, který se vystavují v té době, a nahoře bude 352 kusů králíků.
0: Jestli dobře počítám, to už je přes 1000 zvířat.
1: Ano.
0: To je neuvěřitelné. No, my přece jenom ještě u těch králíků by chvíli zůstala, když tady máme Veroniku. Ty o tom tak hezky povídáš. Říkala si, že jsi začala už někdy v 7 letech, podporují tě rodiče, bo u babičky jsi byla vlastně takový vzor, byla babička, že tě to učila všechno.
2: A děda.
0: A co se týká třeba toho očkování, musíš si na to myslet, pravidelně přichází k vám veterinář, nebo jak to je s králíky, nebo se vozí?
2: Tak králíci se očkují, nebo my, jelikož to máme ve větším množství, tak očkujeme na místě a očkujeme vždycky mor jedničku, mor dvojku a myxomatózu, to jsou takový tři nemoce.
0: A dřív to očkování nebylo? Já vím, že v minulých letech, že opravdu, že to bylo skutečně mor, jak se říká, se vším všudy, že ti králíci celé chovy, že umírali.
1: Tak dřív byl hlavní strašák, byla myxomatóza.
0: Ano.
1: To víte, jak to bylo po Pardubicích králicí, takovou puchlou hlavu a tak dále. Ale ten mor začal, ten první mor začal zhruba před 25-30 lety. Taky ze začátku se nevědělo, proč králíci hynou a podobně. A pak už se na to vymyslela vakcína nebo vyrobila a králíci se očkovali. Ale přes zhruba před 12 lety přišel nový mor, o kterým jsme nevěděli, králíci hynuli podobným způsobem, no a vlastně chvilku trvalo, než se ta vakcína vyrobila, no a dneska už vlastně ty vakcíny jsou v jedné sklenice spojená vakcína, takže už očkujem mor, jak my říkáme, jedničku i dvojku společně podkožně.
0: Takže ze zdravotního hlediska to máme hotové a teď by mě zajímalo, Veroniko, to, co tě na tom baví nejvíc. Takové to, že přijdeš každý den, krmení samozřejmě nebo několikrát denně, co tě na tom tak láká, na tom chovu králíku?
2: Tak odmala mě to vlastně bavilo v tom, jak to říct, byl v době COVID-19, tak to byl takový, že když jsme měli dopoledne vyučování online, bylo to všechno v podstatě zdigitalizované, taková digitální doba. A právě později, tak jsem přišla víc k těm králíkům, bylo to fajn jako prostě trávit ten čas u nich a vyvarovat se víc těm mobilům, jako nebýt na tom, nehrát hry, ale spíš být venku s těma zvířatama. A pak do budoucna jsem začala mít... Začínala jsem na těch, jak jsem tomu říkávala, vesnický mix. Později jsme se dopracovali...
0: Vesnický mix, je hezky řečeno.
2: Později jsme se dopracovali vlastně doma k těm moravským modrým, pak českým černopesíkatým a takový sen byl začít chovat jako a vystavovat, když jsme to viděli na těch výstavách, což se postupně nám začalo plnit.
0: Takže se sestrou.
2: Se sestrou a samozřejmě za podpory rodičů a tady pana Kašpera.
0: Aha. No a co se týká potom toho křížení, tam je asi umění v tom vybrat správného samce a správnou samici, aby se narodila mláďata vhodná na výstavu?
2: Je to tak, že nějakým způsobem se musí vybírat i třeba u těch českých černopesíkatých, když je králík jeden s více pesíkama, druhý s méně, tak se to musí nakombinovat, že když se vezmou dva více pesíkaté kusy, tak pak ty mladí jsou hodně tmaví. A to samý platí vlastně u moravských modrých, kdy vždycky jeden králík je více šedej barevně třeba a druhý může být víc do modra, tak je důležitý to kombinovat. kombinovat, aby ty výsledky byly dobrý.
0: Ano, a pak je obrovské napětí, když se rodí, tak už seš napjatá, říkáš si, jestli se to povedlo?
2: To se vlastně dozvídáme až potom, když jsou starší ti králíci, jak vypadají, že třeba u těch českých černopesíkatých, tak ty tu barvu, ty pesíky postupně získávají a vybarvujou se.

0: Podnikatelé v Holicích mají i mladou generaci, no a pana Ladislava Kašpara to tady na začátku úplně dojalo a já se vám vůbec nedivím a moc vám to přeju, je to radost potom vidět takové šikovné děti, které pokračují v té tradici chovatelské. Abychom se ještě odpíchli od těch králíků k celkové výstavě, která se koná, teď se správně podívám, 17. a 18. října. Už předtím, jak říkala Veronika, tam bude posuzování, v pátek, ve čtvrtek přijedou všichni chovatelé, 1000 zvířat bude. A pro lidi, kteří přijedou se jen tak podívat, tak to bude zajímavé, protože si mohou přečíst i o těch jednotlivých zvířatech, budou tam nějaké cedulky, nebo přímo chovatelé jim poradí.
1: Chovatelé jim poradí, nebo mezi klecema budou se pohybovat garanti v oranžových vestách, tak tým poradí, co by případně, když někdo bude schánět do chovu nějaké zvíře, tak jim poradí.
0: Asi nejvíc bude zájem o slepice? Bývá to tak na takových výstavách?
1: Drůbež je venku, vlastně ve venkovních prostorách pod party stanama bude pernatá drůbež a za halou v dalším prostoru bude vodní drůbež, to znamená husí, kachny a podobně. A v prostorách haly bude v suterénu, budou holubí a v prvním patře budou králíci.
0: Vy to asi znáte a vzájemně se potkáváte s ostatními chovateli. Bude tam nějaké speciální plemeno, ať už se to týká jakéhokoliv druhu hospodářských zvířat, které vás překvapilo, že přijedou chovatele?
1: No tak taková rarita u té drůbeže jsou slepičky, které vlastně nemají peří a mají chlupy. Jo.
0: Opravdu? Že to vypadá jako chlupy?
1: No tak není to úplně, ale je to tak na půl, ale není to peří prostě.
0: Ano, takže to bude rarita u slepic. A vy jste mi říkal, když jsem u vás byla, že drůbežáři v Holicích si stojí velice dobře, tak můžeme i vyzdvihnout plemena, která se chovají u vás?
1: No, hlavně jsou dobrý v husách.
0: V husách?
1: V husách. Teď vlastně byla speciální výstava v Třebechovicích pod Orebem. Tam vlastně náš chovatel získal pohár za nejlepší plemeno, teda husí, český husí, takže to se teda předved vysoce. No a další vlastně ocenění bylo u Kadeřovej hus, další chovatel od nás získal ocenění, takže hlavně chovatelé hus a Amrox a tak podobně.
0: A dá se říct, že ty husy, že teď se přidávají další a další chovatele i vzhledem k tomu, že ta tradice svatomartinská husa také se zvyšuje a stále se zvyšuje počet lidí, kteří chtějí mít tu husu na pekáči.
1: No tak my jsme, u nás je chovatel několik let z Počapel tady, když jedete na Holice a ten vlastně má těch hus hodně, letos bych tuším, že vlastně vlastním vysezením ani ne zlíhně. Mu husy vyseděli přes 80 hus.
0: Pánečku.
1: Tak to je teda pěkné.
0: Tak máme tip Počápli. Děkujeme za něj. No a co se týká holubů, přece jenom tradice chovatelská, to už jsme si tady o tom taky povídali, že přece jenom chovatelů holubů ubývá.
1: Chovatelů holubů ubývá, no ale samozřejmě ty holubáři, který holuby mají rádi, tak pořád je chovají a u nás v Holicích vlastně a v tom okolí byla vyšlechtěná česká bagdeta, tak tam máme v organizaci hodně holubářů, bagdetářů.
0: Je to tak, že opravdu ta národní plemena se preferují na výstavách? Nebo že si jich ceníte, ať už je to česká husa, nebo jsme tady mluvili o tom národním plemeni, moravském modrém králíkovi a další.
1: Tak je to pěkný, když někde to plemeno je vyšlechtěný a dál se v něm pokračuje, šlechtí se a přidávají se další chovatele, což teda u nás se taky povedlo, že tam těch bagdetářů je dost, no a že to plemeno vlastně nezanikne.
0: Veroniko, ty máš taky svá želízka v ohni, teď na té výstavě krajského lidské. Budeš na té úrovni mladých chovatelů, nebo už seš jako dospělá?
2: Já jsem braná stále jako mladý chovatel a na této výstavě máme v plánu vystavit jednu kolekci českých černopesíkatých králíků a jednu kolekci moravských modrých.
0: Tak věříš tomu, že uspěješ?
2: To uvidíme podle posouzení, ale zatím minimálně český černopesíkatý vypadají pěkně. Aha.
0: V neděli bude vyhodnocení, budou se předávat poháry, nebo co máte pro ty, kteří zvítězí?
1: No, na ukončení výstavy bude předání čestných cen a pohárů vítězům této výstavy ve všech kategoriích, zvlášť teda budou oceněni i mladí chovatelé, kteří mají svoji zvláštní soutěž. No, takže to je hezký, když pak se můžou předávat poháry těmhle dětem a
0: určitě
1: každý chovatel vidí, jak to s nima hraje, jak mají jiskřičky ve očích a jak je to těší prostě.
0: No tak jo, Veroniko, ať máš ty jiskřičky v očích a hlavně ať tě to stále baví a ať máš hodně úspěchů v tom chovatelství králíku. Celkově výstava hezky dopadne, bude to 17. 18. října a Český rozhlas Pardubice tam vyrazí se svým týmem, takže budete moct slyšet už v pátek přímý přenos mezi 14. a 15. hodinou. Ať se vám daří a děkuji za návštěvu.
1: Děkujeme moc, na shledanou.
2: Na shledanou.

0: vás máme název, který děti, předškoláci určitě dobře rozeberou. Kdo je to politik? Tak si to poslechněme.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
4: Že třeba má čáru a nemá košily.
5: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
5: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
5: Třeba stavět.
3: Třeba velrazhadovat. Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nemá práce.
1: Jak to politik ví?
3: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
3: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši. V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
4: Třeba v

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: si tady na pohodu. Už teď s Mirkem Hrubanem. Vítej ve studiu.
1: Hezké dopoledne.
0: Máš sluneční brýle. To je venku takové léto?
1: No, už se to zatahuje, ale svítilo sluníčko, když jsem vyrazil sem do rozhlasu.
0: Stále příjemné babí léto a příjemně naladěný Mirek. Juchat už nebudeme dneska, dám si pozor, abych vypla mikrofony. Ale budeme mít aspoň, kdo včera poslouchal, další příspěvek do našeho silvestrovského pořadu. Co uslyšíme dnes odpoledne?
1: Tak Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo nový cyklus historických přednášek, který se jmenuje Habsburkové v českých dějinách 16. století. Dorazí sem Jan Ivanega z muzea a pozve na tyhle přednášky a do terénu jsme vyslali naši regionální stopařku Terezu Brázdovou. Ta vás pozve na speciální vánoční výstavu. Představte si to už. Do sklárny Koulier, přesně. Aha. Tak. Ta první návštěvníky přivítá už tenhle víkend. No, je potřeba načerpat nějakou tu inspiraci, zjistit, co je teď in, jak se říká, jaké barvy jsou módní. A...
0: No hlavně oni to teď vyrábějí, je aby to už pak bylo na skladě. Tereza Brázdová bude přímo u toho, tak to bude jistě velmi zajímavé. Ať se to vydaří dnešní odpoledne.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Opatovicích nad Labem skončí na konci roku dosavadní zubní lékařka. Chrudim zdražuje některé sociální služby. Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční poledne. V Opatovicích nad Labem chtějí rozšířit ordinaci zubního lékaře. Souvisí to s plánovaným ukončením praxe dosavadní zubařky koncem letošního roku a s příchodem dvou nových lékařek, které stomatologickou péči po ní převezmou. Změna si podle radnice vyžádá úpravy stávajících prostor ordinace.
4: Stavební práce potrvají až 4 měsíce. Pro pacienty to znamená, že se budou muset dočasně obejít bez zubní péče v obci. Ordinace bude po úpravách znovu v provozu nejpozději od 1. května. Podle informací radnice stoupne její kapacita na až 2000 pacientů, včetně stávajících. Z Opatovic nad Labem Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Chrudim zdražuje některé sociální služby. Podměstské středisko patří domy s pečovatelskou službou, stacionáře i práce s klienty v terénu. Radnice schválila navýšení plateb za obědy nebo praní a žehlení prádla. V obou případech se sazby zvedají řádově o několik korun. V letošním druhém prázdninovém měsíci rostl průmysl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil. Informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, a to i přes celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala v nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i nadále na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho ještě zotavení bude trvat, není jasné. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala 2 smrtící injekce, po kterých upadla do bezvědomí, ale nezemřela. Od té doby byla v kritickém stavu v nemocnici.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo. Později odpoledne a večer začne od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silnici první třídy číslo 43 u Horních Heřmanic uzavřeli v obou směrech hasiči kvůli nakloněnému stromu nad vozovkou a osobní auto s dodávkou se střetlo v Pardubicích za nádražím za kruhovým objezdem před výjezdem na Hradubickou silnici. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Proběhla zkouška sirén, to znamená, že za sebou máme poledne, také první středa v měsíci. Ta dnešní má datum 7. října. Přejeme pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď 4 minuty po 12. startují písničky od srdce a vy už určitě víte, koho v našem vysílání chcete pozdravit. Pokud ne, máte čas na to se zamyslet a až budete vědět, tak nám to napište, kam to připomenu za malou chvíli. Ale co nás všechny zajímá, jaká muzika nám v příští hodině bude dělat společnost. Tak jsou tady Bananarama, Iveta Bartošová, Činasky, Petr Spálený, také třeba Elán, Petra Černocká, Sandra, Lucie Bílá, Bruce Springsteen, Marie Rotrová a startujeme s Darou Rollins. Hezké poledne, pokud obědváte, dobrou chuť.
0: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Darina Rolincová na úvod středečních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak si zapište kontakty, ať víte, kam psát a volat, pokud byste chtěli využít tu nadcházející skoro 60 minutovku a skrze vysílání Českého rozhlasu Pardubice někoho pozdravit. Máte k dispozici e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo posílejte SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. Je to potřeba nacpat do 160 znaků a SMSkové číslo je 90 011 04, a když jsme u čísel, tak připomenu ještě to telefonní 726 46 48 48. Sergej a Justýna dneska v kalendáři, tak přejeme všechno nejlepší k svátku, splněná přání, hodně zdraví a posíláme Marii Rotrovou.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Ten vůz už jel. Marie Rotrová také pomyslně odjela z éteru Českého rozhlasu Pardubice, ale přijedou další interpreti, další muzika a také další vzkazy. Ten první od Markuse, který píše: milé rádio, prosím o písničku pro maminku. Včera byla unavená. Děkuji, Markus. Tak zdravíme maminku, přejeme hodně sil a tady je muzika.

Jedna zpráva za druhou mi tady přistává na monitoru. Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem. Hrajete super, chválí tady posluchačka Zdena. Tak mi děkujeme za pochvalu, posíláme pozdrav paní Zdeně. A vybral jsem tuhle zahraniční pecku, tak doufám, že jsem se trefil do vkusu.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

polednímu klidu máme zahrát něco pohodového, tak určitě i taková muzika se tady v naší nabídce najde. Jinak děkujeme za pozdrav do Pardubického rádia. Máme do půl čas na odpočinek po obědě, tak prosím nějakou pěknou pohodovou písničku. Díky, Soňa a Lída píšou. Tak to máte ještě, koukám, 7-6 minut na to, abyste si užili Lucí Bílou.

Pěkné odpoledne. Ráda bych ve vašem vysílání pozdravila svého kamaráda pana Františka Dochrudimy a poslala mu nějakou pěknou písničku. Tak něco vyberte a moc vám děkuji, píše posluchačka Marie. No tak dáme něco pěkného, českého a mám tady třeba Pavla Bobka, Muž na konci světa.

90 011 04, naše SMS-kové číslo, kam také můžete posílat textovky, a to ve tvaru Pardubice, Mezera a váš vzkaz. No a jedna zpráva dorazila sem k nám na SMS bránu. Prosím, zahrajte pro manžela Luboše Na cestu. Aby dobře dojel, zdraví Eva.

0: 12.35, středeční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Na telefonu čeká Jitka, zdravíme do Lančkrouna, na dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak komu to bude dneska?
1: Já bych to chtěla Váďovi.
0: Ano.
1: A moji kočičce, čtyřnohy. A tam všem do rozhlasu.
0: Tak, my v rozhlasu moc děkujeme. Já jsem se ptal, jak se máte, vy jste říkala, že dobře. A na jaké dobrůdky jste si dávali, co, k obědu dneska?
1: Roštěná, mě takový
0: já, to byla. Roštěná, dobrůdka. No tak jo, tak jsem rád, že chutnalo. Vladimír Mišík připraven, posíláme i pro vás, paní Jitko. Pozdravujte v Lančkrouně a díky za zavolání. Ať se daří a naslyšenou. Naschle.

0: stát.
1: Vladimír Mišík je za námi, ale písničky Od srdce ty pokračují a máme tady jednu narozeninovou gratulaci. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky našemu dědovi Zdeňku Vránovi z Českých Lipchav k jeho dnešním 87. narozeninám. Hlavně zdraví a ať mu to stále dobře zpívá, to přeje celá rodina. A my se připojujeme ke gratulaci a přejeme hlavně zdraví a všechno nej.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Další narozeninová gratulace před námi. Prosila bych o pěknou písničku pro paní Věrušku, vaši stálou posluchačku a naši kamarádku, která se v těchto dnech dožívá 71. narozenin. Přejeme jí hlavně hodně zdravíčka, také stále úsměv na tváři i nějaké to splněné přání a aby ještě dlouho byla mezi námi. To přejí kamarádky z klubu podnikavých bab.

Láskama je zákon, tolik Iveta Bartošová a tolik dnešní středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Všechny vzkazy jsou vyřízené, tak už jenom pozvu k poslechu těch dalších, které tady budou zítra ve stejném čase, to znamená úderem 12. Ale už teď do nich můžete posílat své vzkazy, a to třeba prostřednictvím e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Nám do celé bude dělat společnost ještě třeba Mike Oldfield nebo také Bananarama, pak si dáme zprávy s Míšou Spáčilovou a po nich Alex a host. Dnes dorazí příslušník starého šlechtického rodu Kinských, Francesco Kinský dal Borgo.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výstavba větrné elektrárny u Rohozné na Svitavsku splňuje podmínky pro životní prostředí. Sucho letos zkomplikovalo přípravu dráhy na Velkou Pardubickou. Hlukové limity zůstávají beze změn. Návrh na zrušení nařízení zamítl ústavní soud. Většinou polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Plánovaná větrná elektrárna u Rohozné vyhověla požadavkům na ochranu životního prostředí. Vyplývá to z posudku, který zveřejnil Pardubický kraj na svých webových stránkách. Se stavbou už před 2 lety souhlasili obyvatelé Rohozné v referendu. Investor jim nabídl levnější elektřinu po dobu 20 let.
2: Podle propočtu investora by domácnosti mohly ušetřit 6 až 10 tisíc korun ročně. Elektrárna má být téměř 200 metrů vysoká. V místě výstavby žije několik chráněných druhů ptáků. Vliv na jejich populace má být podle průzkumu velmi malý. Kraj přesto požaduje biologický dozor a omezení prací v době hnízdění. Z Rohozné Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Přípravy Velké Pardubické zkomplikovalo sucho. Nejvíce zasáhlo taxi. Pracovníci museli některá vyschlá místa znovu dosít a 1 až 2 týdny intenzivně zavlažovat. Sucho poškodilo i živé překážky, které měly letos jen asi třetinu běžného přírůstku. O zavlažování závodiště se stará 160 počítačem ovládaných hlavic.
3: Součástí příprav dráhy byl také nátěr všech překážek a pravidelná péče o její povrch. Před taxisem se dráha musí válcovat do zhruba 1,5 metru širokých pruhů. Ty jezdcům pomáhají při nájezdu na 40 metrů širokou překážku. Celkem musí koně při Velké Pardubice zdolat 31 překážek. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí nabízí dnes přednášku o počátcích obecních kronik. Historička Marie Macková představí guberniální nařízení, které od roku 1836 ukládalo obcím povinnost vést pamětní knihy. Přiblíží také, jak nařízení ovlivnilo práci kronikářů a co tehdejší kroniky zachytily. Přednáška začne v 18 hodin a je součástí Akademie volné času. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo. Později odpoledne a večer začne od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 322 na příjezdu do Pardubic na místní část Slovany od Černé Zabory. A porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 111. kilometru ve směru na Polsko. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já tak jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady, v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil páví kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídl do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským dal Borgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský dal Borgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uhum. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodina, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožnění, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
2: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry

0: 5000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s Franceskem Kinským Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině.

0: od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
1: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví no, jasně, a koně.
0: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válku, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různý barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
1: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
0: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian kinský Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
1: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
0: Já tam určitě budu.
1: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
0: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
1: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
0: Ano, na půjčený koni.
1: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
0: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
1: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
0: Nebudou, protože by ani nestíhali znamali z nožičky, ale ne. My ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
1: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
0: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zubní centrum zahajuje svůj provoz v Jevíčku. Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí proti Litoměřicím. Dnes čekejte v regionu většinou polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Jevíčko má své zubní centrum. Je v bývalé budově policejní služebny v centru města. To objekt odkoupilo za 12,5 milionu korun a stavebně upravilo.
4: V objektu jsou 3 zubní ordinace, 2 pro zubní medicínu, 1 pro dentální hygienu. Součástí centra jsou také zubní laboratoře a pracoviště s 3D rentgenem. Prostory město zubařům pronajímá. Teď už centrum zahajuje svůj provoz a objednává pacienty. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Podnik vypsal zakázku na opravu spádových stupňů, které zajišťují stabilitu koryta. Jsou narušené trhlinami a nálety. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou více než 4 miliony korun. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali 2 bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory i uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných stejně jako státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
5: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
3: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dříve vinu odmítli. Jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Sport. Hokejová Maxaliga má na programu 5 zápasů 11. kola základní části. Rezervní tým Pardubic nastoupí o 17:30 doma proti Litoměřicím.
6: Pardubičtí sezónu skvěle začali a několik kol byli na prvním místě. Z posledních 4 zápasů ale 2x prohráli. Naposledy nestačili na Třebíč a v tabulce jsou aktuálně druzí. Litoměřice z 10 zápasů 6x vyhráli. V minulém kole ale nebodovali si hlavou. Utkání začíná na Chrudimském stadionu v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo, později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Noc bude polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z Ústí nad Orlicí. Stala se na odbočce z ulice Kvído Kociána na silnici první třídy číslo 14. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zprávy jsou za námi, co je nového tedy už víte a co nás čeká také nemine v dnešním dobrém odpoledni s datem 7. října, tak to se dozvíte právě teď, právě v tuto chvíli. Stavíme se v České Třebové, město otevřelo nové centrum sociálních služeb, stavba za 280 milionů korun nahradí starý pavilon domova pro seniory. Podrobnosti nabídneme v dobrém odpoledni už za chvíli a v terénu máme naši regionální stopařku Terezu Brázdovou, která už se bude ladit do té předvánoční atmosféry, možná si někteří řeknou, že je brzy, přece jenom máme 7. října. Na druhou stranu právě teď jede výroba sklárny Koulier na plné obrátky a chystají se vánoční ozdoby. Co je dnes letos trendy nebo in, jak se říká, tak to se od nás také dozvíte. Muzika připravená, Karel Gott, Helena Vondráčková, také třeba Drupy nám zaspívá a Justýnám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: ty se ptáš, co já? To byla Helena Vondráčková ve středečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsem sliboval, budeme teď v našem vysílání mluvit o Vánocích. Možná namítnete, že je to brzo, i když není to tak docela pravda, protože existuje místo, kde mají Vánoce po celý rok.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A tím místem, které mám na mysli, je úspěšná sklárna, ve které se věnují výrobě vánočních ozdob. Najdeme ji na Chrudimsku, poblíž obce Mrákotín. Letos si připomíná 5 let své existence. S reportérkou Terezou Brázdovou ale budeme mluvit nejenom o tom. Pozveme vás i na speciální vánoční výstavu sklárny Koulier, která první návštěvníky přivítá už tento víkend. Takže hezký den, Terezo, předpokládám, že jsi přímo ve sklárně.
2: Ano, je to tak, hezký den. V tuto chvíli jsem v takzvané stříbřírně. To je prostor, kde průsvitné ozdoby z čirého skla dostávají ten základní neprůhledný povrch, takzvané zrcadlo, aby pak putovali do smáčírny, kde se barví, a potom do malírny, kde malířky ty nejrůznější koule, baňky, křehká zvířátka, zvonečky, andílky dál zdobí. Bylo by hezké začít to povídání třeba na foukárně, kde vzniká ten základní tvar ozdob takových skleněných polotovarů v podobě dlouhých trubic a tyčinek, ale ten hluk plynových hořáků je skutečně velmi hlasitý.
0: Ta nadcházející vánoční výstava je vlastně oslavou 5letého jubilea působení firmy Koulier. Pojďme se nejprve ohlédnout do historie, jak sklárna začínala.
2: O založení firmy tady na Oflendě, což je místní část Mrákotína, začali manželé Šrámkovi uvažovat, jakmile se dozvěděli o uzavření výroby vánočních ozdob v Horním Bradle. Tamním sklářům a malířkám potom nabídli možnost nové práce, hlavně využití jejich know-how a dlouholetých zkušeností. Staré venkovské stavení tady na Oflendě potom přestavěli na výrobní provoz, ale sklárna má ještě jednu takovou přidanou hodnotu. Lidé se totiž můžou podívat přímo do výroby, projít se všemi těmi provozy, které jsem zmiňovala, včetně dílny, kde si můžou zkusit vytvořit i vlastní vánoční ozdobu.
0: Společnost Koulier se orientuje hlavně na domácí trh. Jaká je výroba nebo kapacita výroby? Já si totiž vůbec netroufnu odhadnout, kolik těch ozdob za rok vlastně vznikne.
2: To jsme dva, to mě taky zajímalo. Proto jsem o takovou statistiku poprosila administrátorku Koulieru Vladimíru Jelínkovou. Tak jaká je vaše produkce?
3: Dobrý den, tak já zdravím všechny posluchače. Naše produkce, teď už jsme vlastně ve fázi, že slavíme 5 let a naše roční produkce je na počtu 120-130 tisících kusech vánočních ozdob vyrobených za rok. Vzhledem tomu, že nejsme jenom výrobci vánočních ozdob, ale děláme tematicky ozdoby jarní, letní, celoroční, tak opravdu ty počty naskakují a jsme za to velice rádi.
2: Tak to už je přes 500 000, ale já jsem mluvila taky o návštěvnících, kteří si mohou prohlédnout všechny vaše provozy, tak za těch 5 let už taky musí být požehnaně.
3: My, když jsme začínali s výrobou vánočních ozdob, tak lidičky jezdili sporadicky. Moc o nás nevěděli, tom nastavíte reklamy, aby opravdu věděli, kam mají přijet, že tady možnost je nahlédnout do výroby vánoční ozdob, podívají se sklářům přímo pod ruce, potom samozřejmě si tu ozdobičku natvoří, to už je i v ceně té exkurze. Dá se říct, že v roce 2024 nás navštívilo nějakých 2100 lidiček a když se podíváme a sečteme rok 24, 25, 26, tak nám to vychází na 9600 lidí a jsme v polovině října. Nás opravdu čekají ty nejkrásnější svátky v roce a teď opravdu nejnabitější, protože vzhledem půlce října už máme tolik návštěvníků.
2: A když jsme, paní Jelínková, u těch čísel, tak pojďme zmínit ty vzorky. Kolik těch jakoby typů dekorů, vzorů máte už za sebou za dobu existence sklárny?
3: Začínáte samozřejmě vždy od jedničky. Rok 2021 vím, jak vypadal první vzorek a vím, že teď se podívám na vzorek číslo 2400. Takže ano, už máme druhou vzorku 2400, dá se říct od každé barvy, od jakéhokoliv tvaru. Nejlepší je vždycky paní Šrámková, že řekne na začátku roku ne, nebudeme vzorovat a potom stejně se přichází s nápady, obměňujete, pak nacházíte jiná témata a když vidíte tu šikovnost těch děvčat, že to opravdu dostanou na ten kulatý tvar, tak je to radost potom zpracovat na další vzor a na další kolekci.
2: Jsme v první polovině října. Jak je to s vrcholem té vaší sezóny výrobní? Máte spíš v létě napelno, nebo je to teď?
3: My vlastně máme napelno v podstatě celý rok. Snažíme se, aby opravdu ten celý rok vám ta cesta skla dělala radost po celý rok v těch vašich interiérech. Samozřejmě Vánoce jsou tématem nejhlavnějším, je to nejhlavnější sezóna. Tady už začíná proudit ten vánoční provoz. Denně opravdu provádíme pomalu 3 autobusy. Loni jsem napočítala, 16. prosince jsem provedla 307 lidiček, ale jsme za to rádi a opravdu frčíme už v tom módu. Ano, Vánoce jsou za dveřmi.
2: Jaké trendy můžeme letos o Vánocích čekat? Jaké barvy a dekory budou v uvozovkách in? Tak o tom si s Vladimírou Jelíkovou budeme povídat v příští hodině vysílání. A samozřejmě vám přiblížíme tu novou vánoční výstavu.
0: Tak my se už těšíme velice. Zatím děkujeme za zajímavé informace a s Terezou Brázdovou se opět spojíme v 15 hodin 15 minut. Do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Sebastian, záchranný bod ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středečním dobrém odpoledni, které pokračuje i teď 25 minut po 14. hodině. Péče o seniory v České Třebové se přesouvá do modernějších prostor. Město otevřelo v Bezděkově nové centrum sociálních služeb, které nahradí stoletý pavilon domova pro seniory. Stavba stála 280 milionů korun a víc nám už řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co bude pro klienty v tom novém pavilonu jiné?
1: Tak hlavně budou mít větší pohodlí a soukromí. Domov doteď využíval dvě budovy. Ta starší byla postavená v roce 1910 a současným nárokům na péči už nevyhovuje. Na pokojích například chybí vlastní sprchy a toalety a klienti tam nemají dostatek soukromí. Málo místa je tam taky pro imobilní seniory. Nové centrum má dvě křídla a tři podlaží. Vzniklo hned vedle současného areálu a je přímo propojené s jeho novější budovou, která zůstává dál v provozu. Většina klientů se bude stěhovat v následujících dnech.
0: Jaké služby bude domov poskytovat?
1: Kromě klasického domova pro seniory, tam bude také 25 lůžek pro klienty s demencí. Tato služba začne fungovat od ledna příštího roku. Dalších 10 míst bude v odlehčovací službě. Tu můžou využívat rodiny, které se o svého blízkého běžně starají doma a potřebují si od každodenní péče na nějakou dobu odpočinout. V novém centru bude 62 lůžek a celková kapacita domova se tak zvýší o 25 míst.
0: Stavba vyšla na 280 milionů korun. Jaký město financovalo?
1: Část nákladů pokryla evropská dotace. Město z ní získalo 80 milionů korun, zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu. Část vybavení už byla zahrnutá v ceně stavby. Pro Českou Třebovou šlo o jednu z největších městských investic. Více nákladů vynaložila jen na výstavbu dopravního terminálu.
0: Nové centrum sociálních služeb v České Třebové představila Anna Svobodová. Díky, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Řeka zázraků a také Hana Zagorová ve středečním Dobrém odpoledni z Pardubic. Habsburkové vládli českým zemím skoro 4 století a výrazně ovlivnili jejich podobu. Jak ale jejich vláda začínala a jakou stopu zanechali třeba i přímo v Pardubicích, tak i tohle přiblíží nový přednáškový cyklus Východočeského muzea a pozvat na něj přišel historik Jan Ivanega. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč jste se rozhodli věnovat celý cyklus právě Habsburkům a právě 16. století?
1: Z prostého důvodu. My si právě na podzim tohoto roku připomínáme 500. výročí okamžiku, kdy Habsburkové vstoupili na český trůn. Takové půl tisíciletí, to je skutečně jednou za 500 let, tak to nemůžeme opominout.
0: Jak jsem říkal, Habsburkové u nás vládli skoro 4 století. Jaký byl jejich nástup na český trůn? Přijali je Češi bez problémů? A nebo Ferdinand I. nastupoval do poměrně komplikované situace?
1: Určitě to nebylo úplně samozřejmé ani jednoduché, a to pro žádnou stranu. Zopakuju to, co známe ze základní školy. Ferdinand Habsburský byl zvolen českým králem a čeští stavové si osobovali právo i odvolat toho panovníka. Ovšem Ferdinand tvrdil, že se stal panovníkem z titulu dědice Jagellonců, takže od začátku toho jejich českého působení tam byl takový latentní spor. Ten potom vyvrcholil v polovině 16. století ve známém povstání.
0: Cyklus má 6 přednášek a každá se na Habsburky dívá trochu jinak. Co všechno návštěvníkům nabídnete?
1: No tak dneska se podíváme na první přednášce na to, jak se vůbec Habsburkové na ten trůn dostali. Zaměříme se také na to, jak vůbec vypadaly habsburské korunovace. Povíme si také něco o Aně Jagellonské, o té dívce, kterou si Ferdinand Habsburský vzal. Řekneme si také něco o tom, jaký byl vztah Ferdinanda k Pardubicím. A podíváme se také na Habsburky z takové ptačí perspektivy. Oni totiž měli říši, nad kterou slunce nezapadá, a budeme mluvit i o španělských Habsburcích, kteří vládli ve Filipínách a v podstatě na celém světě. Takže zasadíme to dění v 16. století skutečně do světového kontextu.
0: Mě samozřejmě, a věřím, že nejenom mě, zaujal titul Habsburkové a Pardubice. Jak silné vazby měli Habsburkové k Pardubicím?
1: Mimořádné. Já nechci předbíhat. Tu přednášku pronese znalec nejpovolanější Petr Vorel, kterého Pardubáci dobře znají, ale můžu naznačit, že Ferdinand byl v Pardubicích opakovaným hostem, a to samozřejmě hostem váženým, a ten jeho vztah k hostiteli Bernsteinům byl také velmi úctivý, protože to byli jeho věřitelé. Takže jakkoliv byl Ferdinand panovník, tak někdy byli bohatší jeho šlechtičtí poddaní.
0: Obdivoval pardubický zámek určitě?
1: Určitě. A když to řeknu s trochou nadsázky, tak už v těch jeho kontaktech mohl být začátek toho, že o několik dekád později si Habsburkové zámek koupili.
0: Přednášet budou odborníci z několika institucí, univerzit, Akademie věd nebo Národní galerie. Ten cyklus je tedy určený lidem, kteří už historii dobře znají, nebo může přijít i úplný laik?
1: Naopak, bude to absolutně pro každého a bude to vyloženě pro oddych. Ty přednášky budou plné krásného povídání, zajímavých příběhů a nádherných barevných obrázků.
0: Prakticky na závěr, kdy se konají, kam mají posluchači přijít, v kolik hodin?
1: Začínáme vždy v 17 hodin, cyklus probíhá ve středy, začínáme dnes v přednáškovém sále. Vstupenky lze koupit i online.
0: A na místě také, když dorazí?
1: Na místě samozřejmě také.
0: Naším hostem byl historik Jan Ivanega. Díky, že jste pozval naše posluchače, ať se daří, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Růže z Texasu, tolik Valdemar Matuška ve středečním dobrém odpoledni z Pardubic. Snažíte se jíst zdravě? Pozor na reklamní triky.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Výrobci totiž často používají označení, která znějí lákavě. Po knedlíku z biomouky, ale rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy v potravinářství se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský a nebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné.

0: Když budu mít nějaký mléčný dezert, on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
1: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Opatovicích nad Labem chtějí rozšířit ordinaci zubního lékaře. Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzinu zůstane stejný jako dnes. Pardubičtí hokejisté sehrají pátý zápas v lize mistrů. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až zataženo večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Opatovicích nad Labem chtějí rozšířit ordinaci zubního lékaře. Souvisí to s plánovaným ukončením praxe dosavadní zubařky koncem letošního roku a s příchodem dvou nových lékařek, které stomatologickou péči po ní převezmou. Změna si podle radnice vyžádá úpravy stávajících prostor ordinace.
5: Stavební práce potrvají až 4 měsíce. Pro pacienty to znamená, že se budou muset dočasně obejít bez zubní péče v obci. Ordinace bude po úpravách znovu v provozu nejpozději od 1. května. Podle informací radnice stoupne její kapacita na až 2000 pacientů, včetně stávajících. Z Opatovic nad Labem Ondřej Wolf. Český rozhlas.
4: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za více než 100 milionů korun. Vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun. Zahraniční obchod se zbožím skončil v srpnu ve schodku 5 miliard a 300 milionů korun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období v minulém roce je to o více než 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. Ve druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. To, že se začalo stavět více domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu. Za statistiky pokračuje Radek Matějka.
6: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl, a to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
4: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění. Zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
7: Sport.
4: Hokejisty Pardubic čeká páté utkání v lize mistrů. Východočeši se představí od 20 hodin a 15 minut na ledě francouzského Bordeaux.
8: Východočeši ze 4 dosavadních duelů v evropské soutěži 3x vyhráli a jsou blízko postupu do další fáze. Jejich soupeř je zatím mimo postupové příčky. Na svém kontě má 4 body za výhru proti Grácu a prohru po prodloužení proti Klagenfurtu. Utkání začíná ve 20 hodin a 15 minut. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Noc bude polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejte v regionu oblačno až zataženo. Večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Ústí nad Orlicí. Stala se na odbočce z ulice Kvído Kociana na silnici první třídy číslo 14. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Od 10. října do 31. prosince bude k vidění výstava vánočních stromečků. Tedy pozor, ale nebudou to stromečky, tak jak si je možná představujete. Řeč je o sklárně Koulier, kam se opět vypravíme za naší reportérkou Terezou Brázdovou, která vás pozve a dodá další podrobnosti. Koukneme i na počasí, nejenom na to, které nás čeká ve zbytku dnešního dne, ale také v dnech příštích. Muzika taktéž připravená, Jelen, Babi Daněk, Madonna, tedy nic nebrání tomu, abychom směle pokračovali v dnešním středečním dobrém odpoledni. To má datum 7. října. Připomínám, že svátek mají Justýny. Přejeme všechno nejlepší.
3: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vabydaněk a jeho stromy dozněly ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 15 hodin 10 minut.
2: Počasí.
1: A my se jdeme podívat na to, jaké počasí nás bude provázet dalšími dny a vlastně i zbytkem toho dnešního, a zjistíme to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak tady v Pardubicích svítí sluníčko, chtělo se mi říct obloha jako vymetená, ale vidím mraky vzadu, jak na severu, tak na jihu. Co pak nás dneska ještě čeká?
3: Víceméně už je takové to oblačné a polojasné počasí a mraky už teďka budou pouze ubývat a teploty se nám momentálně pohybují po kraji tak od těch 17 až do 22 stupňů, takže zatím celkem příjemné babí léto. No a večer nám začne zase tím skorastným polojasným až nad ránem začneho západu přibývat oblačnost. A jak to vypadá lokálně někde na východě kraje, by se mohla objevit i mlha, ale bude jí hodně málo. Teploty by klesly na 11 až 8 stupňů, vítr bude foukat v noci od jeho východu 2 až 6 metrů, no a zítra po ránu už bude hodně oblačnosti a fronta dorazí až večer, zatím to vychází někdy po 7 hodině večerní a potom během večera by se na většinu území začal rozšiřovat od západu déšť. Teploty zítra ještě před frontou by se dostaly na 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat z počátku jihovýchodní od 3 do 7 metrů a s tím, až se bude fronta přibližovat, bude zesilovat na čerství 5 až 10 metrů a postupně se začne měnit na jižní jihozápadní za frontou, potom večer na severozápadní a při přechodu fronty by se mohly objevit i nárazy kolem 15 metrů.
1: Pátek měl být nejstudenějším dnem tohoto týdne, to stále platí?
3: Zatím, oni ty teploty budou až do konce týdne celkem podobné. Pátek už budeme za frontou a bude k nám proudí chladnější vzduch, takže to bude většinou během nějaká proměnlivá oblačnost a přehled se měli obejít, jak to vypadá pouze odněle, pravděpodobně nejčastěji na vrchovině a na pohraničních horách. Večer zase začne od severozápadu přibývat další oblačnost, no a teploty po ránu 9 až 5, odpoledne do 15. Vítr nám bude foukat od západu, severozápadu 7 metrů. No a v sobotu tam dorazí další fronta, tam už to vypadá od rána v podstatě oblačno zataženo a postupně se na většinu území objeví občasný déšť, večerový přehánky a večer potom začnou srážky slábnout to postupně ustávat. Teploty po ránu 10 až 6, odpoledne 11 až 15, vítr bude jako západní, jeho západní od 2 do 6 metrů a večer zeslábne a v neděli tam už bude asi taková dosti proměnlá oblačnost a po přehánky, jak to vypadá, zase by se objevily hlavně v odpoledních hodinách, zejména na horách a teploty po ránu 9 až 5 a odpoledne asi do 15 stupňů.
1: Tak to máme kompletní až do konce tohoto týdne. Děkujeme za informace. To byl meteorolog Tomáš Popelka. Zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
3: Díky, hezký den.

0: Dívka s perlami ve vlasech, tolik Aleš Brychta ve středečním vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde se v tuto chvíli vracíme na Offlandu, tedy do místní části obce Mrákotín na Chrudimsku.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Od 10. října do 31. prosince připravila tamní sklárna Koulier výstavu vánočních stromečků, která letos připomene 5. výročí od založení provozu. Za tu dobu se její ručně foukané a malované skleněné ozdoby dostaly na řadu výjimečných míst a letošní výstava je připomene právě prostřednictvím ozdobených stromečků. A v tuto chvíli už by je měla vidět i reportérka Tereza Brázdová. Ještě jednou dobré odpoledne, a je to tak, vidíš je?
2: Hezké odpoledne, je to tak, vánoční výstava je v podstatě už připravená, tuto sobotu ji uvidí první návštěvníci, je tu přes 20 různých instalací. Já teď stojím mezi stromky s Vladimírou Jelínkovou ze společnosti Koulier. Ozdobené stromky vlastně připomínají vaše projekty minulých let, jsou ukázkou nejrůznějších kolekcí i těch speciálních.
3: Ano, můžeme se podívat na téměř 20 stromečků. Speciální kolekce pro nás byla výzvou secesní. Ozdobili jsme stromeček v Belgii, v Evropském parlamentu v Bruselu. Dále tady máme stromeček prezidentský, byl věnován vlastně celý komplet barevností prezidentskému páru. Potom v neposlední řadě tady hlavně musíme přivítat stromečky, pohádky, tři oříšky pro popelku, což je naše nejhlavnější stálice. Těma jsme se vlastně zabývali už od roku 2021, takže je nutno.
0: Tak teď to vypadá, že nám bohužel vypadl signál, tak já budu doufat, že se ho povede navázat zpátky to spojení, aby jsme se něco více dozvěděli o výstavě, na kterou chtěla pozvat Tereza Brázdová, která tedy momentálně je na Offlandě, což je místní část obce Mrákotín na Chrudimsku, kde právě sídlí už
3: to
0: zmiňovaná.
3: Přírodno a ty nejkrásnější dekory. A hlavně se musíme taky zaměřit, že máme novou kolekci v barvách letošní barvy roku, což je oceánová modř. I to tady uvidíte.
2: To je vlastně celosvětově jaksi vyhlášená barva Vánoc?
3: Dá se říct, že parta designérů se vždy ke konci daného roku sejde a nastaví tu barevnost. My se jí snažíme držet, i když roky zpětně už nejdeme cestou, že bychom dělali opravdu ty kolekce do těch daných barev, ale letos jsme se rozhodli, že tu oceánovou modř podpoříme, aby jsme opravdu viděli ty ozdobičky v barvách modré, že ona vám připomíná vzduch a Tichomoří.
2: Sklárna Koulier vyrábí i designové ozdoby na zakázku. Byla třeba nějaká, která vás třeba zaskočila, nebo to pro vás byla výzva vyrobit požadovanou ozdobu?
3: Pro nás je každá ozdoba výzva. Pořád je to všechno ruční práce, aby si to obtifoukači naměřili, dobře vyfoukli, malířky namalovali. Co se týká ozdob nejnáročnějších, vždy byly secesní, ale aby jsme zmínili nějaké ty firmní ozdoby, aby to opravdu byl pro nás kumšt, takže jsme vytvořili i kuřecí stehínko pro jednu nejmenovanou firmičku a hlavně se zaměřujeme na ozdoby tématické, takže teď děláme ozdoby ze sítotisku pro Pardubický kraj a budou tam motivy hradu Svojanov, zelené brány, Kralického sněžníku. Je to sítotisk a je to vlastně to, dá se říct, velice náročné na tu ozdobu přenést.
2: Paní Hlinková, jaký vy máte doma stromek?
3: Mám dvě super děti a milují černou barvu. Takže my jsme vlastně v barvách takových tmavších, černých. Oni jsou takovou vrcholem luxusu. Opravdu ty dekory jsou úžasný. Jsou tam kostely, jsou tam koule, jsou tam sovy. Ale vzhledem tomu, aby ta černá nebyla úplně smutná, nemusíte se jí bát, ale já jim těm svým dětem doplňuju třeba červenou. Vždy teda musí na mém stromečku být zvoneček.
2: A já ještě pro jistotu dodám, že vánoční výstava bude otevřená až do Silvestra a lidé se na ní nemusí objednávat, ale pokud by si chtěli prohlédnout všechny ty části provozu a sledovat tu výrobu vánočních ozdob, tak tam musí využít rezervačního systému, je to tak?
3: Ano, prosím pěkně, máme tady nastavený rezervační systém, jsou tam dané dny, kdy nás můžete osobně navštívit, jsou tam nastavené hodiny. Takže si opravdu všímejte dnů, hodin, abyste se vešli. Musíme říct, že čekáme velkou návštěvnost, ale nikdo nepřijde zkrátka. Výstava je zdarma, exkurze jsou samozřejmě spoplatněné, ale vždy si najdete cestu, abyste se k nám podívali.
2: Tak to je od nás z Offlandy pro dnešek vše.
0: My jsme úplně neslyšeli celé to povídání, jaké všechny stromečky a barevné kombinace je možné na výstavě vidět, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, že to už bude právě na posluchačích, aby se nechali nalákat a přijeli se do Offlandy, do sklárny Koulier podívat. Takže děkujeme za tip a zdravíme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Kuka.
1: Yes, we can.
2: Středa 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
4: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
2: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Oh, tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.

0: písničky, které nestárnou, a tohle je jedna z nich. Naďa Urbánková, Závidím, ve středečním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Na schodišti Pardubické krajské knihovny na Penštýnském náměstí vystavuje své obrazy pardubická výtvarnice Klára Stratílková. Výstavu nazvala Kruhy a linie. Miladě Velehradské se svěřila, proč je jejím cílem, aby obrazy, které maluje, vedly k propojení mezi člověkem a jeho nitrem.
1: Moje výstava je k navrácení k sobě samotnému, navození hlavně duševní pohody a vlastně nechat všechno stranou a umět se ponořit do tajemnosti těch kruhů. Kruh totiž nás dokáže táhnout do vnitřního světa a ta linie znamená, že bychom měli pak mít klid na té duši. Jak se k tomu došla? Vlivem trochu mé nemoci, protože jsem vlastně před 4 lety onemocněla rakovinou a nějak vlastně jsem pochopila, že člověk se musí někde jakoby odpoutat. Jsem si koupila plátno, barvy, no a moje cesta začala. Tím kruhem mi byl asi v tu chvíli nejblíž a potřebovala jsem se z toho vnitřního světa vymalovat. Hodně se v těch mých malbách objevuje modrá jako symbol naděje a zlatá božství. Po celou dobu té mé nemoci, tak mě nezbývalo, než se modlit, navázat se, někdo tomu říká Bůh, někdo vesmír, zkrátka na tu energii, no a pak už vlastně jsem to jenom dala na to plátno.
2: Musela jste překonat tu cestu k té malbě.
1: V dětství jsem chodila do základní umělecké školy a tou malbou zkrátka žila. Mě nejvíc přesvědčila ta barva, že ty emoce člověk může v těch barvách projevit. Pak jsem se dostala na střední školu umělecko-průmyslovou a teďka už jsem vlastně jenom jakoby navázala. No a teď jsem se začala věnovat tomu akrylu a musím říct, že začátky nebyly jednoduché. Bylo to úplně jiné než třeba ta olejomalba.
2: Co ta abstrakce?
1: Je pravda, že jsem se předtím věnovala více jakoby těm krajinkám nebo tím scenériím a ta abstrakce, to přišlo až jakoby teďka s tou nemocí. Je pravda, že teď uvažuji o tom mít tam i figurální malby.
2: Hledání rozhodně nekončí.
1: Doufejme. A hlavně bych si přála, aby každý divák, který vlastně zhlídne moji výstavu, tak aby našel v sobě ten vnitřní klid. Ty obrazy bych chtěla, aby právě dávaly lidem tu svobodu nahlédnout do svého nitra, umět se stišit a opravdu být na chvilku sám se sebou.
0: Říká výtvarnice Klára Stratílková, se kterou si povídala Milada Velehradská. Já ještě doplním, že výstavu si v Pardubické krajské knihovně můžete prohlédnout do 19. listopadu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho.

0: Hodina plná humoru na přání, tak to je Humoriáda, která vás čeká i dnes krátce po 16. hodině a kterou vás provedou Vítězslav Jandák a také Patrik Rozehnal. Ale ještě předtím třeba ABBA a samozřejmě i náš spotřebitelský servis a další vaše otázka. Ta by se dala shrnout jako opakované vady a vyzvedávání výrobku z opravy. K vašemu dalšímu dotazu se vyjádří náš odborník Josef Černý.
1: Pan Tomáš po třetí reklamoval mobilní telefon. Reklamace byla uznána a bylo mu sděleno, že závada byla odstraněna. Po převzetí ale problém přetrvával a proto telefon předal znovu do reklamace. Nyní se blíží termín vyzvednutí a pan Tomáš si obává, že závada nebude ani tentokrát odstraněna, takže by rád věděl, jak se má zachovat. Pane posluchači, než podepíšete převzetí telefonu z reklamace, je potřeba si ho řádně vyzkoušet, na to máte právo. V případě, že závada bude trvat, nepřebírejte ho, protože potom prodejci poběží původní lhůta k vyřízení reklamace a je velice pravděpodobné, že ji nestihne.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777-74-14-74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777-74-14-74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výstavba větrné elektrárny u Rohozné na Svitavsku splňuje podmínky pro životní prostředí. Sucho letos zkomplikovalo přípravu dráhy na Velkou Pardubickou. Hlukové limity zůstávají beze změn, rozhodl o tom ústavní soud. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Plánovaná větrná elektrárna u Rohozné vyhověla požadavkům na ochranu životního prostředí. Vyplývá to z posudku, který zveřejnil Pardubický kraj na svých webových stránkách. Se stavbou už před 2 lety souhlasili obyvatelé Rohozné v referendu. Investor jim nabídl levnější elektřinu po dobu 20 let.
3: Podle propočtu investora by domácnosti mohly ušetřit 6 až 10 tisíc korun ročně. Elektrárna má být téměř 200 metrů vysoká. V místě výstavby žije několik chráněných druhů ptáků. Vliv na jejich populace má být podle průzkumu velmi malý. Kraj přesto požaduje biologický dozor a omezení prací v době hnízdění. Z Rohozné Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Chrudim zdražuje některé sociální služby. Podměstské středisko patří domy s pečovatelskou službou, stacionáře i práce s klienty v terénu. Radnice schválila navýšení plateb za obědy nebo praní a žehlení prádla. V obou případech se sazby zvedají řádově o několik korun. Přípravy Velké Pardubické komplikovalo sucho, nejvíce zasáhlo Taxis. Pracovníci museli některá vyschlá místa znovu dosít a 1 až 2 týdny intenzivně zavlažovat. Sucho poškodilo i živé překážky, které měly letos jen asi třetinu běžného přírůstku. O zavlažování závodiště se stará zhruba 160 počítačem ovládaných hlavic.
4: Součástí příprav dráhy byl také nátěr všech překážek a pravidelná péče o její povrch. Před Taxisem se dráha musí válcovat do zhruba 1,5 metru širokých pruhů. Ty jezdcům pomáhají při nájezdu na 40 metrů širokou překážku. Celkem musí koně při Velké Pardubické zdolat 31 překážek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v roce 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé, před 2 lety to bylo hlavně kvůli formalitám.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zdržíte se na 37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Na kruhové mimoúrovňové křižovatce v Opatovicích nad Labem tam bourala 2 osobní auta. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám rádi kají.
6: Co je z toho zdruda?
5: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných, je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slavko,
7: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
6: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude to první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba mládí, nebo to taky je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou.
0: Jo.
1: Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českém bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě
0: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vybere? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Taky přeji dobrý den. Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Dějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další
3: Luděk
1: bod.
3: Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano, moc.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout? Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si jí kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli ferelijový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy.
5: Nikdy.
3: Proč?
4: To protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahouško, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajíčky chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal. Paní... Na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak... Kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak
2: Tak se my probudíte. Se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. K hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, který byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Hmm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
4: ano,
2: která se
4: v té pohádce objevila. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
9: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád peteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopustí si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava
8: co...
7: rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím.
9: Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet. Plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to uvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No, pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta, to má spytí.
8: Že se nestydí, ty, ačkoliv ty se nikdy nestydí. Ani
9: já se mnou, mluvíš tady před lidma.
7: No, pokračujte, no ty.
9: Netvorka, do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu všechno, maucta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chůr listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný.

0: Ne, no ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
1: Ano.
0: Tak to je vždycky všecko
1: to
0: fajn.
1: To pomáhá.
0: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
1: Ale pořád
0: je
1: dobrý.
0: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
1: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání Humory Jádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
0: Ano.
1: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíper, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, po dovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych já taky...

0: Zdravím.
1: Bečko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, dobře. A ještě někdo, dobrý den?
2: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk na Vomoriádě, takhle?
3: Co říkáte?
2: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
3: Jak trávím důchodový v Vomoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude, Ačko nebo ano. Bčko?
2: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
4: Prostě žena to je...
5: Moment,
4: pardon.
5: Já vám povím zajímavý postřeh.
4: No.
5: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
4: Až ke hvězdám.
5: Až ke hvězdám, někdy ano.
4: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
5: Nádherný.
4: No já ne,
5: Goethe. Tak krásný.
4: Goethe.
5: Prosím?
4: Goethe.
5: To je co?
4: To je jméno, Goethe.
5: Čí?
4: Ale... No jeho Goethe, znáte.
5: Neznam.
4: Ale znáte.
5: Neznam.
4: Johann Wolfgang Goethe.
5: Neznam.
4: Ani Kleine Nachtmusik. Tak, no.
5: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám. Ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
4: srazit
5: dolů, do propasti. Ano, může.
4: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
5: Ale jsme-li dole, je to vinou nás, mužu. Nás mužů.
4: Ano, ano, prostě je tady žena, která, bych řekl, obohacuje společnost.
5: Já bych
4: nebo...
5: to řekl lépe,
4: no?
5: Jestli byste dovolili.
4: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
5: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
4: Kam vy znáte pro ta slova?
5: Žena kultivuje společnost.
4: Ano.
5: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
4: Ano, takovou...
5: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
4: Nemám to rád.
5: Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární.
4: Ano, ano.
5: Padají nechutná slova.
4: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
5: Neříkejte to.
4: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
5: No.
4: Vy jste to řekl.
5: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
4: prozásní,
5: vzduchovní.
4: I vy jste vzduchovně. Jak vešla ta blondýna na vás.
5: Já jsem říkal krásné věci.
4: No, potom jsem říkal krásné věci.
5: Nádherný věci. To tady řekněte.
4: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
5: Ty neříkej.
4: Já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
5: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
4: Kde byl, kde žil?
5: V jakém prostředí mezi zvěří?
4: Ano.
5: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
4: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor.
5: Ale všichni by byli takový. Všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
4: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
3: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Zubní centrum zahajuje provoz v Jevíčku. Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí proti Litoměřicím. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až zataženo večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobré středeční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Jevíčko má své zubní centrum. Je v bývalé budově policejní služebny v centru města. To objekt odkoupilo za 12,5 milionu korun a stavebně upravilo.
5: V objektu jsou 3 zubní ordinace, 2 pro zubní medicínu, 1 pro dentální hygienu. Součástí centra jsou také zubní laboratoře a pracoviště s 3D rentgenem. Prostory město zubařům pronajímá. Teď už centrum zahajuje svůj provoz a objednává pacienty. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Podnik vypsal zakázku na opravu spádových stupňů, které zajišťují stabilitu koryta. Jsou narušené trhlinami a nálety. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou více než 4 miliony korun. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
4: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získávají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci.
7: Sport.
4: Hokejová Maxaliga má na programu 5 zápasů 11. kola základní části. Rezervní tým Pardubic nastoupí o 17:30 doma proti Litoměřicím.
8: Pardubičtí sezónu skvěle začali a několik kol byli na prvním místě. Z posledních 4 zápasů ale 2x prohráli. Naposledy nestačili na Třebíč a v tabulce jsou aktuálně druzí. Litoměřice z 10 zápasů 6x vyhráli. V minulém kole ale nebodovali si hlavou. Utkání začíná na Chrudimském stadionu v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 29. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Komunální volby 2026.
1: Hezký podvečer ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Komunální volby, ve kterých budeme dávat své hlasy kandidátům do městských a obecních zastupitelstev, jsou skoro tady. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a zavřou druhý den v sobotu ve 14 hodin. Český rozhlas Pardubice vám už přinesl názory jednotlivých lídrů kandidátek 4 okresních měst. Teď je před námi poslední ze 3 předvolebních debat se zástupci jednotlivých politických subjektů kandidujících v krajském městě v Pardubicích. Celkem se tu o vaše hlasy uchází 9 subjektů. Složení účastníků všech 3 debat, které nás čekají nebo které už jsou za námi, určil za účasti notáře Los. Zdraví vás Zdeněk Novák.
0: Komunální volby 2026.
1: Teď účastníci poslední debaty. Vítám tu jedničku na kandidátce sdružení Naše Pardubice, Nechme město rozkvést, Filipa Sedláka. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pedagog, trenér, zastupitel města, protikorupční aktivista. Pak tu je s námi Martin Slezák. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Z koalice Progresivní Pardubice, Piráti a TOP 09 s podporou Zelených a nezávislých osobností. Je to právník a dopravní inženýr, zastupitel města. A ještě tu je s námi Jakub Rychtecký, první náměstek primátora, dobrovolný hasič za koalici Žijeme Pardubice. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům a rovněž děkuji za pozvání.
1: Pánové, ještě jednou vítám a můžeme přejít k prvnímu tématu.
0: Komunální volby 2026.
1: Včera i předtím jsme probírali jako téma číslo 1 parkování v Pardubicích, dnes tomu nebude jinak. Opět otázka na úvod, můžete stručněji, pak to doprobereme, spíš tak jako ano, ne. Mělo by krajské město zavést rezidentní parkování plošně na celém území v nějaké dohledné době, aby prostě před rezidentními zónami nebylo úniku v uvozovkách samozřejmě. Někteří rezidenti vítají takový krok.
2: Tak za sebe mohu říct, za Naše Pardubice, že my nesouhlasíme s tím, aby se zaváděly placené zóny, ale chceme, aby bylo možnost bezplatného rezidentního parkování, to znamená, když vy tady jako občané žijete, tak abyste měli možnost to jedno auto prostě parkovat, protože jedno auto považuji, že je nutnost toho současného života.
1: Konstatoval Filip Sedlák, teď slovo Martina Slezáka.
3: My máme za to, že pokud ty rezidentní zóny se mají zavádět, tak by právě měly být zaváděny plošně po celém, řekněme nějak stavebně souvislém městě, protože pokud se zavádí jenom částečně, tak jak se to provádělo třeba v posledním volebním období, kdy se vlastně o jeden krok ta zóna rozšířila, tak to vede k různým nepříjemnostem v těch hraničních oblastech a ve výsledku to není přijímáno pozitivně a vlastně ta pozitiva, která z toho mají vyplynout pro ty rezidenty, potom se nemohou projevit.
1: Jakub Rychtecký, první náměstek primátora, který tedy tuhle oblast nemá na starost, ale je prvním náměstkem primátora?
4: Rezidentní zóny po celém městě jednoznačně ano. Je to jediný způsob ochrany, jak ochránit rezidenty právě před těmi přespolními dojíždějícími. A co je potřeba ale proto, abychom je mohli zavést plošně, tak je samozřejmě mít dostatečně vybudované parkovací kapacity. Jeden parkovací dům jsme postavili, další je ve výstavbě a máme plány i na další parkovací domy po Pardubicích. Takže tyto kroky musí jít ruku v ruce, včetně zkapacitňování parkovišť na sídlištích.
1: Ano, ruku v ruce. U slova teď zůstane Jakub Rychtecký z koalice Žijeme Pardubice. Můžete garantovat, že to bude tak, že se vždycky ta zóna rozšíří až poté, co se otevře v tom místě nějaké velkokapacitní nové parkoviště, parkovací dům a podobně, že to nebude obráceně, nejdříve spoplatníme a pak až za půl roku, za rok otevřeme parkovací dům?
4: Za nás určitě jednoznačně. Dobrým příkladem jsou třeba Pardubičky, kde se vlastně čeká řada rezidentů tam, očekává už to rezidentní parkování, ale dnes zkrátka nejsou dostatečné kapacity pro to, aby s provozem nemocnice bylo možné tam ten systém zavést. Proto jsme vlastně převedli Pardubickému kraji pozemky, aby mohl vybudovat v té spodní části nemocnice nové parkovací místa. Kraj bude stavět parkovací dům a až se podaří vyřešit tu složitou situaci okolo nemocnice, tak pak se nabízí třeba v této zóně pomoc těm lidem právě zavedením rezidentního parkování. My máme určitě i další plány. Máme vyjednáno s Kauflandem a se státem, se nám podařilo získat pozemky a je to první příklad spolupráce i kapacit, které vlastní soukromí investoři, v tomto případě Kaufland ulice Bělehradské v Polabinách a Jiřího Potůčka, kde vlastně chceme po dohodě zkapacitnit tohle parkoviště místo toho, než aby Kaufland dával závoru, tak naopak navýšíme kapacity i pro rezidenty. Dalším příkladem je na Bělehradské ulici u 17 patráku další parkovací dům, který se plánuje v centru města, ale i třeba na Dubině.
1: To jste odpověděl tady na moji otázku, jak má být ta souslednost. Pane Slezáku, pokud vznikne nějaké takové velkokapacitní parkování P plus R někde na kraji, na Dubině nebo takového stylu, jaká si myslíte, že by měla být nějaká denní taxa třeba pro dojíždějící, kteří chtějí na okraji nechat auto? Přijedete do Prahy, stojíte tam za 50.
3: No, záleží na tom, jakou polohu to parkoviště bude mít.
1: Potřeba, nemyslím v centru města.
3: No, je samozřejmě potřeba, aby to parkoviště, které má, nechci říkat, zabránit lidem přes polním, aby dojížděli do centra města, ale řekněme jim nabídnout alternativu, atraktivní alternativu, tak samozřejmě ta sazba tam musí být nižší než na parkovišti v centru města. Mm-hmm. Vy jste hovořil o částce 50 korun, já si myslím, že to je částka určitě, od které se lze odvíjet, jestli to je 40, 50. To,
1: myslím, že v centru je to kolem 200 korun, když chce člověk celý den stát v těch nových garážích. Pane Rychlický, chcete doplnit?
4: Ale ne v parkovacích domě, ne v parkovacích záchytných domech. Tam právě ta cena musí být nižší, aby jsme umožnili ta místa pro ty rezidenty. A i v centru si dovedu představit, že ten parkovací dům musí být levnější než stání na ulici, no. Právě proto, abychom drželi místa pro ty rezidenty. A já jsem mu ještě tady kolega Sedlák říkal, že zdarma parkování. Já chci upozornit, že veškeré výnosy z výběru z parkování se právě investují do dopravy a do parkování.
1: Filip takže Sedlák spíše asi myslel tu parkovací kartu pro první auto třeba v domácnosti. Je to tak, že to by mělo být zdarma pro rezidenty, ne pro dojíždějící.
2: O dojíždějících jsem nemluvil, samozřejmě chápu, že ti budou platit, ale ten, kdo tady žije a vlastně město na ní dostává ze státu těch 24 tisíc, tak v podstatě už v tom ta částka za to parkování je.
1: Vy si představujete jako optimální řešení pro řešení takové situace právě na těch sídlištích dvoupodlažní parkovací domy? Můžete trošku přiblížit ten koncept?
2: No, v podstatě už před 20 lety byli schopní v Hradci Králové postavit parkovací domy, které byly jenom přízemní, vlastně dvoupodlažní. Díky tomu zrostla ta kapacita a těm lidem to tam pomohlo. A pokud před 20 lety v sousedním městě byli schopni tohleto udělat a my jsme se tady nehnuli z místa, tak to vnímám jako ostudu. Je samozřejmě rozdíl mezi lidmi, kteří sem jezdí, kteří sem dojíždí třeba za prací. Chápu, že ti by prostě platit měli, ale člověk, který tady žije, tak nevidím důvod, aby za to parkování platil, protože už to v tom, co město dostává jako příspěvek od státu, tak už to v tom má.
1: Co se týká toho dvoupodlažního parkování, tak není tam riziko, že ubude zeleně, není více na místě, říkali to tady předřečníci v minulých debatách, jít pod zem?
2: Takhle. Je samozřejmě pravda, že najít ta místa je složitější. To nebudeme zastírat, ale věřím, že ta místa najít lze a že to lze udělat tak, právě aby jsme pomohli těm stávajícím obyvatelům, protože parkování je věc, která na Dubině není dořešená, často na Dukle a já si myslím, že udělat prostě ne ratejnu pětipatrovou, ale prostě udělat dvě patra, z nich jedno třeba bude podzemí, tak v podstatě by to neměl být problém. A když se podíváme na západ, tak v Německu tohle je úplně běžný.
1: Máte vyhlednutá už třeba nějaká místa pro tohle dvoupodlažní parkování?
2: Několik jich je, určitě jsou to na Dubině, určitě je to třeba tady i, myslím, že se to ulice U Marka, tam v podstatě by tyto věci šly začlenit do toho prostoru, protože to je lokalita, kde těch aut je hromada a prostě tam se ty lidi nevejdou.
1: Dotkneme se toho i tématu městských obvodů, ale i co se týká parkování. Párkrát jsem to tady ve vysílání dával za příklad Gajerova kasárna v Hradci Králové, téměř centrum města a zaparkujete tam v tom parkovacím domě znatelně levněji, než třeba v parkovacím domě tady u stadionu, pane Rychlický.
4: To je to, o čem já jsem ale mluvil, jo, že je potřeba to parkování v těch parkovacích domech a my jsme vedli debaty na zastupitelstvu, kdy nás opozice tvrdě kritizovala, že ty parkovací domy musí si vydělávat. Tak já tvrdím, že ne, je to veřejná služba občanů. Já se musím ohradit i proti tomu výroku, že vlastně parkovací místa mají v tom rozpočtu určení daní. Jestli tady chce kolega Sedlák všem rozazovat všechno zadarmo, tak je to populismus a prostě ten rozpočet města, protože mám gesci rozpočet, tak prostě nebude stačit. na výstavbu těch domů jako takových, nebo těch dvou podlažních
3: řešení. On mluvil o parkovacích kartách pro rezidenty,
4: konstrukcích,
3: ne pro
4: výzdící. No ale vy, pokud chcete ochránit rezidenty, tak tomu potřebujete budovat ty parkovací domy. A když nevyberete nějaký finanční prostředky na investice, tak nemáte z čeho investovat. Takže za mě to je jakoby naivní zkratka vyplývající z toho, že kolega ještě nikdy neměl na starosti žádnou gesci na městě, nechápe asi pořádně jakoby tvorbu veřejných rozpočtů a z mýho pohledu je to prostě nesmysl.
3: Tak se Filipa Sedláka na tuhle kritiku?
2: Za posledních 10 let se daň z nemovitosti zvýšila o 190 milionů její výběr a v této částce v podstatě vy byste to parkovací místo měli mít, takhle jednoduše to řeknu.
4: Já jenom ještě k té dani z nemovitosti. Daň z nemovitosti zvýšila vláda minulá, která navýšila 80% Pardubákům daň z nemovitosti, ale pan zastupitel jako člen finančního výboru by měl vědět, že nám taky stát jako městům a obcím sebral podíly na některých daních, na výherních hracích automatech a další, kde město přišlo zase o stovky milionů korun z rozpočtu určení daní. Takže prosím, nedopouštějme se jako zkratek bez souvislosti.
3: Přikivuje pan Martin Slezák, který také doporučit lidem, aby garáže, které mají na sídlištích, používali jako garáže a ne jako skladiště.
5: No tak je to tak, protože tím, že to parkování je zadarmo na těch sídlištích a já se teda musím ještě v úvodu trošku ohradit nebo vymezit proti tomu, co tady říkal pan kolega Rychtecký, že se nejdřív musí dobudovat parkovací kapacity a pak teprve můžeme přistupovat ke spoplatnění toho parkování. Ono to ve skutečnosti je potřeba přesně naopak, protože dneska máme ten problém s tím parkováním na tom sídlišti a ta regulace nebo to spoplatnění parkování, to nemá sloužit k tomu, aby město vybralo víc peněz, ale to má sloužit právě k tomu, aby
3: dobře, ale na druhou stranu Pardubice potřebují pracovní sílu.
5: Já vůbec nespochybnuju, že
3: musí tady někdo pracovat,
5: že se na některých místech mají postavit parkovací domy, ale ohrazují se proti té posloupnosti, že nejprve je potřeba postavit parkovací domy a pak je potřeba spoplatnit. Ve skutečnosti se to má udělat obráceně, protože teď je ten problém nejnaléhavější. Jakmile bude provedena určitá regulace toho parkování prostřednictvím té ceny, tak dojde mimo jiné k efektivnějšímu využívání těch garáží, na co jste se ptal, protože dneska řada těch garáží opravdu není využívaná k parkování. Z ulice nám zmizí některá auta, která tam být nemusí, různé staré automobily, které se třeba používají párkrát za měsíc a není potřeba, aby parkovali na ulici. A ukáže se, že ten nedostatek těch parkovacích míst vlastně není třeba tak velký. Když se teď budeme přešlapovat a čekat, až někdo postaví parkovací dům, nic nevyřešíme.
3: Já jsem spíš mluvil o tom, spoplatněme teď Dubinu, někdo prohlásí a spousta lidí do Pardubic dojíždí za prací, pracují tady a co s nimi teď, co oni mají dělat, platit každý den 150 korun za parkování, ale to už tady nedořešíme, pojďme se podívat k tématu číslo 2.
0: Komunální volby 2026.
3: Tématem číslo 2, tak jako v předešlých dnech, je existence městských obvodů v současné podobě, tak jak jsou. Teď začneme od Filipa Sedláka ze Sdružení Naše Pardubice. Ještě tu je Martin Slezák z Koalice Progresivní Pardubice a Jakub Rychtecký z Koalice Žijeme Pardubice. Takže Filip Sedlák a existence městských obvodů. Vám jsou trnem v patě?
2: Spíš rovnou trnem v oku. Posluchači teďka mají možnost v podstatě mít dva největší kritik obvodu tady ve studiu zároveň, protože s Martinem Slezákem o tom diskutujeme už někdy od roku 2010 a tohle je opravdu společný bod našich kandidátek. Pro velikost našeho města je to naprosto neefektivní. Sousední Hradec, který má větší rozlohu a více obyvatel, tak je schopen s 37 zastupiteli pokrýt celé město. My máme 153 zastupitelů, stojí nás to asi o 21 nebo o 22 milionů ročně víc na odměnách pro politiky a v podstatě máme podobné město, takže zrušit.
3: Tak to jsem tady argumentoval přesně vašim předřečníkům a jeden z nich odpověděl, co se týká srovnání s Hradce Králové. No podívejte se ale na Benešovu třídu.
2: Já jsem se teda na Benešovu třídu díval, ta je nově opravená, jestli teda mluvíme o té stejně. A ta vypadá jako krásně teda v té části, kde jsem byl, jo. Rozhodně mě to nepřišlo špatně, ano, pak to byla jako výstavní část, která byla zrekonstruovaná.
6: Ale sice každé srovnání pokulhává, ale to srovnání s Hradcem asi je na místě.
2: Je, jistě. A když se podíváte jako na naše zanedbané místa, ulice Na Hrádku, rozmlácenou třídu Míru několik let po rekonstrukci, tak já nemám pocit, že by nám tady obvody zachránily kvalitu veřejného prostoru.
6: Nevím, jestli rozmlácenou, spíš mastné fleky a podobně.
2: No, vyvrácený kostky, do kterých zajdete golem a malem si vbouráte.
6: Takhle myslíte. Máte vypočítanou úsporu, která by vznikla tím, že by se ty obvody zrušily a zároveň by ta jejich agenda musela nějakým způsobem přejít na velkou radnici?
2: Přesně tak, ale my tady zase s Martinem Slezákem si myslím, že budeme mluvit úplně stejně. Úspora na platech politiků nebo na odměnách politiků by byla okolo 22 milionů, 21 milionů ročně. Pak samozřejmě zrušíte další vedoucí odborů, tajemníky, to máte další miliony. Potom samozřejmě některé lidi převedete, některou práci sloučíte. Když například zrušíte jenom vybírání poplatku za odpad, tak zase ušetříte asi dalších 8 milionů. To znamená, že tímto způsobem my jsme schopni jako ušetřit třeba okolo 50-60 milionů ročně a ty pak právě můžeme investovat do těch parkovacích domů.
6: S dovolením teď dám slovo našemu hostu, který je součástí vedení města. Jak už jsem tady říkal, je prvním náměstkem primátora Jakubu Rychteckém z koalice Žijeme Pardubice. Ne proto, že bych vás chtěl preferovat, ale vy nemáte ten názor jako kolega Sedlák nebo právě kolega z progresivní strany. Tak povězte, jaké byste použil argumenty první dva pro zachování obvodu? Jak byste na to reagoval?
4: Tak já bych řekl, že vždycky je lepší evoluce než revoluce. A připomněl bych, že my jsme byli ti, kdo iniciovali referendum o existenci městských obvodů. To referendum nebylo závazné, nicméně jednoznačně ukázalo, že zejména v těch odlehlejších částech města, řekněme v úvozovkách těch venkovských obvodech, tak ti lidé si ty obvody přejí a vnímají tu přidanou hodnotu toho kontaktu se samosprávou ve svém místě. Určitě je to spolkový život, který ti starostové a samosprávy tam velmi kvalitně rozvíjejí. Na druhou stranu i my vnímáme to, že 153 politiků v Pardubicích je prostě zbytečný luxus. My říkáme, že je potřeba podívat se na hranice obvodů podle dostupnosti služeb, tak aby každý občan měl skutečně stejný servis, úpravy hranic těch městských obvodů, snížení jejich počtu. Pro mě je úplně neuvěřitelný a skandální, že prostě v Hostovicích je starosta, který má 250 obyvatel, bere 50 tisíc měsíčně uvolněným. Už jsme v minulém volebním období prosazovali neuvolněné starosty, například pan starosta Procházka ze Čtyřky je neuvolněný a odvádí velmi, velmi dobrou práci v tom obvodě Pardubice 4. Přistoupili jsme i k tomu zefektivnění, kdy docházelo právě ke změně kompetencí, kdy stát nadělil městům a obcím financování nepedagogů, kdy já jsem byl ten jako náměstek pro rozpočet, který vyjednával a sebral vlastně podíl na daních obvodům na školství a sebrali jsme jim takhle 55 milionů korun, které jdou přímo dneska do školství a to byla historická danost, u které v minulosti seděly jiné politické strany.
6: Mluvil jste o personálních kotech na obvodech, co se týká té evoluce, tak prostě které funkce by tam mohly být zbytečné a dá se říct tak trochu bez náhrady by je mohl zastat velký magistrát?
4: No, my chceme maximální možné míře centralizovat ten zbytek státní správy, který na obvodech je. A to znamená, to jsou ty služby, kdy souhlasím s kolegy v tom, že je to nepřehledné pro občana, například přestupky, kde agendu část přestupku má pod sebou magistrát, jiný typ přestupku má pod sebou obvod, takže určitě i tady vnímáme nějaké průsečíky, jako co by se dalo v rámci toho systému vylepšit.
6: Můžete to udělat bez souhlasu toho obvodu?
4: Je to složitý, musí dojít k úpravě statutu města, samozřejmě rozhodující slovo má velké zastupitelstvo, ale v rámci toho procesu projednávání statutu se k tomu vyjadřují jednotlivé městské obvody. Takže za mě, pokud má být ta změna úspěšná, tak na ní musí být širší konsenzuální shoda v zastupitelstvu.
6: Tak teď už se ke slovu musí, abyste měli stejný prostor dostat. Martin Slezák z koalice Progresivní Pardubice. Tak vy jste pro to, aby obvody nebyly vůbec. Nevědí obvody sami nejlépe a lidé tam zvolení, co je potřeba udělat. Vy třeba obvod číslo 3 Dubina.
5: A tak do určité míry samozřejmě ano, přibližování v té veřejné správy k lidem je jako obecně směr správný, ale nemůže to být bezbřehé. Jo? říká se tomu princip subsidiarity, že ta správa má být co nejblíže občanům, ta působnost se má posouvat prostě na co nejnižší úroveň, ale ne absolutně. To vždycky se porovnává s nějakou efektivitou a v tomto případě prostě už jsme za tou hranicí s ohledem na velikost toho města. Takže my ještě teda, vy se ptáte, jestli ty obory to nevidí nejlépe. My samozřejmě nechceme, aby se celé město spravovalo jenom z magistrátu.
7: Takže byste byli pro nějaké městské výbory nebo
5: my
7: podobně?
5: My samozřejmě se nás lidi ptají, co místo těch oborů, tak my říkáme zákon o obcích, proto má se instituty, jsou to buď to osadní výbory nebo místní komise, ty mohou fungovat ve skutečnosti pro ten kontakt s těmi místními občany daleko lépe než ty obvody, protože mohou mít menší vymezené území. Když bychom měli 20 obvodů po městě, úplně neúnosné, tak těch komisí opravdu může být pro každou přirozeně vymezenou čtvrť, může mít svoji komisi a tam každý může s těmi svými komisaři komunikovat a sdělovat ty svoje podněty.
7: Pánové Slezák a Sedlák, kdybyste byli ve vedení města budoucím, vidíte reálně, a měli jste tam na to shodný názor v té koalici, vidíte reálně, že by ty obvody teda v příštím volebním období přestaly existovat?
2: Já bych to rád viděl reálně, nicméně...
7: Berme zákonnou realitu, tak...
2: Je to možné udělat v podstatě jedním usnesením zastupitelstva podle zákonu obcí, kdo z toho vychází.
7: Myslí si to i pan Slezák?
5: Já si to myslím také, jako zákony tomu nebrání, jde akorát o to, jaký mandát dostanou strany, které to prosazují a jak silný mandát dostanou ty ostatní strany.
7: Koalice Žijeme Pardubice je schopna z toho ustoupit, z toho požadavku evolučního a nerušit to na zrušit?
4: My vždycky jdeme jako do detailu a konkrétního tématu, tak aby ten přínos pro občana byl co největší, takže si myslím, že ta otázka není černobílá, obvody ano, ne, ale skutečně jít ve struktuře z té analýzy, kterou máme velmi dobře odpracovanou od Univerzity Pardubice, a je potřeba říct, že tam taky může někdy hrozit místní referendum o odpojení těch obvodů od Pardubic, kde nějaké prostě riziko toho je, a obvody vznikaly s tím, aby rostl počet obyvatel.
0: Komunální volby 2026.
7: A téma číslo 3, jednoznačná otázka. Pokud připustíme, že není v Pardubicích pořádek a údržba ozelení takové, jako by měly být, tak jde o nedostatek peněz u služeb města nebo špatnou organizaci práce. Tak můžeme začít Filipem Sedlákem z naše Pardubice.
2: No, tohle je dlouhou dobu moje téma, protože teďka si po městě přečtete na všech těch banérech a billboardech, jak všichni chtějí pečovat o zeleň. Nicméně, když to navrhnete, tak v podstatě ti samí, co se tím teďka chlubí, tak hlasují proti
7: tím
2: tomu.
7: Tím chcete říct, že to tam drhne, takže je problém v penězích nebo v organizaci?
2: Já si myslím, že v penězích vůbec není problém, je problém v té organizaci a v podstatě jakoby v chuti plnit ten program. Jo, já jako nevidím problém, když najdu místa, kde je možné vysázet stromy, zkontroluji, jestli tam nejsou sítě a prostě zastupitelé řeknou, že to nechtějí, tak nevím, co si o to myslet.
7: Problém číslo 1, co se týká pořádku péče o zeleň v Pardubicích, kdybyste měl ty ostatní trošku pominout a říct, co vás opravdu nejvíc štve?
2: To je prostě asi ta věc, že prostě strany, které to slibují, nechtějí ten program plnit a nechápu proč. Pak se vám tady samozřejmě chlubí tím, jak vysází 20 000 stromů, z nichž jako většina je v lese, ale v těch ulicích a v těch parcích, když se občané podívají, tak ty stromy schnou a umírají.
7: Jakub Rychtecký z koalice Žijeme Pardubice kroutil hlavou, co se týká toho tvrzení na závěr Filipa Sedláka.
4: No, tak mně to přijde úsměvný, jo, protože když se podíváte, když jsme tady používali Hradec v případě obvodů, tak je pravda, že v Pardubicích se vysadilo za poslední období 22 000 stromů. Je pravda, že z toho 1100 bylo ve městě, zbytek byl v městských lesích, abych byl korektní, no ale v Hradci se jich vysadilo 180. Takže říkat, že tisíc je málo, hodně, je taková pocitová záležitost, ale hlavně my jsme jako činili koncepční kroky, kdy jsme se snažili vytvořit materiál, městský standard uliční zeleně, podle kterého se budou muset řídit jak všechny investiční projekty města, tak investorů v tom území, je to závazný dokument, tak abychom právě se nedívali jenom na tom, že se bezbřeže budou sázet jako nesystémově někam stromy, ale že to bude dávat smysl tak, aby byla zajištěn dostatečný prostor pro jejich prokořenění, závlahu a podobně. A zmínil bych tady ještě jednu věc. Nejhorší je, když do té zelené infrastruktury zasahuje občanský aktivismus, protože pan kolega Sedlák se takhle snažil zachránit jeden strom před rokem nebo před dvěma bubeníkových sadech svojí aktivitou a ten strom uhynul. Můžete si to ověřit o úředníků, který mají v gesci péči o zeleně na městském obvodě.
7: To je konkrétní tvrzení, na které může konkrétně Filip Sedlák zareagovat.
2: Ne, tak takhle to samozřejmě není. Je pravda, že jsem zalival stromy, ale prostě když ten strom už je uschlý, tak prostě některý nezachráníte. Kdybych to neudělal, tak už je
4: suchý. Jste ho podkopal krumpáčem a snažil jste se amatérsky zachránit a ten strom uhynul vaší nekvalifikovanou snahou.
2: On se ozelení a prostě potom uschne, tak to není moje vina.
7: Jo. Tak to je tady tvrzení proti tvrzení. Hned se dostane ke slovu pan Slezák. Jen ještě taková marginalita, pane Rychtecký, když jste v tom vedení města, už jsem to tady zmiňoval včera. Co říkáte na plevel za soudem, když se tam člověk prochází, tak není moc nadšen, nebo ty krematorní truhlíky na Bělobranském náměstí, kde skomírá ta zeleň v nich. To je úsměvné, až jak to tam vypadá.
4: Hele, souhlasím, tohle určitě je problém a my říkáme právě i ve vazbě na změny na těch městských obvodech, že si myslím, že tady máme akciovou společnost, která se o to má starat a že tohle bychom chtěli taky sjednotit, tu údržbu té zeleně, aby magistrát měl jistotu, že to je kvalitní a kde budeme chtít určitě začít, tak jsou právě ty centrální parky a arboreta, které potřebují ještě větší péči.
7: Teď se ke slovu dostane Martin Slezák z koalice Progresivní Pardubice Piráti a TOP 09 s podporou zelených. I vy tvrdíte, že zeleň v Pardubicích chřadne, tak co tam změnit, běžnou údržbu nebo posílení finančních prostředků, řekněte si k tomu své.
5: No, ve skutečnosti bych to zejména viděl jako důkaz, že ty obvody vlastně zas tak nefungují. Jo? Pokud ty obvody mají fungovat s tou místní znalostí a za tím účelem být řízeny, tak to, že je zanedbávána péče o veřejná prostranství a o zeleň, což je to hlavní, co ty obvody mají teda dělat, tak je to důkaz, že přinejmenším některé z nich selhávají. Takže prostě ten argument, že díky obvodům budeme mít lepší, krásnější město, není úplně validní. Tak a vy se...
7: Já se dívám, jestli chcete ještě něco dodat, nebo jestli se mám dál ptát.
4: Abych ale skutečně nepaušalizoval u těch obvodů, jo, podívejte
5: já
4: se.
5: Já jsem taky nepaušalizoval, já jsem řekl, že to obvod
7: některé říkal pan Slezák,
5: obvody. Je to stejné, jako když centrální město se o to bude starat, podle toho, jací lidé tam budou, tak to bude lepší nebo horší.
7: A kde je podle vás, pane Slezáku, taková ta hranice, kdy má dostat přednost nějaká stavba, oprava a ten strom?
5: No tak to je samozřejmě, když se plánuje stavba, tak je otázka, jakým způsobem se to třeba tomu projektantovi zadá. Jestli ten projektant má opravdu klást důraz na zachování stávající zeleně a brát ji jako podmínku vlastně toho projektování, a nebo jestli k tomu projektant přistoupí tak, že tady mám volné pole působnosti, naprojektuju díra, nedíra, strom, nestrom, prostě pravítko šlo tudy. No, takže my máme za to, že ta vzrostlá zeleň právě se má respektovat v daleko větší míře, než se činí dnes, protože to je přirozené, že když máme vzrostlý strom 30-letý, 40-letý, tak je prostě škoda ho obětovat a ta náhradní výsadba ho vlastně hned nenahradí. Trvá dlouho, než ta náhrada za ten strom, který jsme pozbyli, vznikne.
7: Mohli bychom na tohle téma opět diskutovat dál a dál, náš čas je ale určený a jdeme do finále.
0: Komunální volby 2026.
7: Tak pojďme na chvíli trochu k politice. Já vím, je ještě brzy, ještě se ani neotevřely volební místnosti, ale pojďme si představit, že už je rozhodnuto, karty jsou nějak rozdané. Filip Sedlák, Sdružení naše Pardubice, Martin Slezák, Koalice Progresivní Pardubice a Jakub Rychtecký, Koalice Žijeme Pardubice, teď se dostanou ke slovu. Tak, pane Sedláku, říkáte, že se nechcete dívat na stranické nálepky a budete hledat hlavně programový průnik. Dokážete si tedy představit spolupráci, a teď neberme to z té druhé strany, co oni na to, ale s kýmkoliv, kdo se dostane zastupitelstva, pokud se shodnete na programu?
2: Prioritou je právě ten program a ne mezilidské vztahy. Já jsem schopen spolupracovat s kýmkoliv bez ohledu na to, co si o mě myslí, a myslím, že takhle to budou mít i další kolegové na naší kandidáce. To znamená, po volbách by se rád pobavil se všemi, podle toho to samozřejmě, jak to bude vycházet.
6: Takže jste schopný škrtnout nějaké osobní animozity vzájemné
2: a podobně? Já osobní animozity v sobě nechci pěstovat, protože tím nechci žít. Chci žít tím, aby se podařilo najít pracovitý lidi, kteří pro tohleto město chtějí něco udělat.
6: Kdo je podle vás, když to tak se podíváte na těch 9 subjektů, takovým vám přirozeně nejbližším možným koaličním partnerem programově, když jste si ty programy pročítal?
2: To je různé v rámci toho, kterému programovému bodu se budeme věnovat. Dejme tomu, když to bude doprava, věřím tomu, že ta schoda by byla nejvyšší třeba z ODS, pokud by tím hlavním byla třeba ta efektivizace té samosprávy, no tak by to byly progresivní Pardubice, vlastně Piráti, protože s nimi máme tento bod velice společný.
6: Výborně, teď dáme slovo Martinu Slezákovi. Vy říkáte, že hledáte partnery, se kterými prosadíte co největší část svého programu. Tak můžete odpovědět jak na tu otázku, kterou jsem dal kolegovi, kdo ne, a taky samozřejmě, co z toho vašeho programu je takové nepřekročitelné, že tam nechcete hledat kompromisy a chcete si to prosadit?
5: No, tak kdo ne, my jsme to prezentovali veřejně, nechceme prostě spolupracovat s extrémními stranami, extremistickými, pokud se SPD dostane do zastupitelstva, my věříme, že nikoliv, ale pokud by se dostala, tak s nimi nechceme nic mít. Navíc nám tady vzniklo nové politické hnutí, v jehož pozadí stojí Petr Gědek a je celkem asi nabíledni, že smyslem a tím, co bude, vlastně tím důvodem, proč vzniklo, je, aby se zajistili peněžní prostředky pro provoz té nové haly, kterou tady pan Dědek plánuje.
6: To musí posoudit volič. A teď k tomu programu, co je takovým vaším bodem číslo 1, ze kterého nechcete slevovat při koaličních vyjednávání?
5: My máme dost zásadní programové body ohledně dopravy. Mm-hmm. To tady dneska nebylo předmětem diskuze, ale tam bych teda rád, abychom tu preferenci těch udržitelných forem dopravy prosadili.
6: A závěrečná otázka na Jakuba Rychteckého. Pokud vám bude chybět třetí do počtu vaší koalici s hnutím ANO, současnému vedení města, koho byste nejpřirozeněji asi oslovili jako prvního, jestli se k vám nechce přidat a tvořit vládu ve městě?
4: Tak pro nás je nejdůležitější program a samozřejmě i kvalita jednotlivých kandidátů do jednotlivých gescí, takže to je pro nás asi to nejpodstatnější a nejdůležitější a pro nás ten nejdůležitější moment je dostupné bydlení v Pardubicích, protože víme, že je to koncepčně potřeba řešit. Máme připraveno nějakých 400 míst, více než 400 nových družstevních a nájemních bytů.
6: A kdyby byl tady ten partner?
4: A to je pro nás nepřekročitelná hranice. Já si myslím, že my v tuhle tu chvíli jednáme. Očekával jsem u progresivních, že nám v tomto budou blíž, tak jako byly v současné volebním období, ale tím, že tam je víc politických subjektů, tak se trošku vnímám to, že se tam názorově ještě nevyjasnili, ale určitě jsme o tom ochotni jednat. Jedna a určitě budeme jednat se všemi, kdo se dostanou do zastupitelstva, výjima hnutí miliardáře a musím říct, že po chování pana zastupitele Sedláka v posledních týdnech na sociálních sítích, kdy potřebujete, aby ty lidi byli schopní si v té koalici věřit, a tak si úplně nedovedeme představit tuto chvíli spolupráci s někým, kdo má sítě před prací na prvním místě.
6: Tak to musí posoudit opět volič a zhodnotit si to, pokud na těch sociálních sítích je.
0: Komunální volby 2026.
6: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice jste poslouchali třetí a poslední debatu před volbami do zastupitelstva statutárního města Pardubic. Dnes tu besedovali Filip Sedlák, jednička na kandidátce Sdružení Naše Pardubice. Díky za návštěvu.
2: Taky děkuji za pozvání a hezký večer posluchačům.
6: Pak jsme tu měli Martina Slezáka z koalice Progresivní Pardubice. Díky.
5: Taky děkuji.
6: A prvního náměstka primátora Jakuba Rychteckého z koalice Žijeme Pardubice. Díky i vám.
4: Děkujeme moc.
6: Záznam všech tří debat najdete už za pár desítek minut na webu Českého rozhlasu Pardubice. Můžete si poslechnout jenom jednu nebo všechny tři, to je na vás. Loučí se Zdeněk Novák.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Orlicko-Ústecku na frekvenci 98,6 FM. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Toyotě.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejře vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Nová sportovní hala v Lanškrouni začne fungovat v lednu. Skončila lhůta pro žádosti o voličské průkazy do senátních voleb. Pardubičtí hokejisté se hrají pátý zápas v Lize mistrů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobrý středeční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Lanškrouně na Orlicko-Ústecku dokončují stavbu nové sportovní haly s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Otevření plánuje město v lednu. Za výstavbu dá 93 milionů korun, což je kvůli víceprácím asi o 5 milionů korun více než vysoutěžená cena zakázky. Hala splňuje podmínky pro volejbal, florbal, basketbal nebo házenou. Pojme asi 500 diváků a poslouží i místním školám.
4: Zdražení zakázky způsobily dodatečné úpravy interiéru foyer, technických instalací, ochozů nebo dřevěné fasády. Měnily se také basketbalové koše a nabíjecí stanice pro elektromobily. Dominantou sportovní haly je právě dřevěná fasáda z modřínového dřeva. Prolamovaná konstrukce vytváří na hlavní části budovy plastický trojúhelníkový vzor. Z Lanškrouna Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: V Chrudimi začala platit nová pravidla pro parkování. Spoplatněné je stání v oblasti pod nádražím a také pod širokými schody. Změny mají zajistit dostatečnou kapacitu míst pro rezidenty. Bez poplatku tam bude možné jen krátkodobé zastavení na 15 minut. Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi mohou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit. Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech.
5: Sport.
3: Hokejisty Pardubic čeká páté utkání v Lize mistrů. Východočeši se představí od 20 hodin a 15 minut na ledě francouzského Bordeaux.
6: Východočeši ze čtyř dosavadních duelů v evropské soutěži třikrát vyhráli a jsou blízko postupu do další fáze. Jejich soupeř je zatím mimo postupové příčky. Na svém kontě má 4 body za výhru proti Grácu a prohru po prodloužení proti Klagenfurtu. Utkání začíná ve 20 hodin a 15 minut. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
5: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra ráno čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní přechodně nárazový. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnice Pardubického kraje nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. S kyvadlovým provozem počítejte na Svitavsku. Na silnici číslo 34 v katastru obce Pomezí. Silničáři tam opravují vozovku. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A je tady. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
8: Parádní hodnotný designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu můžete vyhrát dnes v kvízovce Českého rozhlasu. Krásná hlavní výhra. Někdo z vás ho bude mít doma, ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu. Krásně vám to provoní podzimní čas. My vás také zdravíme na podzim z kvízovky Českého rozhlasu s datem 7. října. Hezké chvíle s Českým rozhlasem a soutěží pro celou rodinu. Je tady hudebně zábavná hodina, do které se může zapojit každý, kdo si rád hraje a baví se. Písničky na říjen už jsou také připraveny. O hlavní výhře jste slyšeli a šťastné číslo, to už jste si snad našli na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. Pokud ne, ještě na to máte chvíli, podívejte se úplně nahoře. Český rozhlas kvízovka, šťastné číslo. Jakub Kvášovský také v říjnu na vás připraven, opět něco nachystal, lovec. No a vy všichni, kteří se k nám dovoláte do Českého rozhlasu, budete věřit, že budete mít štěstí a že zmiňovaný ultrasonický difuzér bude právě váš. Je to opravdu krásná výhra, Vulkán v šedém dřevu. Držíme pěsti, ať se vám v dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří. Od mikrofonu vás zdraví Karel Sladký, hezký středeční podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: I v říjnu máte možnost s námi zkusit štěstí. Každou středu po 18. hodině je tady pro vás kvízovka Českého rozhlasu. Dnes hrajete o designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu. Zavoláte na číslo 726 46 46 46. Vyberete si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás před 19. hodinou hodnotný difuzér v šedém dřevu věnujeme. Pod každým číslem je její písnička 25, je od jedničky do 25. Seznam písniček najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní středeční říjnovou hru. Pokud se dovoláte, řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Dnes si probereme nejrůznější kvízy. Máme tady i různé zvukové. Jen pozor, nesmíte říct číslo, které si vybere posluchač před vámi. To musíte pozorně sledovat. Držíme pěstě, ať se vám v kvízovce s datem 7. října daří. A protože je tady nový měsíc říjen, je to šance pro vás všechny zkusit štěstí, dovolat si do kvízovky Českého rozhlasu. Popovídáme si, pobavíme se a písničky nebudou chybět. A já jsem říkal, že jsme nasadili na říjen interprety, tak si teď můžeme 5 z 25 připomenout.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě není víc.
1: Tak to je dvojka Pavel Bobek, Má dívka N pod číslem 2. Kristina je pod šestkou pod číslem 6. Priltári, Kristina.
3: Možno, že se změním na slzu v tvojej tvári.
1: A chtěli jste brouky, máte je mít pod osmičkou Beatles číslo 8. Naď pod číslem 13, že by to bylo šťastné číslo pro dnešek, 13. Petr Naď. A Sting pod 20. I tak to si můžeme v této hodině kvízovky Českého rozhlasu hrát. A v nabídce je třeba i Krištof, Petra Janu, Ilona Čáková, Aneta Langerová, John Paul Young, Eva Farna, Michal Tučný, Lucie Vondráčková. Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Určitě už jste si našli šťastné číslo. Je nejvyšší čas, protože je po 18. hodině. Kvízovka je tady pro vás a my v tuto chvíli aktivujeme telefonní linku a šance pro vás zahrát si s námi o designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu. Držíme pěsti.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: A než se pozdravím s prvním kvízovkářem, dáme si Boniem pro příjemný středeční podvečer. Hezké chvíle s námi s kvízovkou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Ve středu 7. října krásný podvečer v novém podzimním měsíci. Designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu je hlavní výhrou dnešní kvízovky. Někomu z vás ho určitě věnujeme a věnujeme velmi rádi. A držíme pěsti vám všem, kteří se do kvízovky Českého rozhlasu dovoláte, aby se podařilo, abyste byli úspěšní. Možná jste si našli právě šťastné číslo. Uslyšíme za malou chvíli, jako první se k nám dovolal pan Filip, kterého zdravím. Pane Filipe, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vám i všem kvízovkářům.
1: Děkujeme. Jak se máte v říjnu zatím, Filipe?
2: Mám se hezky na to, že říjen začátek, je pěkné počasí, dneska na jihu nějakých 17-18 stupňů. Dnes jsem odpočíval, práci jsem nebyl, byl jsem dávat to nejcennější, co člověku koluje.
1: To je vás moc milé, hezké. Mm-hmm.
2: A po dárcovství jsem se byl projít načerpat cíly, abych zítra opět se mohl zapojit do pracovního procesu.
1: Ano. Říkal jste i v jižních Čechách 17-18 stupňů, pořád krásně, pořád to vychází, tak kéž by nám to ještě vydrželo. I když podle meteorologů už se to má zlomit, už nějaká ta studená fronta je na cestě, je na obzoru, ale zatím ještě je hezky a snad bude hezky s dnešní kvízovkou s datem 7. října. Pane Filipe, jestli pak jste měl čas třeba i po té procházce nahlédnout na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu kvízovka a najít si dnešní šťastné číslo.
2: Tak když jsem právě dnes byl na té procházce a nebyl jsem pracovně po procesu v zahraničí, tak jsem se podíval na vaše stránky a je to číslo 15.
1: Číslo 15.
0: Šťastné číslo.
1: Kdo se podíval, ví, je to tak, je to 15. John Paul Young pod 15. Šťastné číslo pro dnešní hru. No tak doufejme, že šťastným bude i pro vás dnes, pane Filipa, že se bude dařit v první říjnové kvízovce Českého rozhlasu.
2: Uvidíme
1: a uslyšíme také před tou 19. hodinou. Tak vám moc držíme pěsti. Každopádně díky za to, že jste dnes zatelefonoval, že jste zkusil štěstí, a že jste s kvízovkou a moc pozdravů do jižních Čech. Mějte se tam hezky a opatrujte se.
2: Já pozdravuji vás i všechny kvízovkáře a nechal bych tuto písničku nechat zahrát.
1: Všem. Dobře, mějte se hezky. Ano, mějte se hezky v jižních Čechách.
2: Mějte se hezky, pane Kájo, a zase někdy naslyšenou.
1: Pevné zdraví vám přejeme. I těm, kteří se nedovolají, anebo třeba budou jen poslouchat kvízovku a budou si otázky zkoušet mimo soutěž, posíláme písničku Joel Paul Young. Ale teď ještě si připomeňme telefonní číslo, abyste se mohli hry zúčastnit.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: John Paul Young dospíval v kvízovce, designový ultrasonický difuzér Vulkan v šedém dřevu je hlavní výhrou dnešní kvízovky s datem 7. října. Krásná cena, kdo by ho nechtěl mít doma. A někdo z vás bude. 726 46 46 46, telefonní číslo přímo do kvízovky do Českého rozhlasu. Obsazeno, jako další se k nám dovolala paní Jana, kterou zdravím. Paní Jano, hezký podvečer.
2: Vám také přeji hezký podvečer, vám i posluchačům.
1: Děkujeme. Když se řekne podzim, čím je pro vás podzim? Čím vás třeba i těší, paní Jano?
2: Těma krásnýma barvama, jak mají ty stromy, pak listy a takový ten podzimní.
1: Když jsme chodili do školy, sbírali jsme je, různě lepili, barvili, pamatujete to všechno?
2: Ano.
1: Ano. No, bylo to krásné. Neděláte něco takového i teď ještě?
2: Ne, teď už ne, bohužel.
1: Už to jenom obdivujete, díváte se na tu krásu kolem nás. Počasí si taky pochvalujete, předpokládám, zatím dobré?
2: Ano, super.
1: A když je hezky, je čas třeba i na tu procházku?
2: Ano, dneska jsme byli ve Family Parku se pojat na zvířátka.
1: Na zvířátka v České Skalici.
2: Ano.
1: V zooparku. A tak jaké zvířátko vás okouzlilo teď na podzim?
2: No mě tam asi všechny ty lamy takový, jak to mají krásný, takovou maličkou, pak malý prasátka.
1: A byla také spokojená zvířátka? Sluníčko svítilo.
2: Byla,
1: ano, tak. Dobře, tak ať jste spokojená i vy, ať to dopadne v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. To šťastné číslo už to nebude 15. To už vám vybral pan Filip z Jižních Čech před malou chvílí. Číslo 15. Aha. Ale stále je z čeho vybírat od jedničky do 25, paní Jano. Tak pro jaké číslo jste se rozhodla vy?
2: Zkusím dvojku.
1: Dvojku. Pod dvojkou je Pavel Bobek, Má dívka N, píseň, kterou si dáme v kvízovce, ale pod dvojkou je také nějaký ten kvíz pro vás, nějaký ten úkol. Co byste ráda? Jakou otázku? No. Z jaké oblasti? Z jakého oboru?
2: Ježiš, tak to nevím.
1: Nejraději žádnou, když vás tak slyším, co?
2: Ano.
1: Něco to bude a co to bude pod dvojkou, hned se dozvíme.
0: Sázka na Jakuba.
1: Je tady, tak žádný výběr, on vám položí otázku a na vás bude, zda budete tvrzení věřit, ano nebo ne, paní Jano. Jakub Kvášovský je tady připraven i v říjnu na vás. A vy jste si ho našla pod dvojkou, to je radost.
2: To je, to už mám pod druhý.
1: A je i v šarmantní desítce, my jsme zvědaví, jak to dopadne už na konci října, budeme znát vítěze jubilejního 30. ročníku. Hlasovala jste v této celostátní anketě v
2: šarmantní? Ano.
1: Hlasovala, to je dobře, protože tam jsou také hodnotné ceny a budeme odměňovat i vás, posluchače, těmi hlavními cenami vás, kteří jste hlasovali v 30. ročníku celostátní rozhlasové ankety. Tak teď zpátky k Lovci, k Jakubovi Kvášovskému. Jestli jste připravená, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí otázku.
2: Jsem.
1: Slyšíte, Jakube, Jana je připravená, smířená. Tak poprosíme o otázku pro paní Janu pod číslem 2.
3: U města Kourou ve francouzské Guajaně se nachází kosmodrom, který využívá Evropská vesmírná agentura.
1: Paní Jano, ano nebo ne?
2: Já tentokrát budu věřit. Ano.
1: No a jak to je?
3: Ano, toto je pravda. Vznikl v roce 1964 jako náhrada za francouzský kosmodrom v Alžírsku.
1: Já slyším ten úsměv, tu radost doma. To je dobře, ano, že jste věřila. Tak jste dnes porazila našeho lovce Jakuba Kvášovského. To musí být radost také. Že?
2: To je.
1: Ano. Neposlala jste mu hlas náhodou v anketě šarmantní osobnosti?
2: Ne, já naděnce konvalinkový.
1: Naděnce, dobře, tak už to víme. Naděnce budeme držet také pěstě a budeme se na ní těšit na gala večeru šarmantní osobnost roku. A paní Jano, vy se těšte, jestli to dnes dopadne, držte si pěsti, ať drží všichni doma u vás, protože před 19. hodinou budeme odměňovat právě designovým ultrasonickým difuzérem Vulkan v šedém dřevu, ale to se ještě přidají posluchači a přiřadí k vám, protože kvízovka je v plném proudu. Každopádně s číslem 2 paní Jana také postupuje do závěrečného slosování. Paní Jano, kochejte se podzimem a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Kvízovka Českého rozhlasu pokračuje. Víc hlav, víc ví, tak když se dovoláte, tak určitě nějaká ta nápověda se hodí, takže můžete se zapojit celá rodina do naší hry a my pokračujeme.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou kvízovka s datem 7. října. Zdravíme pana Jirku. Pane Jirko, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, také vám, pane Kávě, moc vás zdravím.
1: Jak vy si užíváte podzimní dny?
2: Jo, taky si užívá a přesně, jak říkali právě i posluchači přede mnou, listí se krásně zbarvuje, počátko přeje, burčák je vynikající, takže je to paráda.
1: No a designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu ve hře dnešní kvízovky, to by byla taky parádní určitě cena.
2: Parádní dárek. Byl by to krásný dárek, protože sestra bude mít svátek, takže bych aspoň měl krásný dárek, díky vám.
1: Jak se jmenuje?
2: Renča.
1: Dívám se do kalendáře. Dobře, tak zdravíme Renču. Jestli tam je někde poblíž, tak vám může případně pomoci, napovědět, poradit.
2: No, bohužel ne, není. Já se mi totiž ještě venku a na ní už je moc zima.
1: Takhle to budete sám, pane Jirko, sám samotinký. Co jste si vybral za číslo od jedničky do dvacítky?
2: Ano, já jsem vás poprosil dvacítku, protože tam je Sting.
1: Je tam Sting, je to pravda, pod číslem 20 my jsme dali i ochutnat po 18. hodině v hudební ukázce 5 z 25 písniček pod dvacítkou Sting, tak ten je jistý, ale co pak tam ještě je pod dvacítkou? Je tam film kvíz, pane Jirko, filmový kvíz je na vás nachystán a připomeneme si kriminální seriál, velmi oblíbený seriál z let 2011-2022, režie Jaroslav Soukup, taky autor scénáře, a tento seriál vždy ohlašovala a ohlašuje, protože ho často opakují, tato znělka.

0: Hlavní hrdinkou seriálu je zkušená kriminalistka Jana Vinická, která se přichází z osobních důvodů z většího města na venkov a přijme uvolněné místo velitele policejní stanice na Šumavě. O jaký seriál, pane Jirko, jde?
1: No tak to by měla být Policie Modrava.
0: Znáte, díval jste se nebo díváte na tento seriál?
1: Dívám, protože i mně se to hrozně líbí, to prostředí z toho seriálu, a je to krásný seriál.
0: Prostředí je nádherné, Modrava je nádherná, Policie Přesně. Modrava, říká pan Jirka. Jak jinak, jsme na Modravě.
1: Paráda.
0: No a kriminalistku Janu Vinickou stvárnila herečka.
1: No.
0: To už je mimo soutěž. Sonja.
1: No.
0: Sonja Čí.
1: Ježi.
0: A taky mají všichni, nebo mnozí rádi, Norisová, Sonja Norisová.
1: Jo, mě úplně teďka vypadlo.
0: Teď to vypadlo.
1: Člověk vidí před sebou.
0: Dobře, no. Že vám Modrava nevypadla, pane Jirko.
1: Jo, tak to jsem rád.
0: Ta vám zajistila postup do slosování před 19. designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu. Držíme pěsti i vám samozřejmě. Mějte se hezky.
1: Já vám moc děkuju. Mějte se moc krásně, pane Kájo, a naschledanou.
0: Naschledanou. A teď to bude ten Stink, tak toho posíláme nejenom panu Jirkovi, ale i vám kvízovkářům. Stink naříjen pod číslem 20.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Lucie se k nám dovolala do Kvízovky. Vítejte, krásný podvečer.
2: Krásný podvečer všem.
1: Kolikátého dnes je, paní Lucie?
2: Dneska 7.
1: To bylo něco pro zahřátí, víte, abychom se hezky tak připravili na ten kvíz, který tady je pro vás připraven. A 7. se dařilo dnes. Dobrý den pro vás.
2: No tak celkem, ono nic se zvláštního nepřihodilo.
1: Což je dobře, že, když to je ten setrvalý stav.
2: Vše je přítala, všem ostatním bych se opakovala, včetně toho burčáku.
1: Ano, no tak, když je burčák, tak je dobře, samozřejmě. Nejenom 7. října. Tak, ano. Jestli pak třeba tu 7. jste si vybrala z té naší nabídky od 1 do 25. Jaké číslo?
2: Já jsem si vybrala 3.
1: Trojku. Jana Kirchner, Petr Hapka, Bude mi lehká zem, to je písnička, která tam je pod trojkou. Uh-huh. A pod trojkou, jak dobře znáte, Václava Čtvrtka, jeho pohádky, kouzelné pohádky, provázely dětstvím nejednu generaci. Rumcaj, Svílá málka, ale i rozhlasový skřítek Hajaja. Tak co všechno si pamatujeme z dětství? Doplňte známou pohádkovou dvojici, paní Lucie, Hajný Robátko a Jelen. Určitě znáte.
2: Hajný Robátko a Jelen.
1: Jak se jmenoval? Zeptejte se, klidně poraďte se.
2: Můžu se zeptat.
1: No mě ne. Jestli tam je nějaká nápověda, tak třeba jsem mohl, třeba Slunečník to byl, kdo ví, že, nebo třeba Měsíčník. Jak se jmenoval Hajný Robátko a Jelen?
2: Pohádka Hajný Robátko a Jelen.
1: A Jelen.
2: Tak
1: to bych mohl říct za vás. Tak, jak se jmenoval ten Jelen? Hajný Robátko a Jelen?
2: Jak se jmenoval Jelen z pohádky Robátko, Hajný Robátko?
1: Doplňte známou pohádkovou dvojici. Hajný Robátko a Jelen?
2: Větrník.
1: Říká kdo?
2: No to je radí manžel, že větrník.
1: Manžel radí. Jestli on nemyslí na ten větrník, na ten dobrý zákusek, co? Jestli nemá chuť
2: na větrník. No to spíš myslí, že má rád věnečky, ale tohle byl větrník, to nebyl věneček.
1: Dáte na manžela?
2: Dáno.
1: Nemůže to být třeba Jelen Slunečník nebo Měsíčník?
2: To je zase jiná pohádka.
1: Tak větrník.
2: Ano.
1: Trváte na Jelenu Větrníkovi. A je to tak, manžel má pravdu, Hajný Robátko a Jelen Větrník. Tak ten, ten větrník by si manžel zasloužil, tedy za dnešek.
2: To by si zasloužil. Že? A já bych, bychom si tady pěkně ovonili domácnost.
1: Ano, tak na to myslete, až půjdete na nákup, že byl tak hodný, že vám dnes poradil v té kvízovce Hajný Robátko a Jelen Větrník a nějaký ten větrník.
2: Dobře.
1: Tak vás oba moc zdravíme. Zdravíme písničkou, kterou posíláme i vám po Torlické hory. Mějte se tam hezky, paní no. Lucie, a držíme pěsti před 19. hodinou v závěrečném slosování. Mějte se pěkně, naslyšenou. Designový ultrasonický difuzér Vulkán v šedém dřevu je stále ještě ve hře. Ještě někdo z vás bude mít příležitost v dnešní kvízovce. Následujte pana Filipa, paní Janu, pana Jiřího a teď i paní Luci.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zatím jste byli velmi úspěšní vyvolající, jak pan Filip s 15, paní Jana s 2, pan Jiří s 20, paní Lucie s 3. Úspěšnost dnes velká, pane Tomáši, co vy na to? Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, přeju vám do rádia a všem, co poslouchají.
1: Máte konkurenci velkou dnes.
2: No jo, to já poslouchám, no.
1: Věděl byste odpovědi na všechny ty předchozí otázky?
2: No, právě, že zrovna i jo, no.
1: Zrovna ano, no. Tak...
2: Čistě náhodně. Docela i na všechny, no.
1: Tak doufáme, že v tom budete pokračovat zdárně.
2: No, no,
1: ano,
2: no.
1: Tak, teď záleží, jaké číslo jste si vybral od 1 do 25.
2: 21,
1: Oko bere je 21, pod 21 hudební kvíz, známá zpěvačka, která 6. října oslavila 40 let, patří ke známým tvářím české pop music.
2: A jo, tak to asi.
1: Popularitu si zajistila jako členka dívčí skupiny Black Milk, teď už řadu let vystupuje solově.
3: Tepe mý srdce, tepe.
1: Brněnská rodačka, dcera známého jazzového swingového zpěváka, od svých 8 let veřejně vystupovala se svým otcem. Od roku 2000 byla tedy členkou souboru Black Milk.

0: 6. října oslavila 40. narozeniny, tak pane Tomáši, o koho jde?
1: Já bych řekl, že to bude Tereska Kernová.
0: Někdo vám to i napověděl, nebo sám?
1: Ne, vím, znám.
0: No tak.
1: Boky jako skříní, když je nemáte. Já.
0: No to ne, to zpíval někdo jiný, pozor. To zpívala,
1: tak, ježišmarja, tak abych to nepoplet.
0: Tak
1: ale
0: právě.
1: Tady to je Tereska.
0: Podle hlasu říkáte?
1: Určitě. A podle tý napovědy jazzovej otec, jeho Laďa Kendall.
0: Dobře, tak schválně.
1: Ten
0: jestli
1: má výborný hlas.
0: To teď jde o ní, teď nejde o něj, teď jde o ní, o tuto zpěvačku, která patří ke známým tvářím české pop music, tak jestli to tak je, to vám hned povíme. Ano, Tereza Kerndlová, Tepe srdce mý, to je písnička, ze které jsme teď nabídli ukázku v kvízovce Českého rozhlasu. Na Black Milk si pamatujete?
1: No,
0: na Black Milk
1: ano,
0: si pamatujete?
1: Jo, jo. Helena Zeťová, no, ta už teda to.
0: Tereza Černochová, ano, natočili úspěšná alba Modrý dým 7x, v roce 2002 získali českého slavíka v kategorii objev roku. O 3 roky později se ale skupina rozpadla, teď tedy na solové dráze Tereza Kendlová, která 6. října oslavila 40. Tak ať jí to zpívá, ještě hodně pěkných písniček přejeme.
1: No přesně tak, ať jí to hrdle zvoní.
0: Koho jste vybral vy dnes, pane Tomáši? Kdo nám teď zaspívá? Kdo nám zpříjemní středeční podvečer s datem 7. října pod číslem?
1: No, tam ten s tím strašidlem, co vystupuje z Bážin přeci.
0: Jo, Jožin. Tak tady je, posíláme vám ho, mějte se hezky.
1: Jo,
0: naslyšenou.
1: Děkuju, krásný zbytek večera.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak by to bylo, bylo by to dobrý.
1: Uslyšíme, no to nejlepší bude nakonec, protože to bude designový ultrasonický difuzér Vulkan v šedém dřevu, který někomu z vás věnujeme už za chvíli, protože jste, jak jsem říkal, poslední soutěžící dnešní kvízovky. Teď ještě to správné číslo, paní Jiřinu.
0: Já jsem si brala jedničku, Janu Chládkovou.
1: Jedničku, má to grády, tak my si ty grády za chvíli dáme, dopřejeme ji v kvízovce Českého rozhlasu. Grády má Jankéta Šarmantní osobnost roku, jubilejní 30. ročník. Už v závěru října budeme znát vítěze této populární celostátní rozhlasové ankety a budeme odměňovat i vás posluchače.
0: Já jsem zvědavá, kdo bude.
1: A koho jste nominovala, koho jste vybrala?
0: Já Jaroslava Svěcenýho.
1: A jsme u toho. Alespoň tři jména z té šarmantní desítky těch finalistů. Kdo má šanci být šarmantní osobností? Tak jednoho už jste dala.
0: Tak tedy Jaroslav Svěcený, Naděja Konvalinková, Jakub Kvašovský a Taťána Medvecká, kterou mám taky moc ráda.
1: A dalších šest. A my jsme zvědaví, kdo to vyhraje, na koho se usměje štěstí. No, usměje štěstí. Komu poslali posluchači Českého rozhlasu nejvíce hlasů, kdo získá zlaté keramické slunce, mimořádnou cenu Šarmu a potom také to internetové hlasování. Tak tam to bylo, tam jste hlasovali. Každopádně splnila jste to, co jste měla, paní Jiřino. Tak vy budete držet pěstí Jaroslavu Svěcenému. To je váš favorit v 30. ročníku.
0: Je, a už kolik roků.
1: Už kolik roků. Tak to by bylo, aby to jednou už konečně nedopadlo, že já nevyšlo.
0: Takže ty jeho housle, když on začne hrát, to je. Já mám husí kůži.
1: Housle tady teď nemáme, máme tady Janu Chládkovou. Může být?
0: Ano, taky mám ráda.
1: Posíláme a za chvíli už fanfára a my se dozvíme, kdo získá designový ultrasonický difuzér Vulkan v šedém dřevu. Tak třeba bude právě u vás. Mějte se hezky, pěkný večer, držíme pěstí. Překvapíme se. Za chvíli, mějte se krásně, hezký večer,
0: taky
1: naslyšenou.
0: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
1: Tak to je krásná cena první říjnové kvízovky. Designový ultrasonický difuzér Vulkan v šedém dřevu. Kdo ho získá? Zesilte rozhlasové přijímače, vy, kteří jste se dovolali, byli dnes úspěšní. A nebo jste s námi také přes internet, internetové stránky Českého rozhlasu.

Kvízovka Českého rozhlasu jde do finále, ale i příští středu mezi 18. a 19. hodinou můžete si s námi hrát. A na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka je také seznam písniček nasazených na měsíc říjen. Hrýrce může být jenom jeden, dnes opět parádní výhra, designový ultrasonický difuzér Vulkan v šedém dřevu. Kdo ho bude mít doma, na koho se usměje štěstí? No, je to číslo, to napínavé. Přejeme to vám všem.

0: Ale ultrasonický difuzér bude mít dvojka číslo 2. Zasloužená fanfára, kdo si vybral dvojku, je to paní Jana. Paní Jano, gratulujeme, vyhráváte hlavní výhru dnešní kvízovky. V kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc, ještě připomínám. Tak vy ostatní zkuste to zase za týden ve středu po 18. hodině, kdy se pustíme do kvízovky Českého rozhlasu, další říjnová hudebně soutěžní hodina. Písničky, které máte rádi, popovídáme si, pobavíme se a připravíme i další hlavní výhru, která bude motivací k tomu, abyste kvízovku Českého rozhlasu vyzkoušeli. Za 4 minuty bude 19 hodin, Český rozhlas vám nabídne zprávy a pak další večerní pořady a také interprety, které máte rádi. Ať už to bude po 19. hodině Jiří Korn, Miroš Birka, Valdemar Matuška, Mira Jelenka Filipová a další. Nezapomeňte ovšem na kvízovku, ta tady pro vás bude za týden ve středu po 18. hodině. Krásný večer přeje Karel Sladký, krásný večer s Českým rozhlasem.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Výstavba větrné elektrárny u Rohozné na Svitavsku splňuje podmínky pro životní prostředí. Hlinecká mlékárna chystá úpravy za více než 100 milionů korun. Ve Vltavě a Labi ve středních Čechách je nedostatek vody. V kraji zítra čekejte oblačno a zataženo, večer postupně s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobrý středeční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Plánovaná větrná elektrárna u Rohozné vyhověla požadavkům na ochranu životního prostředí. Vyplývá to z posudku, který zveřejnil Pardubický kraj na svých webových stránkách. Se stavbou už před 2 lety souhlasili obyvatelé Rohozné v referendu. Investor jim nabídl levnější elektřinu po dobu 20 let.
4: Podle propočtu investora by domácnosti mohly ušetřit 6 až 10 tisíc korun ročně. Elektrárna má být téměř 200 metrů vysoká. V místě výstavby žije několik chráněných druhů ptáků. Vliv na jejich populace má být podle průzkumu velmi malý. Kraj přesto požaduje biologický dozor a omezení prací v době hnízdění. Z Rohozné Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za více než 100 milionů korun. Vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun. V divadle Trám ve Svitavách je k vidění nová filatelistická výstava. Zaměřuje se především na vznik a historii svitavské pošty a ukazuje také, jak vypadaly dopisy a poštovní známky ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Více vysvětluje kurátorka výstavy Eva Kolářová.
5: Jsou tady dopisy, které jsou odrazítkované. Někdy ty razítka teprve začínají, takže jsou ještě popsané vlastně ručně. Vidíme tam i přepočty, výpočty toho poplatku. Většina dopisů je do okolních vesnic, ale vidíme tady třeba i do Krumlova, také i do Německa nebo do Polska.
3: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstávají bez omezení.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až skoro jasná s nejnižšími nočními teplotami 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí za 30. kilometrem ve směru na Jaroměř a Kyvadlový provoz čekejte na silnici 34 na Svitavsku. Konkrétně silničáři opravují vozovku v katastru Vendolí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
2: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
1: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolam.
2: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
1: Hodně úsměvný je i umělý plast.
2: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je tu řečeno umělá hmota.
1: Nemáme přírodní plast.
2: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
1: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
2: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
1: Chemický vzorec.
2: Tak.
1: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
2: Ano, český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
1: A jak se řekne rampouch?
2: Cencůl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané. A to není adaptace, to je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla, zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se to ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě, to teda opravdu, to je ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodili celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knetl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka, blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
7: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě
0: byste měl na co? Věděl
1: určitě
0: byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturou Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl, bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídl do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo. Alex a host.
2: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr, jsi dělal tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili. Bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Mm-hmm. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století?
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném než vy, neobklopen třeba tou krásou.
2: Ne, já si myslím, že jde jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: to se
2: ale já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský Dalborgo je stále naším hostem.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňovala, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak. Máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válku, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, jaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský, Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny kopitencem, kopitentám, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kde vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ne, my ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
5: Hodina.
0: Český rozhlas zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli. Vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší.
0: Sport.
5: Basketbalisté pražské Slávie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74.
0: Počasí.
5: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.
9: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se, máme proč znovu se znát.

0: Sekuza. Severočeské tukové závody, na jejichž počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje. Občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůni a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí, prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na její výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější.
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo, i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze 4 synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno, Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinnou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého, 2 budovy a 1 komín, to bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovi plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavně surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promísení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousičky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části, teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nějak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý, a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynulticích výrobu ovocných šťáv Ceres, podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela po dlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, Šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam, rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech, 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mýdla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mýdlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mýdlové vločky jsou v podstatě samotné to mýdlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získalo tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunují, nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mýdla je pořád stejný, je to prostě tuk nebo olej, který se zmýdelní v tomto případě hydroxidem sodným a vznikne vám zmýdelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mýdlo.
3: Vždycky babička, když měla na vaně mýdlo s jelenem, tak většinou ho měla na přepírání v ruce nebo na takové věci. Tohleto moderní mýdlo s jelenem je určeno také k takovémuto upotřebení?
5: Určitě je výborné na tu předpírku, na odstranění skvrn, kdy vezmete špinavé tričko například a normálně ručním praním pomocí mýdla to odstraníte. Nebo lidé si taky z mýdla vyrábějí takzvaný mýdlový sliz, což používají místo pracího prášku.
3: Ale vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
5: Ano, máme.
3: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mýdlo s jelenem?
5: Konkrétně tady to mýdlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mýdlové vločky. A potom mýdlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
3: Teď tady právě to mýdlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
4: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mýdlové vločky, které zpracujeme a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mýdlo, které ještě není zabalené v krabičce.
3: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
4: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
2: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 7,40 korun a 23 haléřů. Je to o 4,70 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
4: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze. U jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda. Je to pod železničním mostem. Zatím je neprůjezdný pravý pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechte toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... Opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky, dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťule, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, bože, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatiáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? Červenci.
2: Ale ze 6 bílků, táti.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky a pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleď mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co tati bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je tati, ty si ale dovol obrátil stránku. Jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořád mě vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě jednou.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opajej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zdevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď hodně, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co Napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No, no.
5: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, no. Sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No, jo, jo, takhle, no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. No. Počkat.
4: No.
5: Ha, počkat, první sníh.
4: No,
6: tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak... Se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
6: Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek. Říkali mu Bušťoun.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo?
6: Aha.
5: Tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: víte?
4: Odrazit se, letět.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Letěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já.
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dýce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem jel 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jú. To je prýma. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega, snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne, jak ne, jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ještě školy...
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám,
2: no prosím.
4: Ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že jo.
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a
2: to je opravdu, bych řekl, Odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: trošku. Ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zachousnutý. No a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem, ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a... Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? Kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, Žana, by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy
2: rád...
4: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám radu. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Ale co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držet ti zrcadlo před přírodou. Ukázat ti ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená, a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s Taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně.
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: to
4: tatí.
2: Je střapec.
3: No jo, dobře, střapec,
2: no.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně, co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: To je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: A, ještě
3: no tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
4: Taťul,
2: pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, ty...
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už.
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S boženou Krupičkovou.

0: 10krát a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
0: Mám.
2: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
0: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
0: Mám.
2: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
0: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
0: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
0: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
0: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
0: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
3: jen aby,
0: v pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
0: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
0: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
0: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
0: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
0: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
0: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
0: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
0: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
0: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
0: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
0: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
0: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
0: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
0: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
0: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barbuříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuly, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

pěti do pěti a sedm zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a tři děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hynek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání, a stal se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání, a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
2: Byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak takže náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
2: Kolem 30.
1: Mm-hmm.
2: Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
2: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
2: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
2: Zvolat nějakou tu univerzitu třetího věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
2: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě fond se nakonec zanevřel a uvažuju se přihlásit jako až burzíka v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem. Vy jste to dodělal,
0: tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuju, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky státe, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Mm-hmm. Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba jak spravujeme třeba v práci podvozky a podobně, takže těch tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky je něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abych se třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že bych se mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak záleží na těch výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde čeština, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Moc hezky, Jarusko. Moc vám děkuji, že jste mě
3: to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studiu v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních pět tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holt potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. 3 roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, 2x jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, Ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mě stejně nepřijde.
2: Byl to Semeromoravský a potom teda Moravskoslezský a Olomoucký. Takový,
1: já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politickou odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc to tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politickou odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru. A mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 let teďka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály nebo z ekologie. To jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo, ano. Tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Máme 7 minut po 11:30. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni v důstojnici maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3, na 4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou byl ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme se dodělali, pak zřešili jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítal a od 1. roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No
0: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové krizové situace?
1: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to, co jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali po válce, otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momentu. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát. Bolševika, tak asi takhle no a já jsem tam říkali, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem jako no, technický předmět nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mi dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobslužné vozití, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, ni to potom musím nepoc pilovat a tak dále.
0: Tak Josefe, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
1: Zatím dobrou noc.
0: Krásná.
1: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
0: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
0: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: Škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc. Volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tamhle, ty starší pán nebo ta paní, mě je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil oprava zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drusty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti života, takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl z který do který, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odbor, je to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho oprava zemských strojů překlonoval se úplně jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky opravdu, ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu, ty kinezlogy mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten obloh, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařem. Takže tím, jak jsem tam v tom autobuse, to, jak to mám tady, to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanovně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavou, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže Radku, opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci.
0: To je opravdu velká životní změna, od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii. A vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné s metkám a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu

0: Takže vlastně, jak jsem na začátku řekl s těma virgulema, se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádia to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, hold, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mocnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
1: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bubka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
0: Takže všem posluchačům je rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme ve vysílání.
1: A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tiflo Centrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz, měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
0: Ano.
1: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka. Musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledasco si dokážu tam najít, ledasco se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono... Je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, se z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže... Mozek zapomíná, že jo?
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Javuško, ještě jednou do hezkého Zlína. A zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, i když mám pocit, že už něco možná z toho posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv, Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnici města Brna, pak Kus Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras. A po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál řekl, ty půjdeš na učňovskou dílnu. Takže po té praxi i odpolední směny, to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy. Poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku. Bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let. Ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. V dané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková přesilnice, rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu. Ale tak to jako prkalo,
0: hrkalo. Paní Mirko, já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k té
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál. Jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili. A to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje. Tam se poprvé začali kreslit střihy počítačem. A různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, Jaruško, ale už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A nejvíce
0: to je, to je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to bylo, Jaruško, to ne.
0: Zkrátka, to úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo, už je no, na druhém
1: no
0: místě.
1: No a potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku, chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní
1: Mirko. Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe, jo, ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiní možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 1:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v Noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou. Nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském, dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla, jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel. Vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné, vyvážené bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné, vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu, no a teďka co louskám, teda, ale opravdu louskám, a je to strašně těžké a strašně náročný Komenského Náprava věcí, to je tak úžasná kniha, a tak, ale tak náročná a složitá, že musím otevírat další a další, abych porozuměla, teď se teda ptám i umělé inteligence, ale ona někdy se s tou mou inteligencí tady špatně mluví o takových věcech, hodně duchovních, a je to pořád na jedno brdo, tak tam už se moc neradím. Takže tak.
0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte. Naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla.
1: 75.
0: 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano, ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže...
0: Tak
1: není
0: vám
1: to...
0: přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 15:45, posloucháte Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám, paní moderátorko, vás znám po hlase, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi v tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Zdana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl na to čas až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Orlicí, jo, jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Orlicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězovky každý dva měsíce.
0: Ano, takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měli dražší začišníka nebo tak něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s moje ženou, jsme tančili všude na světě. No, Karabie, no, Kuba, Dominikána, Bahamas, a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže, jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďo, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla, ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu před tím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: To jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni, a takže já jsem teď na tom nějak tak nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo. Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19. na vojnu, potom jsme se ženili, jo. Rodili se děti, většina nám, jo. A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no já opravdu nevím, jak bych
0: Láďo, já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte i v pozdějším věku.
1: Přes chytrý telefon.
0: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
1: umět. No je to,
0: umět. To
1: je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je ano, taky.
0: Někdy chytřejší než my, vidíte.
1: Ano, možná, no a to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných počítačů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně. To je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák. To jenom tak, všecko tak easy, jako easy, snadně, jo? Takže tak asi.
0: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
1: Mohu něco říct ještě?
0: Ano.
1: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že dobře, studuju.
0: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
1: Dám. Určitě paní, paní Jaruško. Taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám. Tak se opatrujte a světu mír.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi, z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nestáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Já jsem si říkal, jestli jste to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení. No, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem. No. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takový, no, jo, takový, já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned. Tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho. A otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: No, tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to odhad přesně. Já říkám, já vím, ale tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtěj, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče mysleli, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šaktovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho nepustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku, naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně, jo, my vám taky. I do nového roku. No jo, jako loni. Tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl. A honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Takže jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.